0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kup mi den, kup mi noc.

Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzsky je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Šarm. Doprovázelo orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sypěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance With Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Alley-oop znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte na laděnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum. Píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsi

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe.

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme...

0: Prostredie celkom iného charakteru. Prostredie, kde sa objavujú však dievčatá a...
1: S vaším dovolením. Vy môžete mysleť buď bar, anebo plovárnu.
0: No tak ja myslím, že by sme mali radšej hovoriť o takom prostredí, ktoré je nám bližšie však.
1: Plavárne.
0: Bar!
1: Zústaneme u té plovárny. Pane? Radím na plovárně zásadně v županu.
0: Županu.
1: V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo.
2: Mě si všimnou právě.
1: Normálně, či ne, no. Jo. Župan.
0: A keď si vás nevšimnu?
1: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
0: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahnout za pače si na breh a jste hrdina.
1: Celá plovárna je vaše.
0: Ano.
1: To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
0: Snad zpěváčky, ale
1: to je vlastně... No, zpěváce, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, urostlý, šlachovitý, čistý chlap.
0: Ne.
1: Perfektně, oblečený vypadá.
0: Samý šperk.
1: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu.
0: Co je to?
1: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no, dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
0: Obsah se ztrácí.
1: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to... jednak méně důležité a méně zajímavé.
0: Nepodstatné.
1: Nepodstatné, tak se řekneme. Chodidla a nohy, řekneme, po kolena, jo?
0: Nohy samozřejmě u mužů, však?
1: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
0: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
1: Já rád vidím škaredý.
0: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však.
1: Proč se koukáte na mě přitom?
0: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
1: Velice správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
0: No, přece my!
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich... Potkala ses s Martinou? Viděla jsi se?
5: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj.
4: Aha.
5: Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Vašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Vašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti, a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
4: Ano.
5: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře, a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
4: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle, ano, zbořit, ano, některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
5: to jsme byli
4: další jenom?
5: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
4: Jo.
5: A proto to, ten začátek je takový jako...
4: Takže salonek nějaký?
5: Tak, ano, salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
4: nějaké společenské fópa neproběhlo? Že
5: ne,
4: se někdo pokecal?
5: Jsme byli velmi všichni distingovaní. Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná. Jo. To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem. Takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně. Že jo?
4: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900 nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Mladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme taky vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Rád, zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si bečko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujeme.
3: A přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Jean. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
10: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední, nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet, tak... Vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
6: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
6: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
6: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
6: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
6: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A se jako dědí takhle? Jako
6: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
6: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
6: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
6: Ne, herecké jo. Ne. Bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
6: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, poděděla to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várkou anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví. Přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 01 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to haló. Vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Edvard a chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola, dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně, tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova, mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli, kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady
1: ano.
2: Je ta
1: strážnice. Ano, a?
2: Než to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a deduch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strč si svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vezmeme Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono tu zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek, ano, takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano, jo. Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo...
1: lev. Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde
1: člověk
3: dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejmíň 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 01 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. We'll be right back.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkujem.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovou z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampo a moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede. Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampol.
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už...
8: Září to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka, už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce, to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo. Tak třeba, jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice, my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
7: Já povím, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířat?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa nebo brablenec.
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi jo. Rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě ne. Zachránil to nějakým
4: zachránil
1: vtipem?
4: Zachránil to vždycky.
1: Nebo tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
4: To se někdy stane, ano.
1: To je taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky na Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo. Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dozvídat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden, vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: zuzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít Martina. K tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyni, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryháčnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo.
2: Radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. A teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, no, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka. Děkujeme za pomoc. Omlouvám se ještě za krampula. Ano, to na to se bude dlouho vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu. Těším se na tu další zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem. Nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz. Knížky vydala Radioservis, vydavatelství České rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj podpoří péči o zvláště chráněná území. V kampani Valašská krev přišlo do vsetínské nemocnice 100 dobrovolníků. Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. Dnes očekávejte převládající oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Liškové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
2: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí, koz nebo skotu.
0: Ve vsetínské nemocnici včera lidé znovu darovali krev při tradiční akci Valašská krev. Pořadatelé chtěli před letními prázdninami přilákat hlavně nové dárce, protože právě v létě bývá krve nedostatek. Samotný odběr přitom zabere zhruba 7 minut.
3: Letošní ročník Valašské krve přilákal podobný počet dárců jako loni, dodává mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
4: Valašská krev stejně jako v loni oslovila více než 100 dárců, čekali na ně drobné dárky i slosování o hodnotné ceny.
3: Podle vedoucí laborantky Marie Kašparové je ale dárců i tak stále nedostatek.
5: Pořád to nestačí, protože jsou dovolené, dárci nám cestují do zahraničí a tam je odklad dárcovství na jeden měsíc.
3: Situaci v létě komplikují taky klíšťata, protože po jejich přisátí musí dárci měsíc odběrem krve počkat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
7: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu Starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
8: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítali výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Na střeše lvovské nemocnice svatého Lukáše na Ukrajině pomohli Češi postavit novou solární elektrárnu. Akci zorganizoval brněnský spolek Nesehnutí v projektu Slunce pro Ukrajinu. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje dnes očekávejte převládající oblačno a přes den bude místy i polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty pak dnes budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se dle dopravních

0: serveru projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a po nich už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Před námi jsou poslední jarní dny, ale jak víme od meteorologů, s letními, později tropickými teplotami. Tak se, milí posluchači, přivítejme do čtvrtku, přeju klidné, pohodové ráno, když nám začíná 18. červen. A Milanům, slavícím svátek, posílám gratulaci hned na startu nového dne. Teď je 5:05, Hana Zagorová s Petrem Kotvaldem a Standou Hloškem nabídnou písničku Na rozjezd.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Přeju dobré ráno, dnes je čtvrtek 18. června. A vybírám z kalendária, v roce 1815 se odehrála bitva u Waterloo. Napoleon v ní utrpěl, jak víme, zdrcující porážku, musel znovu opustit trůn a tím skončilo období jeho 100denního císařství. 18. června roku 1914 přišel na svět Václav Zikmund, malíř, grafik, fotograf, básník, překladatel, výtvarný teoretik a kritik. Byl významným představitelem druhé vlny českého surrealismu. Zařadil se mezi rozhodující zakladatele legendární skupiny s Bohdanem Lacinou, Vilémem Reichmanem a Ludvíkem Kunderou. Dnešek připomíná také hrůzný masakr v Horních Moštěnicích u Přerova. Zavražděno bylo tehdy 265 lidí, jednalo se hlavně o karpatské Němce, ale také Maďary, Slováky, kteří se vraceli domů z války. Vlaku, ve kterém cestovali, si všimli českoslovenští vojáci. Všechny je nechali vyvléct z vagónů a na kopci nad Přerovem je popravili. Hromadný hrob je museli vykopat místní lidé. Nejmladším obětem bylo pouze několik měsíců. Dále je dnešek narozeninovým dnem archiváře a historika Davida Valůška. Narodil se ve Vsetíně v roce 1974. Je autorem několika historických publikací, například publikace Evangelický kostel ve Zlíně nebo publikace Školy v Jasené. K narozeninám gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Eros Ramazzotti písničku Piu Bella Cosa veřejně předvedl během festivalu, který se jmenoval Festival Bar v létě 96, pro který se stala tady tato věc úvodní skladbou. Single a album získali ceny za nejlepší píseň a nejlepší album. Jdeme přesně 30 let zpět. Dobré ráno.

0: Grazie, molto bene, buongiorno. Je 5 hodin 17 minut, dál nás bude zajímat vývoj oblačnosti, teplotní křivka a informace související.
1: Počasí.
0: Jaké jsou ranní teploty ve Zlínském kraji v těchto chvílích? 14 stupňů v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně, 16 hlásí Kateřinice Ojičná a Maruška Hostýnské Vrchy. Hošťálková, Luhačovice, Vsetín a Horní Bečva uvádějí 13 stupňů, 12 Vizovice, Strání, Valašská Senice a Velké Karlovice. Ještě nám zbývá Štítná nad Bláří z 11 stupni. Dnes bude převládat oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne, na některých místech přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večer a v noci čekáme skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší dnešní teploty přesáhnou letní hranici 24 až 27 stupňů, povane slabý proměnlivý anebo vítr severních směrů rychlostí mezi 1 a 4 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, předpokládá se, že až večer a v noci budou mírně až nepříznivé. Biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zkoumali jste někdy sněhové vločky? Jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Máte pocit, že byste měli být šťastní, ale něco tomu pořád chybí? Chcete vědět, co zatím je a dá se to změnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušená zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, Zhoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne ministerstvo zdravotnictví. Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. V našem regionu dnes očekávejte převládající oblačno a přes den bude místy i polojasno. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 24 až 27 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlínském kraji nemáme v této chvíli hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Desítky lidí zamířili v tomto týdnu darovat krev do vsetínské nemocnice. Přilákala je kampaň Valašská krev, která má před letními prázdninami motivovat nové i pravidelné dárce. Nemocnice se totiž, jak známo, v létě tradičně potýkají s nižším počtem odběrů. Více už za chvíli v reportáži, teď je 17:30.

0: Do 18. června přeje Dobré ráno Český rozhlas Zlín, je čtvrtek, 5 hodin 39 minut. Léto, dovolené, výlety do přírody, všechno fajn, čeká nás hezké období, ale pro nemocnice jsou prázdniny jedno z nejtěžších období roku. Pravidelní dárci krve totiž cestují do zahraničí, zatímco úrazů přibývá. Vsetínská nemocnice proto spustila kampaň Valašská krev, která přilákala na transfuzní oddělení desítky lidí. Pojďme tam.
1: Tento týden, protože v neděli 14. června byl Světový den dárcovství dárců, tak tento týden jsme pro dárce připravili takové malé pozornosti.
2: Vysvětluje mi vedoucí laborantka Maria Kašparová. Jaký je ten zájem od rána?
1: Už přišlo na transfuzní stanici 44 dárců.
2: Běžný den to bývá polovina.
1: Ano.
2: Tady u vašich nohou, paní Kašparová, je několik lahví vína.
1: Dáváme dárcům sedmičku červeného vína. Oni nám dají půl litra a my jim dáme sedmičku.
2: Já se přesunu do vedlejší místnosti za Zdenkem Čablíkem, který je ze Stoupa Cupu a je organizátorem kampaně.
3: Jsem rád, že lidi slyší na problematiku dárcovství krve, jsem rád, že lidi na transfuzku dorazí a že vlastně tady ty naše Stoupa Cupové akce mají nějaký smysl a ta odezva je super.
2: Lidé darovali ve dvou dnech.
3: První den, což bylo pondělí, dneska jsme tady se bavíme ve středu, v pondělí přišlo 47 lidí, z toho bylo 8 prvodárců, ale sestřičky počítají s tím, že středa je lepší než pondělí, takže čekáme minimálně stejnou účast jako v pondělí.
2: Zdravotní sestra Zdeňka Nesvadbová teď prvodárci odebrala vzorek krve.
4: Opravdu sněstroní a vypíte několik čajů nebo káv, to je jedno.
5: Je to prvodárce, poučený už částečně byl, ale já mu to ještě zopakuju. Takže po tomto základním odběru, který bereme na krevní obraz a krevní skupinku, tak půjde ke stolečku, tam najde dotazník, co nebude vědět, přijde se zeptat zanova.
2: Přilákala vás kampaň, anebo jste to chtěla zkusit?
6: Zkusit.
2: Říká Erik, kterému teď zdravotní sestra přelepuje v pich. Ta kampaň dnes se jmenuje Valašská krev. Lidé dostávají víno, také mohou vyhrát ceny. Věděli jste o tom, že dnes ta kampaně? A nebo jste přišli, protože je krve před letem pravidelně nedostatek a víte jako dárci, že je to potřeba?
6: No, nevěděl jsem, že je kampaň a chodím pravidelně, takže tak, jak mi to vychází za jedno za ty 3 měsíce, tak jdu.
7: Dozvěděla jsem se to až tady a chodím taky pravidelně.
2: Doufáte, že třeba něco vyhrajete, je to tak?
7: Tak uvidíme.
2: Když se povědomí o tom, že by lidé měli před létem darovat krev, zlepšilo, dárců chodí podle vedoucí laborantky Marie Kašparové stále málo.
1: Pořád to nestačí, protože vlastně jsou dovolené, dárci nám cestují do zahraničí a tam je výluka odklad z dárcovství na 1 měsíc. A další problém je s klíšťaty, takže dárce, který je infikovaný klíšťatem, tak opět je odklad z dárcovství na 1 měsíc.
2: Dárce vyzývá, aby přišli krev darovat právě teď před prázdninami,
1: což už mnozí někteří dárci si tak plánují.
2: K odběru se mohou lidé jednoduše přihlásit přes web vsetínské nemocnice. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Přesně 6:15, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se do aktuálních zpráv meteorologů.
1: Počasí.
0: A nejdřív na ranní teploty celého Zlínského kraje. 14 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 15 stupňů vidím v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem a ve Zlíně. 16 hlásí Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů uvádí Hošťálková, Luhačovice, dál taky Vsetín a Horní Bečva. 12 stupňů to je situace ve Vizovicích, ve Strání, ve Valašské Sednici a ve Velkých Karlovicích. Štítná nadváří uzavírá seznam z 11 stupni. Dnes by mělo převládat oblačno, hlavně dopoledne a později odpoledne, na některých místech přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večera v noci čekáme skoro jasno nebo úplně jasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Slabý proměnlivý nebo vítr severních směrů bude mít rychlost mezi 1 a 4 metry za sekundu. U toho máme dobré rozptylové podmínky, až na večer je předpoklad a v noci, že by měly být mírně až nepříznivé. Biozátěž prozatím stále mírná na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Stavíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého rána posílám k datu 18. června. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové operní a muzikálový zpěvák Marián Vojtko. Dozvíme se například i to, jaké měli čtyři tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Marianem Vojtkem si poslechněte dnes po 13. hodině. Nové zprávy už za chvíli. 6 hodin bude za 8 minut.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Frišťáku pokračuje rekonstrukce náměstí Míru za 60 milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, která je nedohledatelná. Dnes očekávejte převládající oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 27 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Frišťáku na Zlínsku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Pokračuje nezávislý starosta města Pavel Gálík.
3: Jsme nyní ve fázi, kdy se buduje retenční nádrž. V souvislosti s tím se budou budovat hlavní řády kanalizační a pak bude pokračovat náměstí v rámci provádění přípojek, různých zpevněných ploch a tak dále.
2: Práce začaly letos na jaře, hotovo by mělo být v září roku 2027. V Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí dnes pokračuje celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Školáci z celé republiky v něm měří své síly v teoretických znalostech první pomoci, ale hlavně v praktických disciplínách, které nepodobují nástrahy silničního provozu.
4: Novinkou letošního ročníku je podle koordinátora BESIPu Jiřího Polomise disciplína nazvaná Labyrint.
5: Mají udělanou trasu pomocí dopravních značek a projíždí to tak, aby vlastně dojeli zase zpátky do toho místa, odkud vyrazili podle pravidel silničního provozu, to se jim hodnotí.
4: Mladší i starší kategorii soutěží čtyřčlenná družstva. Mezi finalisty je také Radovan z Ústí nad Labem, který se v finále účastní už po třetí.
6: Když se uklidníme a zamyslíme se a jedeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby.
4: Dnes čekají soutěžící disciplíny na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku Dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort znal mimořádně peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. 5. června ji zvolilo 93 poslanců. Její protikandidátka Klára Šimečková-Laurenčíková získala jenom 58 hlasů. Kostolanská ve funkci nahradí Stanislava Křečka, který ji zastával od roku 2020.
1: Počasí.
2: Na území Zlínského kraje dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přeháněk, dopoledne však bude převážně polojasné. Později bude oblačnost opět přibývat a postupně čekejte oblačno. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zvýšeným počtem chodců dnes počítejte v centru Valašského Meziříčí kvůli hudebnímu festivalu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. Touto pranostikou vás, milí posluchači, vítám do čtvrtku. Od meteorologů víme, že nám postupně porostou teploty až na tropické, ale zatím jsme u data 18. června. Svátek oslaví Milanové, to je potřeba ještě dodat před kalendářem, které nabídne obvyklý segment zajímavé historie. A to už po písničce, kterou zaspívá Hana Zagrová.

0: Gorová s Petrem Kotvaldem a Standou Ložkem. Teď je 6 hodin a přesně 5 minut, pohodové ráno, klidné vstávání přeje i tentokrát Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Probouzí vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. Přeju dobré ráno, dnes je čtvrtek 18. června. A vybírám z kalendária, v roce 1815 se odehrála bitva u Waterloo. Napoleon v ní, jak víme, utrpěl zdrcující porážku, musel znovu opustit trůn a tím de facto skončilo období jeho stodenního císařství. 18. června roku 1914 přišel na svět Václav Zikmund, malíř, grafik, fotograf, básník, překladatel, výtvarný teoretik a kritik. Byl významným představitelem druhé vlny českého surrealismu. Zaradil se mezi rozhodující zakladatele legendární skupiny s Bohdanem Lacinou, Vilémem Reichmanem a Ludvíkem Kunderou. Dnešek připomíná také hrůzný masakr v Horních Moštěnicích u Přerova. Zavražděno bylo tehdy 265 lidí, jednalo se hlavně o karpatské Němce, ale také Maďary a Slováky, kteří se vraceli domů z války. Vlaku, ve kterém cestovali, si všimli českoslovenští vojáci. Všechny je nechali vyvléct z vagónu a na kopci nad Přerovem je popravili. Hromadný hrob museli vykopat místní lidé. Nejmladším obětem bylo pouze několik měsíců. Dále je dnešek narozeninovým dnem archiváře a historika Davida Valůška. Narodil se ve Vsetíně v roce 1974. Je autorem několika historických publikací, například publikace Evangelický kostel ve Zlíně nebo publikace Školy v Jasené. K narozeninám gratulujeme. A teď už po kalendáři aktuální region. Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo úsek dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Dostalo povolení o předčasném užívání, detaily přidáme za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Původní verze Elvise Presleyho z roku 61 má úplně jiný zvuk, jiné aranže. O více jak 30 let později tento materiál vzala skupina UB40 a výsledkem bylo houpavé příjemné reggae. Jenom dodám, že podle průzkumu z roku 2020 je tato písnička v Elvisově podání celosvětově nejoblíbenější volbou párů jako melodie pro první tanec na svatbě. My si pouštíme novější provedení. 6 hodin 10 minut.

0: Za necelé dvě minuty čtvrt na sedm, dnes je 18. června. Řidiči mohou od včerejška jezdit po nově zprovozněném úseku dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Slavnostní otevření mělo být původně až v sobotu. Jenom připomenu, dálnice z Hulína do Fryštáku začala vznikat v roce 2008. Stavba se ale kvůli soudním sporům vlekla. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Dokud to nepojede, tak nevěřím už ničemu. V této fázi je všechno možné. Možná budeme překvapení.
2: Říkala ještě ve středu dopoledne nezávislá starostka Horního Lapače na Kroměřížsku Jaroslava Hudečková o úseku dálnice D49 z Holešova do Fryštáku. Ten se měl otevřít v sobotu 20. června. Těsně popolední, ale překvapení opravdu přišlo a po dálnici projela první auta. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Na zprovoznění dálnice se těšili jak řidiči, tak obyvatelé a starostové měst a obcí v okolí. Jedním z nich je nezávislý starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
4: Tak je to pro nás, pro ty obce, obrovský úspěch. Když si vezmeme, že nějakých 20 let to trvalo a pořád jsme nevěděli ten konec. Proto jsme vlastně museli i protestovat a ozvat se, aby se ta dálnice dostavila. Já si myslím, že nám to určitě uleví. Před toho dálnici jsme tady měli nějakých 7 000 aut, že denně.
1: Pro nás je nejdůležitější bezpečnost našich občanů a to, aby ty děti mohly do té školy přejít ten přechod bezpečně, aby jsme mohli vyjet ze svých nemovitostí na hlavní cestu a šťastně dojet do práce.
2: Uzavřela starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. Nový úsek uleví i profesionálním řidičům Jaroslavovi ze Žamberka nebo Zdeňkovi z Plzně.
5: Určitě to bude urychlení, jako to jízdy tady přes tu dědinu. Kratší, časově.
6: Budu moci jezdit po dálnici, nebudu to muset objíždět přes Lín nebo tady přes okolní vesnice.
2: Základní kámen dálnice byl položený už v roce 2008. Stavba, kterou zdržovaly dlouhé soudní spory, stála 9,5 miliardy korun bez DPH. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
8: Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila se vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale umí dělat i legraci. Třeba na sociálních sítích na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila skálu nebo lyžařský svah. S 26-letou Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se potkáme už 18. června. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
7: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Za 10 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát probereme situaci podrobně. Aktuální předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno do Brna.
1: Dobré ráno.
0: U nás ve Zlínském kraji má podle vašeho pozorování dnešní ráno prozatím jakou podobu?
1: Dnešní ráno má spíše takovou oblačnou podobu, té oblačnosti je více, převládá nám oblačná obloha, chvilkami je někde i zataženo, dokonce se vyskytla i drobnější přehánka, postupovala od Rožnova směrem na Velké Karlovice, ale je to jenom taková jedna ojedinělá, která už postoupila na Slovensko, aktuálně ještě tedy v oblasti hranice Slovenskem nějaká drobná přehánka, ale je toho velmi málo. Teploty jsou velmi podobné včerejšímu ránu, pohybují se aktuálně od 12 do 16 stupňů Celsia a vítr ten je jenom slabý, proměnlivý, většinou do 15 km za hodinu.
0: Když se podíváme na datum 18. června kompletně, jak nám dnešek vychází nejenom teplotně?
1: Teď v těch nejbližších chvílích bude tedy spíše více oblačnosti, bude převládat oblačná obloha, ale počítáme s tím, že během dopoledne se oblačnost trochu protrhá, bude převážně polojasno, během pozdějšího dopoledne a kolem poledne bude ale oblačnost opět přibývat, takže pak během odpoledne oblačno, takže taková houpačka více oblačnosti a pak opět méně a k večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo jasno. Bude opět o něco tepleji než včera. Včera jsme měli teploty ve Zlínském kraji do 27 stupňů Celsia. Dnes by mělo být od 26 do 29 stupňů a k tomu bude foukat jenom slabý vítr, většinou od severozápadu do 15 km za hodinu.
0: Ještě si doplníme správné číslo do biozátěže.
1: Na většině území máme dvojku, takže střední zátěž a Vsetínsko spadá do jedničky, takže mírná zátěž.
0: A hned pokračujeme dál. Co nám v počasí nabídne finále pracovního týdne? Pátek.
1: Noc na zítra bude klidná, čekáme malou oblačnost, skoro jasno nebo jasno, noční teploty opět o něco vyšší, od 17 do 14 stupňů Celsia a většinou úplné bezvětří nebo jenom slabý vánek do 10 km za hodinu. Zítra přes den bude slunečné počasí, převládat bude skoro jasná nebo jasná obloha, v průběhu dne se sice vytvoří taková drobnější kupovitá oblačnost, ale mělo by to být jen do polojasna, nečekáme nějakou hodně zvětšenou oblačnost. A opět bude tepleji než dnes, zítra počítáme s teplotami 29 až 32 stupňů Celsia a vítr stále jenom slabý, změní se trošku směry, už začne pofukovat od východu nebo jihovýchodu, ale vítr bude stále jen slabý do 15 km za hodinu.
0: Blíží se víkend, podívejme se i na průběh obou volných dnů. Bude sobota a neděle skutečně patřit mezi tropické dny? Naznačme si.
1: Ano, vypadá to tak, vypadá to, že skutečně ten víkend bude mít velmi vysoké teploty kolem 30 stupňů Celsia a celkově spíše málo oblačnosti. V sobotu počítáme s jasnou, skoro jasnou oblohou, ale pak hlavně v odpoledních a večerních hodinách se může ta oblačnost zvětšit a můžou se už objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty budou vysoké i ty noční, počítáme, že v sobotu ráno minima většinou v rozmezí od 19 do 15 stupňů Celsia, přes den pak tedy 29 až 33 stupňů. Neděle pak na tom bude podobně, budeme mít ale o něco více už oblačnosti než v sobotu a opět se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nedělní minima 20 až 16 a přes den pak 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Obvykle si na závěr povídáme o historii a proto se ještě ptám na rekordní teploty pro 18. červen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Ondřej, prosím.
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1931 na stanici Zdounky, a to konkrétně 33 stupňů Celsia. Nejnižší teplota pochází ze stanice Huslenky Kichova z roku 1949 -0,4.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme, přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji vám také, naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:30, čekáme na nové zprávy, a to u písničky Lucie Bílé.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
3: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Město Uherské Hradiště loni hospodařilo se schodkem téměř 12,6 milionu korun. Schválený rozpočet pro rok 2025 přitom počítal s deficitem 264,9 milionu korun. Vyplývá to z návrhu závěrečného účtu, který v pondělí projednají zastupitelé. Ve Vsetínské nemocnici připravili v tomto týdnu společně se zástupci dobročinného projektu Stoupa Cup kampaň s názvem Valašská krev. Společně tak chtějí popularizovat dárcovství a získat nové dobrovolníky. Zvláště během léta je počet dárců významně nižší a nemocnice bojují s nedostatkem krve. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony. Na fotbalovém mistrovství světa dnes Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1. České fotbalisty dnes čeká druhý zápas ve skupině. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. V našem regionu dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přehánek. Dopoledne však bude převážně polojasné. Později bude oblačnost opět přibývat a postupně čekejte oblačno. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 12 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak budou kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Dle dopravních serverů se aktuálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už opět Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S dopravou má určitou souvislost i návrat do roku 1985. Spousta z nás jistě ví, že při cestě vlakem na ligové utkání do Banské Bystrice tehdy došlo k výtržnostem fanoušků Sparty. Podle toho taky natočil Karel Smíček film Proč. Zdravím za volant a přeju klidnou jízdu, nejenom po regionu, teď je 6:30 a 3 minuty, v kalendáři čtvrtek 18.

0: Za 5,5 minuty bude 6:45, klidné vstávání do čtvrtku 18. června přeje Český rozhlas Zlín. Kam se podíváme dál? Rožnov pod Radhoštěm hostí celorepublikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se týmy ze všech krajů České republiky, aby na technicky náročné trati prokázali preciznost a zručnost na kole. Jak se děti popasovali se špalíčky, kuželkami a lávkami, uslyšíte v reportáži před 7:30. Zatímco pro účastníky světového šampionátu ještě jedna fotbalová sezona neskončila, pro hráče Zlína a Slovácka už začala ta nová. Oba týmy se potkali na zahájení přípravy a my vám o tom řekneme v obvyklém čase pro sportovní příspěvek, tedy v 7:50. Probereme s naším sportovním redaktorem Davidem Nekvindou. Taky se dostane na řadu počasí a to už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45, jak to bude s dalším vývojem na obloze, kolik stupňů uvidíme na teploměrech, právě o tom si teď řekneme v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 12 a 17 stupni. Ráno bude převládat velká oblačnost a na severu kraje je tu možnost drobné přehánky, dopoledne ale bude převážně polojasné. Během pozdějšího odpoledne, bude oblačnost přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr bude mít rychlost pouze do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty si rozdělíme, ráno jsou teď mírně nepříznivé, což se večer zopakuje, během dne by měly být alespoň přechodně dobré. A biozátěž střední na dvojce, když z toho vynecháme Vsetínsko, kde platí první mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme na armádní cvičení. Vojáci si při něm včera na dálnici D35 na Olomoucku vyzkoušeli, jak jezdí mimo terén po asfaltu pro běžná auta tanky Leopard. Byli jsme u toho a máme pro vás reportáž. This is the story of my baker.

0: České tankové vojsko včera poprvé využilo pro svůj výcvik civilní cestu. Konkrétně dálnici D35 v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénovali organizovaný přesun obrněnců, a to včetně nejnovější techniky tanků Leopard.
1: Branou kasáren v Přáslavicích právě projíždí 6 tanků Leopard 2A4 a také vyprošťovací vozidlo Buffalo. Kolonu obrněnců doprovázejí vojenští policisté na motorkách.
2: Jsme transitní zemí pro i armády NATO v rámci posílení východního křídla, to znamená i civilní veřejnost, i naše armáda si musí zvyknout přesouvat se po zpevněných komunikacích na delší vzdálenosti.
1: Okomentoval důvod cvičení Tomáš Suchý, velitel mechanizovaného praporu z Přáslavic. Na 9-kilometrovém úseku dálnice z Kocourovce do Velkého újezdu vojáci cvičili, jak se rychle, bezpečně a organizovaně dokážou pohybovat.
2: Dávají to skvěle. Jezdí, svítí, blikají, když to řeknu nevojensky. Ty tanky jsou na to uspůsobené. Mají zrcátka, mají světla, mají blinkry, mají oranžové majáky, mají gumové patky, byť ten tank váží 55 tun. Měrný tlak na tu dálnici je daleko menší než třeba u klasické kamionové dopravy.
1: Z tanku se skočil Jan Šrom, působí na pozici starší řidič.
3: Pro mě se to liší hlavně v tom, že jsem si mohl vyzkoušet to rozjet trochu ve větší rychlosti, protože v tom terénu tam nám to ty prostory občas nedovolí, takže tohle byla hlavní věc, ze které jsem měl radost.
1: Mosty i polní cesty kolem dálnice byly plné lidí. Kolonu si fotili a natáčeli. Taky Monika Bordová se svým synem.
4: Jsme tady z vedlejší vesnice ze Své Sedlíc, tak máme to kousek, já jsem na rodičovské, tak jsme si říkali, že to je super zážitek, že se pojedeme podívat.
1: Malý mu je kolik roku?
4: 2 roky. Mávalý zážitek. Rozhodně nevšední pro nás, no tak člověk to fakt takhle nevidí a nečekala jsem, že pojedou třeba i tak rychle.
1: Cvičení obrněnců na dálnici chtějí vojáci v budoucnu pořádat minimálně 2x ročně. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
1: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí, koz nebo skotu.
0: Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušena zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov Zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze, které jsou na ní potřeba, se snižovat nebudou. Po jednání Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí to řekl ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj není v plánu omezovat peníze na financování adiktologických služeb. Protidrogová politika zůstává prioritou vlády.
2: Je zde podepsaný delimitační protokol, kde přesně jsou vlastně vydefinovány ty agendy, které se přesouvají. Lidi, kteří na nich pracují tady, budou pracovat nově na ministerstvu zdravotnictví. Finance, které jsou na ně učeny tady, budou nově realokovány na ministerstvo zdravotnictví. Takže to bych řekl, že je ta hlavní záruka, že skutečně ta agenda dále pokračuje.
0: Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili jej prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení. Bravo.
3: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice. Nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přeháněk. Dopoledne však bude převážně polojasné. Později bude oblačnost opět přibývat a postupně čekejte oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 12 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak dosáhnou 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli hudebnímu festivalu dnes počítejte se zvýšeným počtem chodců v centru Valašského Meziříčí. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez nehod vám přeje Lukáš Jakubíček.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Doufám, že vládne hned po probuzení dobrá nálada a vítám vás, milí posluchači, do čtvrtku s datem 18. června. Za chvíli si nabídneme další z nekonečných variací moravského nářečí a pokud projevíte zájem soutěžit, máte šanci vyhrát knihu vydavatelství Kazda. Dnes je to na zdravotní téma. Kniha má název Kód diabetu. Jak nám zahraje turbo, hned prozradím, jaké záludné slůvko bude v zadání a přeju dobré ráno. U mikrofonu Petr Uhřík, je 7 hodin a 5 minut.
4: Český rozhlas Zlín.

0: 7 hodin 10 minut, čtvrtek 18. června, další pokračování soutěže Jak se u nás mluví je tady. Nářečí a staré výrazy zůstávají ukryté v paměti regionů a my je znovu objevujeme. Zkuste, milí posluchači, uhodnout, co znamená dnešní slůvko. Cenu věnuje vydavatelství Kazda, knihu Kód diabetu.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Nářečí to nejsou jenom slova z každodenní řeči. Často v sobě nesou i kus historie domů, dvorů, života na venkově. Dnešní výraz si pro nás připravila paní Jindřiška Krauzová ze Zlína. A já se zvědavě ptám, kdo bude soutěžit, kdo je na telefonu. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Tady je Bušová Aneška.
0: Paní Aneška na telefonu, ano, slyším dobře?
2: Ano, ano.
0: Vy to chcete vyhrát, já to slyším z vašeho tónu hlasu, máte jedinou myšlenku teď v naší soutěži uspět. Trefil jsem se?
2: Ale, pane Užik, já bych vám chtěla dát tady tip jako na hádání.
0: No to můžete, až budeme mimo vysílání, klidně se o tom můžeme pobavit, jo, bereme.
2: Aha, bereme. My nejsme mimo, dobře.
0: Takže až dokončíme soutěž, popovídáme si o tom a určitě přivítáme i vaši nabídku přidat další nějakou hádanku, ano, tak určitě ano, děkujem.
2: Ano.
0: Výborně. Tak ale teď už soutěžní otázka, poslouchejte.
3: Víte, co to je forhaus?
0: Forhaus? Co je forhaus?
2: Forhaus. Aha, to nevím. No.
0: Tak co s tím uděláme?
2: Tak co s tím uděláme? Dáme nápovědy?
0: Dobře, tak co si máme asi tak představit pod slovem forhaus? Může to být buď prostor nad průjezdem, takzvaná pseudopůda, nebo je to zahradní domek a třetí nápověda předzahrádka. Forhaus.
2: Aha, jejda. Tak to budu typovat jenom.
0: A ještě než typnete, paní Aneško, no. Zopakuju nápovědy. Prostor nad průjezdem, takzvaná pseudopůda, nebo zahradní domek, anebo předzahrádka. A teď vybírejte.
2: No, já bych typovala zlatou střední cestu, ale ne, dám jedničku, jako Ačko.
0: Ačko se vám líbí, prostor nad průjezdem, tak jo. Takže to je vaše volba.
2: Ano.
0: Dobře, zkusme. Správnou odpověď nám teď prozradí paní Jindřiška Krauzová ze Zlína.
3: Dům, který měl velký vjezd i pro vozy, tak to, co bylo nad tím, takovej ten strop s prkenýma deskama a nad tím byl prostor taková jakoby pseudopůda, tomu se říkalo forhaus.
0: Výborně. Tak jste se, paní Aneško, opravila včas ve vhodný okamžik a zvolila jste místo Bčka Ačko, což bylo dobře.
2: Ano.
0: Něco podobného, forhaus, máte doma?
2: Nemáme, ne. Ale jakože ten haus, to je po německy jako domek, tak to mě trošku jako připomnělo.
0: Mm-hmm. No vidíte, ale tak by to spíš odpovídalo té možnosti B, zahradní domek, že? A ono je to ten prostor nad průjezdem, forhaus.
2: No.
0: Takže toto nemáte doma, já taky ne, akorát bydlíme v paneláku nad vchodem, takže to občas není úplně bezhlučné bydlení, ale už jsme si za ty roky zvykli jenom tak, když odbočím.
2: Ano.
0: Paní Aneško, vyhrála jste dnešní soutěž, máte od nás knížku.
2: Dobře, já vám děkuji.
0: Taky děkuji, zůstaňte na telefonu, zapíšu si adresu a taky ten váš návrh na další soutěžní zadání, ano?
2: Ano.
0: Tak jo, pěkný den a nashledanou.
2: Vám taky, nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: V Německu první místo, v Rakousku druhé, to byly největší úspěchy písničky Mexican Girl v roce 78. Ameriku podobná muzika z pohledu prodejů nezajímala vůbec. Pouštím další hitparádovou klasiku od skupiny Smokey.

0: 7 hodin 18 minut, dál nás bude zajímat vývoj oblačnosti, teplotní křivka a informace související.
1: Počasí.
0: Jaké jsou ranní teploty ve Zlínském kraji v těchto chvílích? Mezi 13 a 17 stupni a samozřejmě budou se zvedat postupně, o tom si hned řekneme. Teď ráno bude převládat velká oblačnost, na severu kraje s možností drobné přehánky, dopoledne bude převážně polojasné, během pozdějšího dopoledne pak bude oblačnost znovu přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru to bude jinak, to se začne oblačnost rozpouštět a potom bude skoro jasno nebo i skoro jasno na obloze. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, večer se to zopakuje, během dne by měly být alespoň přechodně dobré a biozátěž střední, když vynecháme Vsetínsko, kde platí první, tedy mírný stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se týmy ze všech krajů České republiky, aby na technicky náročné trati prokázali preciznost a zručnost na kole. Jak se děti popasovali se špalíčky, kuželkami a lávkami, uslyšíme v reportáži za chvíli.
2: Bronzová socha Tomáše Bati stojí u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Byla odlita v 90. letech minulého století, stejně jako další tři kopie. Kde je najdete? A víte, že její originál stojí ve Velké Británii? Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se týmy ze všech 14 krajů České republiky. Mladí závodníci si poměřují síly ve znalostech dopravních předpisů i ve zdravovědě. A za sebou už mají to nejnáročnější. Technickou trať plnou kuželek, špalíčků a lávek, kterou organizátoři hodnotí jako jednu z nejtěžších v historii soutěže. Jdeme na návštěvu.
1: Seřaďte se za sebou, hezky budeme se fotit, teď máte památku z Rožnova, ale honem.
2: Organizátor teď dává pokyn všem účastníkům, aby se podle jednotlivých krajů z celé České republiky seřadili k focení. Po společném fotografování se týmy se svými učiteli vydávají obhlednout trať.
3: Najedeš. A jedeš skrz ty kuželky. Rozumíš?
2: Vy to teď ještě na poslední chvíli vysvětlujete dětem.
4: Jsou vlastně poprvé na republice, takže jsou z toho nervózní, takže je potřeba to opravdu s nima projet, jak to mají najet, protože to je jinak postavený, jinak si tam najíždějí, tak jim důležitý ukázat ty směry.
2: Jak jste trénovali u vás v Ústí nad Labem?
5: V tělocvičně každý pátek máme prostě trénink různých překážek.
2: Říká Jirka, Radované, ty už jsi tady po třetí na dopravní soutěži. Co by si vzkázal dětem, které soutěží úplně poprvé?
6: Já bych jim určitě řekl, že vůbec není potřeba se strachovat, že když se uklidníme a zamyslíme se a jdeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby z nervozity.
2: Trasu už mají nastudovanou dva týmy ze základní školy Kravsko. Paní učitelko, kde je ten největší problém?
7: Tak určitě tady ty špaličky, ty jsou takový likvidační, ale jinak jsme trénovali, tak uvidíme.
2: Říká paní učitelka Miroslava Pešková. Leni, ty jsi úplně zelená, tak bojíš se?
8: Je to takový zvláštní pocit, takový strach, ale zároveň i jakoby tréma.
2: Za tebou je plocha, která je plná různých stojanů, kuželů, lávek, překážek.
8: My jsme si to prošli a vlastně všichni víme, kudy a kam.
2: Toby, jak jsi trénoval? A dá se to vůbec natrénovat třeba u vás v Kravsku?
9: Trénujeme, že v horších podmínkách. Třeba každá kachlička je jiná, jinak třeba vysoká.
2: Jak to myslíš?
9: No jakože prostě tam máme nerovný povrch hrozně. Tak tohle pro nás bude lehčí, si myslím.
10: Tak, osmičku, úplně ideálně, jedna pravou stranu z těch výmolů, když budete najíždět opravdu pořádný oblouk, když pojedete doprava, aby se vám tam dokázalo do té osmičky dobře najet.
2: Na průběh závodu dohlíží také Judita Stochlíková. Jak náročnou tady v Rožnově postavili trať?
11: Letošní dvě jízdy zručnosti jsou postavené opravdu technicky velmi náročně. Bude to o preciznosti, o technice a třeba tyhle ty puky, které tady máme v závěru, tak ty jsou opravdu hodně náročné.
2: Jaké ceny dostanou děti na konci závodu?
11: Nejúspěšnější jednotlivci, dívka i chlapec, vyhrají jízdní kolo.
2: Ale úplně největší motivací je pro děti, že postoupí do evropského finále. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U dalších zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Fryštáku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Práce začaly letos na jaře, hotovo by mělo být v září roku 2027. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky, zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější. Rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past. Ministři obrany států NATO dnes budou v Bruselu jednat o výdajích členských států na obranu a přípravách velkého červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle generálního tajemníka Marka Rutteho většina členských zemí v uplynulém roce investice do obrany významně navýšila. Na hranici 2% nedosáhly pouze Česko, Slovinsko a Albánie. Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přehánek, dopoledne však bude převážně polojasné. Aktuální teploty jsou mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli se dle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez komplikací. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli přidám pozvánky za kulturou, několik typů pro volný čas. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Přání dobrého rána posílám do čtvrtku 18. června a písničku Haleny Vondráčkové.

0: Za 6 minut 7:45 stále posloucháte Český rozhlas Zlín na přání dobrého čtvrtečního rána. Jdeme za kulturou a na úvod jedna změna. Městské divadlo Zlín z provozních důvodů ruší dnešní divadelní talk show na letní scéně bez náhradního termínu. Vstupenky můžete do 10 dnů vrátit na pokladně. Druhým dnem probíhá v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí festival Špalíček. Dnes večer můžete slyšet polské i maďarské blues, legendu folku, Jiřího Dědečka nebo například Garyho Jablonského s kapelou The Electric Band. Beat festival Valašský Špalíček se koná až do neděle v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Dnešní program začíná v 17 hodin. V Kroměříži zaznějí jazzoví velikáni Jiří Stivín a Laco Déči. Dvojkoncert těchto osobností začíná dnes v 18 hodin v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Máte rádi tradice a folklor? Tak ode dneška ožijí Kunovice na Uhersko-Hradišťsku setkáním zahraničních i našich folklorních souborů. 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto začíná výstavami a besedami. Od 14 hodin můžete navštívit výstavu v Leteckém muzeu Poznej náš kraj, letíme do světa. Od 17 hodin je připravená pro návštěvníky výstava Krojů Slovácka s besedou v aule staré školy. V dalších dnech se můžete těšit na mnohá folklorní vystoupení i sobotní Guláš Fest. Festival Kunovské léto potrvá do neděle.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Máme přesně 7:45, pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se do aktuálních zpráv meteorologů.
1: Počasí.
0: A nejdřív na ranní teploty celého Zlínského kraje. 16 stupňů to je aktuálně Kroměříž, Staré Město, Bystřice pod Hostýnem, Kateřinice Ojčná a Strání. 17 stupňů hlásí Holešov a Maruška Hostýnské vrchy. 15 stupňů je v Holešově, ve Vízovicích, v Bojkovicích, Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. 13 stupňů to je hodnota ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích, Vsetín a Horní Bečva uvádějí stupňů 14. Teď ráno bude převládat velká oblačnost a na severu kraje je i možnost drobné přehánky, dopoledne bude převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost opět přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru to bude zase jinak, to už se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 29 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích mírně nepříznivé, což se večer zopakuje, během dne by ale měly být alespoň přechodně dobré. Z biozátěží na dvojce, takže platí střední zátěž, jenom Vsetínsko počítá s jedničkou zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zatímco pro účastníky světového šampionátu ještě jedna fotbalová sezóna neskončila, pro hráče Zlína a Slovácka už začala ta nová. Oba týmy se potkali na zahájení přípravy a my vám o tom řekneme víc za okamžik.

0: V odlišných situacích zahájili přípravu na novou prvoligovou sezonu fotbalisté Zlína a Slovácka. Zatímco Ševci výrazně neobměnili kádr a už po třetí je na úvodním tréninku přivítal trenér Bronislav Červenka, v Uherském Hradišti je situace, dá se říct, chaotická. My to všechno teď detailněji rozebereme se sportovním redaktorem Českého rozhlasu Zlín Davidem Nekvindou, kterého zdravím. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začněme tedy Slováckem, které teprve v úterý večer představilo nového trenéra Jana Jelínka. Přišli už taky nějací hráči?
1: Klub zatím představil mladíky, kteří začali v Uherském Hradišti trénovat, jejich příchod ale ještě není dotažený do konce. Z pražské Slávie přišli útočník Filip Horský a obránce Šimon Slončík, kteří zatím mají jen minimální prvoligové zkušenosti. Trenér Jelínek je ale z nás B mužstva pražského klubu, které vedl v minulé sezóně. Dalšími novými hráči na prvním tréninku byli útočník Pavel Hašek z Plzně a brankář Štěpán Kadles z Jihlavy. U všech zatím platí, že si je Slovácko vyzkouší. No a v případě zájmu bude jednat s jejich současnými kluby o přestupu nebo hostování. Trenér Jelínek pak zdůrazňuje, že šanci dostanou taky mladí hráči, kteří už Slovácku patří delší dobu.
2: Myslím si, že to je důležité vnímat, co se děje pod tím A týmem a je možné narazit na zajímavé kluky a určitě budou dostávat prostor v tréninkovém procesu a samozřejmě je na nich, jak se budou jevit, jak to budou vnímat a nikde není napsané, že se nemůžou prosadit do A týmu.
1: Ten, řekněme, překotný start přípravy Slovácka, ovlivněný nečekaným odchodem předchozího trenéra Romana Skuhravého, doplňuje to, že původně měl tým odehrát už tuto sobotu dva přípravné zápasy, ty ale zrušil a svěřenci kouče Jelínka odehrají jen modelové utkání mezi sebou.
0: U Zlína tedy prosím rovnou začni informací, kdy a kde odehrají úvodní přípravný zápas Ševci.
1: Ti nastoupí právě v sobotu a bude to v 11 hodin dopoledne ve Spytihněvi. Jako soupeř se představí slovenská Petržalka. Trenér Červenka už může nasadit dvě posily, které Zlín představil před startem přípravy, útočníka Daniela Šmigu a slovenského krajního hráče Adama Gažiho. Sportovní manažer Pavel Hovtych taky potvrdil informaci, že jedná o příchodu konžského stopera prince Mukuby, který odmala působí ve francouzském Lyonu, kde hrál za B tým. Všechny jmenované spojuje to, že jim do 23 let a jejich předností má být rychlost. O tom mluví manažer Hovtych.
3: Víme, že nám trošku chybí rychlost v tom týmu směrem hlavně po zisku balónu nahoru a určitě nebudeme mužstvo, který bude v lize diktovat tempo hry pravidelně ve všech zápasech, spíš budeme mužstvo, který bude určitě mít poctivou defenzivu a proto je důležitá vždycky ta rychlost, aby po zisku míče si se dokázala rychle dostat nahoru.
1: Doplním jej odchody, ve Zlíně nepokračují Matěj Koubek, Jan Kalabiška a Jakub Pešek.
0: Říká sportovní redaktor Českého rozhlasu Zlín David Nekvinda, se kterým jsme probrali start přípravy prvoligových fotbalistů z našeho regionu. Davide, díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český genius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku přijeli stovky mladých cyklistů. Uherské Hradiště hospodařilo loni lépe a schodek byl nižší. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče dnes budou naposledy jednat o úhradách v příštím roce. Dnes bude převažovat velká oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou až 29 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček.

0: Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
1: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš vstřícná na to, že nejsme takzvaný preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
0: Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory. Český spolek Nesehnutí v rámci projektu Slunce pro Ukrajinu nainstaloval v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu. Je na střeše nemocnice svatého Lukáše, pro kterou má zajistit stabilnější dodávky elektřiny. Na stavbu přispělo několik set dárců částkou 450 tisíc korun.
2: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přehánek. Dopoledne však bude převážně polojasné. Později bude oblačnost opět přibývat a postupně čekejte oblačno. Aktuálně se teploty pohybují mezi 17 a 13 stupni. Nejvýše dnes teploty dosáhnou 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Komplikovat dopravu dnes může sečení travních porostů na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Hulína na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ředitelství silnic a dálnic včera zprovoznilo úsek dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Dostalo povolení o předčasném užívání. Tuto dobrou zprávu rozvedeme už za chvíli. A pak se posuneme jenom kousek dál do Holešova, zajímat nás bude kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ukrývá takzvanou černou kapli, pod kterou se nachází hrobka, místo posledního odpočinku rodu Rotalů. Za honosnou krásou výzdoby kaple v černé a kontrastní bílé barvě se nachází řada symbolů. K čemu odkazují? Potom pátrala naše Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje uslyšíte před 8:30. Teď je 8 hodin a přesně 5 minut. Za mikrofonem stále Petr Uhřík, přející pohodu na startu čtvrtku 18. června.
2: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je 18. června. Řidiči mohou od včerejška jezdit po nově zprovozněném úseku dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Slavnostní otevření mělo přitom být původně až v sobotu. Jenom připomenu, dálnice z Hulína do Frištáku začala vznikat v roce 2008. Stavba se ale kvůli soudním sporům vlekla. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Dokud to nepojede, tak nevěřím už ničemu. V této fázi je všechno možné. Možná budeme překvapení.
2: Říkala ještě ve středu dopoledne nezávislá starostka Horního Lapače na Kroměřížsku Jaroslava Hudečková o úseku dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Ten se měl otevřít v sobotu 20. června. Těsně popolední, ale překvapení opravdu přišlo a po dálnici projela první auta. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Na zprovoznění dálnice se těšili jak řidiči, tak obyvatelé a starostové měst a obcí v okolí. Jedním z nich je nezávislý starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
4: Tak je to pro nás, pro ty obce, obrovský úspěch. Když si vezmeme, že nějakých 20 let to trvalo a pořád jsme nevěděli ten konec, proto jsme vlastně museli i protestovat a ozvat se, aby se ta dálnice dostavila. Já si myslím, že nám to určitě uleví. Se to dálnici jsme tady měli nějakých 7 000 aut, že denně.
1: Pro nás je nejdůležitější bezpečnost našich občanů a to, aby ty děti mohly do té školy přejít ten přechod bezpečně, aby jsme mohli vyjet ze svých nemovitostí na hlavní cestu a šťastně dojet do práce.
2: Uzavřela starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. Nový úsek uleví i profesionálním řidičům Jaroslavovi ze Žamberka nebo Zdeňkovi z Plzně.
5: Určitě to bude urychlení, jako to jízdy tady přes tu dědinu. Kratší, časově.
6: Budu moci jezdit po dálnici, nebudu to muset objíždět přes Lín nebo tady přes okolní vesnice.
2: Základní kámen dálnice byl položený už v roce 2008. Stavba, kterou zdržovaly dlouhé soudní spory, stála 9,5 miliardy korun bez DPH. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín.

0: řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát probereme situaci podrobně. Aktuální předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteorolog Ondřej Brambus. Zdravím vás a přeju dobré ráno do Brna.
1: Dobré ráno.
0: Když se podíváme na datum 18. června kompletně, jak nám dnešek vychází nejenom teplotně?
1: Teď v těch nejbližších chvílích bude tedy spíše více oblačnosti, bude převládat oblačná obloha, ale počítáme s tím, že během dopoledne se oblačnost trochu protrhá, bude převážně polojasno, během pozdějšího dopoledne a kolem poledne bude ale oblačnost opět přibývat, takže pak během odpoledne oblačno, takže taková houpačka více oblačnosti a pak opět méně a k večeru se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo jasno. Bude opět o něco tepleji než včera. Včera jsme měli teploty ve Zlínském kraji do 27 stupňů Celsia. Dnes by mělo být od 26 do 29 stupňů a k tomu bude foukat jenom slabý vítr, většinou od severozápadu do 15 km za hodinu.
0: Ještě si doplníme správné číslo do biozátěže.
1: Na většině území máme dvojku, takže střední zátěž a Vsetínsko spadá do jedničky, takže mírná zátěž.
0: A hned pokračujeme dál. Co nám v počasí nabídne finále pracovního týdne? Pátek.
1: Noc na zítra bude klidná, čekáme malou oblačnost, skoro jasno nebo jasno, noční teploty opět o něco vyšší, od 17 do 14 stupňů Celsia a většinou úplné bezvětří nebo jenom slabý vánek do 10 km za hodinu. Zítra přes den bude slunečné počasí, převládat bude skoro jasná nebo jasná obloha, v průběhu dne se sice vytvoří taková drobnější kupovitá oblačnost, ale mělo by to být jen do polojasna, nečekáme nějakou hodně zvětšenou oblačnost. A opět bude tepleji než dnes, zítra počítáme s teplotami 29 až 32 stupňů Celsia a vítr stále jenom slabý, změní se trošku směry, už začne pofukovat od východu nebo jihovýchodu, ale vítr bude stále jen slabý do 15 km za hodinu.
0: Blíží se víkend, podívejme se i na průběh obou volných dnů. Bude sobota a neděle skutečně patřit mezi tropické dny? Naznačme si.
1: Ano, vypadá to tak, vypadá to, že skutečně ten víkend bude mít velmi vysoké teploty kolem 30 stupňů Celsia a celkově spíše málo oblačnosti. V sobotu počítáme s jasnou, skoro jasnou oblohou, ale pak hlavně v odpoledních a večerních hodinách se může ta oblačnost zvětšit a můžou se už objevit přehánky nebo i bouřky. Teploty budou vysoké i ty noční. Počítáme, že v sobotu ráno minima většinou v rozmezí od 19 do 15 stupňů Celsia, přes den pak tedy 29 až 33 stupňů. Neděle pak na tom bude podobně, budeme mít ale o něco více už oblačnosti než v sobotu a opět se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Nedělní minima 20 až 16 a přes den pak 27 až 31 stupňů Celsia.
0: Obvykle si na závěr povídáme o historii a proto se ještě ptám na rekordní teploty pro 18. červen ve Zlínském kraji. Prozraďte, Ondřej, prosím.
1: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 1931 na stanici Zdounky, a to konkrétně 33 stupňů Celsia. Nejnižší teplota pochází ze stanice Huslenky Kichova z roku 1949, minus 4 desetiny.
0: A to už byla o počasí poslední informace. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil meteorolog Ondřej Brambus. Děkujeme. Přejeme hezké dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji vám také, naslyšenou.
2: Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila se vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale umí dělat i legraci. Třeba na sociálních sítích na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila skálu nebo lyžařský svah. S 26-letou Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se potkáme už 18. června. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. V českém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje. My jsme teď v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Holešově.
2: Romane, tady je všechno krásně světlé, ale tady už je kovaná brána a je celá černá.
1: Ano, a té černé není málo. Kromě té hlavní lodi se po naší pravici nalézá černá kaple.
2: Proč tady vlastně dneska jsme?
1: My se budeme přesvědčit, proč se jí říká černá a jak významná byla v historii Holešova a donátora, který kapli postavil. A možná nás v ní čeká také pohled do tajemných zrcadel.
2: Je to hrobka, kterou nechal vybudovat poslední mužský potomek rodu Rotalů. Tady už ale přichází Ondřej Machálek, historik z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
3: No, s Františkem Antonínem rod Rotalů vymřel po meči, měl jednoho mužského potomka, Ferdinanda Josefa, ale ten zemřel něco málo po 20. Dospělosti se dožili 3 dcery, mezi které se rozdělilo to holešovské, ale i napajdelské další panství.
2: Co to znamenalo tehdy nemít mužského potomka?
3: Pro ten šlechtický rod naprostou katastrofu. Vlastně se to panství rozdrobilo, nebylo v jedných rukách, takže tím to také končí. No.
2: Fascinující je i to, co jsi mi chtěl, Romane, ukázat.
1: Nacházíme se před bílými rámy s bohatým zlatým zdobením, ale v těch rámech není nic.
2: Není tam žádný obraz.
1: Jsou to černá zrcadla a působí velice zvláštně. Mohli bychom se pana Machálka zeptat, jaký byl vlastně jejich význam?
3: Je to další symbol, který podtrhuje, vyzdvihuje celý ten účel té kaple. Symbolická černá zrcadla upomínají na pomíjivost člověka, to biblické pomniže prach si a v prach se obrátíš.
1: Pane Machálku, byla tato zrcadla už koncipována s tím smyslem, jak jste říkal, už od začátku, nebo v těch rámech bývalo něco předtím? Tady je černý mramor.
3: Od samého začátku to takto sochař Frič koncipoval. Nevíme o tom, že by tam bylo něco jiného.
2: Pojďme se do nich podívat.
1: Je to hloubka, je to tma, ale je to i světlo, protože v části těch zrcadel se odráží světlo zvenčí. Je to rozhodně zvláštní pocit.
2: Zrcadla jsou naproti sebe, takže kdyby byla opravdová, tak se vytváří dojem nekonečna. Vůbec se nedivím, že ta kaple vypadá tak, jak vypadá. Ten kontrast života, smrti, černé, bílé, života, doufání v mužského potomka a potom zániku jména, zániku rodu.
3: U Františka Antonína opravdu vidíme ten důraz na tu víru. Určitě jako správný křesťan ho ta víra posilovala.
2: A to vše právě napovídají ty četné symboly, které tady v černé kapli vidíme.
3: On k tomu všechno směřoval, ať už to byla výzdoba zdejšího farního kostela, vznik této černé kaple, ale i obnova, výstavba chrámu na svatém Hostýně a spousta dalších momentů.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Pokud vás reportáž zaujala, poslechněte si o osudu Františka Antonína z Rotalu a jeho ženy víc v dlouhé verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. A jenom připomínám ještě znovu všechny předchozí díly z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách. Za 5 minut bude 8:30, teď si počkáme na nové zprávy s Lukášem, samozřejmě to nebude potichu, ale s písničkou Xindla X.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Bylo 8:30.
6: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
5: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soniličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště. Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušená zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov Zámek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to server iRozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední 3 roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Na fotbalovém mistrovství světa dnes Anglie zvítězila nad Chorvatskem 4-2, Ghana nad Panamou 1-0, Portugalsko remizovalo s Demokratickou republikou Kongo 1-1 a Kolumbie vyhrála nad Uzbekistánem 3-1. České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. V 18 hodin našeho času nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice. V našem regionu dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přeháněk. Dopoledne však bude převážně polojasné. Teploty jsou aktuálně mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Sanace trhlin a spár je dnes na dálnici D55 ve směru na Zlín, v úseku u Tlumočova na Zlínsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: A ještě datum 18. června přes oslavence Milany. Přívětivé jméno, už na první poslech, muž jménem Milan je i podle doslovného významu milý, takže oblíbený, milovaný, to můžeme dát patřičně najevo u gratulace, kterou jako obvykle já posílám hudební. Tedy písničku Petry Černocké. My.

0: Dnešní kapela v cukrárně je spojená s Brnem. Ve druhé polovině 80. let jsme zaznamenali prudký vzestup značky Kern. Bývalý zpěvák Jaroslav Albert Kronek k samotnému názvu mnohokrát říkal, že kvůli přehrávkám potřebovali jadrné, rok vyjadřující slovo, které nemělo být anglicky. Nesouvisí to ani s jádrem, ani s irským označením obrněného pěšího vojáka, ani s ruským označením blba. Kern pěkně znělo, hezky se skloňovalo i psalo a nic konkrétního to prý neznamená. Zpěváků prošlo skupinou docela hodně a dokonce se jeden jmenoval Pavel Vacek, ale s naším odpoledním moderátorem jde skutečně jenom o zajímavou shodu jmen. Pokud bych úspěch Kernu hodnotil na základě výsledků jedné ankety, tak dobře, nejlepšího umístění ve Slavíkovi dosáhli v roce 1991, kdy byli na třetím místě. My si pustíme písničku z konce 80. let, kdy nám skupina Kern zářila v soutěži Triangle, Větrník a úspěchy se sbíraly i v kategorii Hit roku.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Před minutou bylo 8:45. Jak to bude s dalším vývojem na obloze? Kolik stupňů uvidíme na teploměrech? Právě o tom si teď řekneme v další krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 16 a 20 stupni. Samozřejmě, že ty hodnoty porostou, o tom si hned řekneme. Ve zbytku rána by měla převládat velká oblačnost a na severu kraje je tu ještě možnost drobné přehánky. Dopoledne bude už převážně polojasné. Během pozdějšího dopoledne bude oblačnost přibývat a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. K večeru to bude zase jinak. To už se začne oblačnost rozpouštět a večer pak bude skoro jasno nebo i jasno. Nejvyšší dnešní teploty 26 až 29 stupňů, povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr rychlostí od 1 do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď mírně nepříznivé, zopakuje se to večer, ale během dne by měly být alespoň přechodně dobré. Biozátěž pro dnešek střední na 2. stupni, s jedničkou počítá Vsetínsko.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 minut do 9 hodiny. Na konci čtvrtečního rána ještě malá vizitka a současně pozvánka. Kristýna Odložilová z Otrokovic se narodila s vzácnou genetickou vadou. Ze svého postižení si ale dělá legraci, třeba na sociálních sítích, na profilu Humor na kolech, kde ukazuje svou energii do života. I když je imobilní, pokořila horolezecké lano nebo lyžařský svah. Na rozhovor Markéty Macháčkové s Kristýnou Odložilovou z Otrokovic se můžete těšit dnes po 11. hodině. A já už dopředu přeju pohodu u poslechu všech dalších pořadů Českého rozhlasu Zlín. Za celý vysílací tým vás, milí posluchači, zdraví Petr Uhřík, no a totéž udělám zase zítra brzy ráno.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně skončila kampaň s názvem Valašská krev. Ve Frišťáku na Zlínsku pokračuje rekonstrukce náměstí Míru. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by mělo být podle Senátu přísnější. Dnes bude převažovat velká oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou až 29 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Vsetínské nemocnici připravili v tomto týdnu společně se zástupci dobročinného projektu Stoupa Cup kampaň s názvem Valašská krev. Společně tak chtějí popularizovat dárcovství a získat nové dobrovolníky. Zvláště během léta je podle vedoucí laborantky Marie Kašparové počet dárců významně nižší a nemocnice bojují s nedostatkem krve.
2: Pořád to nestačí, protože vlastně jsou dovolené, dárci nám cestují do zahraničí a tam je výluka až na jeden měsíc, nebo odklad dárcovství na jeden měsíc. A další problém je s klíšťaty, takže dárce, který je infikovaný klíšťatem, tak opět je odklad dárcovství na jeden měsíc.
0: Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Frišťáku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Pokračuje nezávislý starosta města Pavel Gálík.
3: Jsme nyní ve fázi, kdy se buduje retenční nádrž. V souvislosti s tím se budou budovat hlavní řády kanalizační a pak bude pokračovat náměstí v rámci provádění přípojek, různých zpevněných ploch a tak dále.
0: Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel. Chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michal

0: Brněnský dopravní podnik vyzývá návštěvníky akce, aby pokud možno využili k cestě na okruh veřejnou dopravu.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku převládat velká oblačnost, na severu kraje i s možností přeháněk. Dopoledne však bude převážně polojasné. Později bude oblačnost opět přibývat a postupně čekejte oblačno. Aktuální teploty jsou mezi 20 a 16 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Sanace spár a trhlin dnes může omezit provoz na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Tlumačova. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín jsou na řadě srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Představte si, že jsou tací, co pohrdnou gratulací. Vlastní svátek pro svůj klid chtějí klidně přeskočit. Spolehy však na okolí toto nikdy nedovolí. Dneska není obrana pro žádného Milana. Darmu stylem zběsilým, vnutím třeba násilím. Po ruce mám argumenty, je to dárek nad prezenty. Hned oceňte jeho krásu, nesu píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 18. června roku 2026 a při pohledu do kalendáře svátek dneska slaví chlapci, hoši, muži, pánové, kteří se honosí křestním jménem Milan. A já, když se rozhlédnu, tak ve svém zorném úhlu mám dva Milany. Ten první to je Milan Karáse, kterému my v partičce říkáme Kary, takže Kary, pokud mě posloucháš, všecko nejlepší k tvému dnešnímu svátku. A pak druhý je můj kolega herec Milan Němec. Takže Mildo, pokud i ty posloucháš, všecko nejlepší. Doufám, že už se zotavuješ, měl totiž takovou malou nehodu na kole. Doufám, že už je všechno v pořádku. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Po delší době objednávám písničku pro paní Mary Kitnerovou jen tak pro radost. Ráda bych poslala píseň Oči má sněhem zaváté od Karla Gotta. Doufám, že udělá radost i ostatním posluchačům. Děkuji srdečně a moc vás zdravím. Hana Vaňková. Tož, milá paní Hano, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Karel Gott.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Oči sněhem zaváté. Písnička nádherná, teda, která trošku nám evokuje tu zimu, ale my tady máme léto. Takže, moji milí posluchači, meteorologové nám slibují další pořádnou dávku letních veder. A já nevím, jak vy, ale já mám pocit, že člověk s přibývajícími roky sleduje předpověď počasí skoro stejně pozorně, jako kdysi sportovní výsledky. Když mi ale bylo 10 let, vedro mi vůbec nevadilo. Naopak, čím víc svítilo sluníčko, tím déle jsme byli venku. Domů jsme chodili až večer a celý den jsme vlastně ani nevěděli, kolik je hodin. A víte, na co jsem si v souvislosti s létem nedávno vzpomněl? Na lesní jahody. A hlavně na dobroty, které z nich doma vznikaly. Dnes máme mrazáky plné zmrzlin a obchody plné všeho možného. Ale některé chutě dětství se zkrátka koupit nedají. Možná proto, že v nich nebyly jen jahody. Byly v nich prázdniny, kamarádi, vůně lesa a pocit, že celé to léto teprve začíná. A když už jsme u těch lesních jahod a letních vzpomínek, tak já se musím přiznat, že léto a prázdniny jsem vždycky měl moc rád. A hlavně, když nás rodiče odvezli k babičce. Babička bydlela na takové polosamotě, říkalo se tomu domu, kde bydlela pastvisko. Pastvisko asi proto, že kolem dokola byly rozsáhlé pastviny. Onehdá jsem tudy projížděl, ale tak obrovské pastviny to zas nejsou. Ale to víte, tenkrát pohledem 8- až 10-letého kloučka, to byly pastviny obrovské, jak na dávném dalekém západě. A oni byly děleny takovými hlubokými příkopy. Proč? To už nevím. A na bocích těch příkopů rostly ty malé, jako nechtík velikosti, jahůdky. A my jsme měli plechové hrníčky, které jsme nazbírali až po okraji, a babička je přesypala do větší misky, přidala mléko a trochu cukru, rozšlehala to, řeknu vám, to byla dobrota. Ale největší radost jsme měli, když babička přidala bílky a vyšlehala úžasnou jahodovou pěnu. Ovšem, nejvíce mě s létem pojí rebarborový koláč mojí maminky. My jsme měli velkou zahradu a tam rostla rebarbora, bylo jí hodně. A maminka vyšla ven, uřízla pár těch šlahounů a upekla rebarborový koláč. Co maminka zemřela, jsem rebarborový koláč nejedl. Dodnes cítím jeho chuť v ústech. Takže, moji milí, užijte si krásné léto a hlavně dávejte na sebe pozor.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Obyčejný kluk, tak se jmenovala písnička Petr Rezek a já už tady mám další přáníčko, moji milí. To první je z mailové adresy a zní takto. Prosím o hudební pozdrav pro radost a potěšení všem spolužačkám a spolužákům, kteří společně se mnou složili zkoušku dospělosti na 11letce v zastávce u Brna v roce 1962. A taky spolužákovi Josefu Šťastnému z Bratislavy i jeho přítelkyni Ivě Novotné z Uherského Hradiště. Výběr hudby nechávám na vás a srdečně děkuji. Václav Patera. Milý Václave, to víte, že rád splním vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Zdravím, pane Junák, a prosím zahrát 18. června ve čtvrtek mé věrné kamarádce Milušce Čaklošové a všem v klubu důchodců ve Šlapanicích. Písničku prosím od Hradištanu, jestli to půjde, když tak nějakou jinou. Děkuji vám moc, zdraví vaše věrná posluchačka Benešová. Nashledanou.
0: Milá paní Benešová, to víte, že to půjde. A to víte, že to jde. Samozřejmě splním vaše přáníčka, moji milí paní Benešová si přeje Hradišťan a já k tomu dodávám písničku Krátký popis léta.
2: Pořád.

0: Písnička dozněla, to byl Engelbert, a já už tady pro vás mám čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3, na které je audiokniha s názvem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní indicie zní takto. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Opakuji čtvrteční indicii. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Tak to byla čtvrteční indicie a už vám pouštím Pavla Nováka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Bílá královna pánů Kotvalda a Hloška, já se dívám na hodiny, za 2 minutky bude 9:45 a já tady mám ještě ke splnění jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o písničku 1000 mil v podání Valdemara Matušky pro paní Irenku Teperovou do Zlína, jen tak pro radost. Děkuji, Ivana Divínová. Milá paní Ivanko, to víte, že rád splním vaše přáníčko, vybrala jste si písničku, takže už přichází Valdemar Matuška, Helena Vondráčková a 1000 mil.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 18. června pomaly linku končí. Ale jakým je dobrým zvykem, a vy to víte, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Taky byste rádi bydleli v podnájmu v Pekařské ulici? Není to s tím tak jednoduché. Tak to byla čtvrteční indicie. Nebojte se, ještě bude páteční a tam už vždycky pan Šenkýř, Miloš Šenkýř dá nějakou malou nápovědičku a to už nám všem dojde. A já ještě než se s vámi rozloučím, tak bych i připomněl, protože se mi to množí, když budete chtít, abych vám zahrál na přání písničku, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, když mi to namluvíte svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete přání v konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to napsat v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do toho našeho dramaturgického plánu a jak já říkám, do toho playlistu. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. V Uherském Brodě bude centrum výuky nových technologií. Ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku, která je nedohledatelná. Během dneška bude převážně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. V Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí dnes pokračuje celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Školáci z celé republiky v něm měří své síly v teoretických znalostech, první pomoci, ale hlavně v praktických disciplínách, které napodobují nástrahy silničního provozu.
4: Novinkou letošního ročníku je podle koordinátora BESIPu Jiřího Polomise disciplína nazvaná Labyrint.
5: Mají udělanou trasu pomocí dopravních značek a projíždí to tak, aby vlastně dojeli zase zpátky do toho místa, odkud vyrazili podle pravidel silničního provozu, to se jim hodnotí.
4: Mladší i starší kategorii soutěží čtyřčlenná družstva. Mezi finalisty je také Radovan z Ústí nad Labem, který se v finále účastní už po třetí.
6: Když se uklidníme a zamyslíme se a jedeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby.
4: Dnes čekají soutěžící disciplíny na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionu korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznalo spolku Dohled na dosah 22 milionů na provoz krizové linky. Investigativní tým Českého rozhlasu zjistil, že je ale linka na internetu téměř nedohledatelná. Nezmiňuje ji žádný web podporující duševní zdraví, ani stránky Ministerstva práce mezi organizacemi, které nabízí krizovou pomoc. Přesto poslal úřad spolku druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos rezort přiznal mimořádně peníze na nové pracovníky všem, kteří o to požádali. Předseda spolku Viktor Kubát tvrdí, že dotaci dostali podle pravidel a na propagaci linky pracuje.
7: Sport.
2: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup ze skupiny. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje

0: Během dneška bude ve Zlínském kraji převážně polojasno, později očekávejte přibývání oblačnosti a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. Nejvyšší teploty dnes budou kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dle dopravních serverů se momentálně projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Následuje dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čtvrteční dopoledne s datem 18. června je tady. Ve Zlíně sice ještě podmračené, ale jinak nás čeká teplý letní den a ze studia Českého rozhlasu Zlín vám přeje krásný pohodový čas Markéta Macháčková. Dvě dopolední hodinky strávíme na rozhlasových vlnách spolu a taky s obsahem, který pro vás vytvořil tým naší regionální stanice. Dnes vás ve vysílání pozveme do Starého Hrozenkova na Folklorika Fest, který začíná už zítra a celý víkend ho bude moci navštívit. No a naše regionální stopařka Petra Sedláčková nám prozradí pak podrobnosti o svém odpoledním vysílání ze Slavičína. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 18. června, ať jste kdekoliv.
1: Český rozhlas Zlín.

0: teď nás čeká v dopoledním vysílání jako vždycky recept. A to recept velmi ideální, když chcete sladkost bez pečení a přitom můžete použít i uvařené brambory, které vám zůstaly třeba z přípravy jiných jídel. Recept na bramborové lanýže s kakaem je důkazem, že originálních možností zpracování brambor je nespočet. Potřebovat dnes budete 200 gramů uvařených brambor, nejlépe už studených a oloupaných, 100 gramů mletých ořechů, mohou být vlašské, lískové nebo třeba mandle, 2 lžíce kaká, 2 až 3 lžíce moučkového cukru podle chuti, 1 lžičku vanilkového extraktu nebo vanilkového cukru, 50 gramů strouhaného kokosu, špetku soli, lžičku rumu. To je vše z ingrediencí, ještě rychle zopakuji. Uvařené brambory, asi 200 gramů, mleté ořechy, 100 gramů, 2 lžíce kaká, 2 až 3 lžíce moučkového cukru, 1 lžičku vanilkového extraktu a 50 gramů strouhaného kokosu. A ještě trochu více na obalení daných lanýžů. Špetku soli a lžičku rumu. Pojďme tedy na postup. Brambory rozmačkejte nebo nastrouhejte najemno. Přidejte mleté ořechy, kakao, cukr, kokos, vanilku, sůl a pár kapek rumu. Vypracujte měkkou, ale soudržnou hmotu. No a pokud je příliš měkká, tak přidejte víc kokosu nebo ořechů. Dejte hmotu na 10 až 15 minut do lednice, aby stuhla. Tvarujte malé kuličky, tak asi velikosti vlašského ořechu a obalte v kokosu, kakao nebo mletých oříšcích. Hotové lanýže pak uchovávejte v chladu. Skvělá jsou ale i srdíčka nebo jiné tvary. Můžete použít třeba vánoční vykrajovátka. No a pro luxusnější verzi lanýžů zabalte dovnitř každé kuličky loupanou mandli nebo višni naloženou v rumu. Zkrátka, jak máte rádi. Hodí se jako rychlý jedlý dárek. Vydrží v lednici až 5 dní.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Město Slavičín letos slaví 770 let od své první písemné zmínky. Právě k tomuto výročí připravila místní knihovna speciální výpravu časem, která návštěvníky provede historii města hravou a dobrodružnou formou. A u toho bude i naše redaktorka Petra Sedláčková, naše regionální stopařka. No a co všechno lidi, kteří přijdou do Slavičína, čeká, bude dnes zjišťovat. A o tom všem si s ní budu povídat už za chvíli.
1: Bronzová socha Tomáše Bati stojí u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Byla odlita v 90. letech minulého století, stejně jako další tři kopie. Kde je najdete? A víte, že její originál stojí ve Velké Británii? Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař.
1: Historii nemusíme poznávat jen z učebnic nebo z kronik. Ve Slavičíně ji dnes návštěvníci objeví prostřednictvím her, úkolů i vyprávění. Městská knihovna připravila mezigenerační rodinné odpoledne nazvané Slavičínská výprava časem aneb 770 let příběhu města. A právě tam se vydá dnes naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Ale ještě předtím nám o svém odpoledním vysílání poví víc. Petro, já ti přeji krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já se dnes vypravím do městské knihovny ve Slavičíně, která si netradičním způsobem připomíná právě 770 let od první písemné zmínky o městě. Pro malé i velké návštěvníky je tam dnes připravená pátrací hra, při které budou plnit úkoly inspirované různými obdobími historie Slavičína.
1: Takže ve Slavičíně nepůjde jenom o klasickou výstavu nebo přednášku.
2: To vůbec ne. Organizátoři vsadili především na zábavu a společné objevování historie. Návštěvníci si budou moci složit například pucle s motivem města, prohlédnout si kroje a další historické rekvizity, nebo si poslechnou pohádky a pověsti spojené se Slavičínem. Za splněné úkoly je navíc čeká malá odměna. Zapojit se samozřejmě mohou nejen Slavičané, ale také přespolní. To budu třeba například já. A program se koná dnes od 9 do 17 hodin ve všech podlažích knihovny.
1: A ty právě na místo vyrazíš a s námi se tedy odpoledne spojíš přímo z místa?
2: Je to tak. Odpoledne se do pátrací hry zapojím také, jak jsem už zmiňovala, a zjistím, jak se daří ostatním účastníkům při putování historií Slavičína. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se tak ve 14:15 naši posluchači dozví, jak lze poznávat dějiny města hravou formou.
1: Petro, my ti děkujeme a budeme se tedy těšit na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která každý všední den objevuje zajímavosti našeho kraje. A může se zastavit i u vás. Tipy na nevšední místa, výlety nebo akce ji posílejte na e-mail stopař.zlín@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

dohrála písnička Jaromíra Nohavici, stará krásná písnička, Když mě brali za vojáka. No a vy posloucháte Český rozhlas Zlín, krásné dopoledne vám opět přeje Markéta Macháčková. Kam můžete o víkendu vyrazit za kulturou, víte? Víte, kde se na jednom pódiu setkají hvězdy současné hudební scény společně se stovkami žáků základních uměleckých škol? Už tento víkend v areálu Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově na multižánrovém festivalu Folklorika. No a na festival vás pozveme už za chvíli.

0: kam můžete o víkendu vyrazit za kulturou. Třeba do Starého Hrozenkova na Uherskobrodsku. Už tento pátek totiž začíná 6. ročník Folklorika Festu. Co všechno se v areálu kopaničářských slavností bude dít? To nám prozradí už teď předseda správní rady nadačního fondu Folklorika, který za festivalem stojí, Tomáš Štefánek. Pane Štefánku, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Pane Štefánku, jakým festivalem vlastně je Folklorika Fest, který se tento víkend koná ve Starém Hrozenkově?
1: Ten náš festival vznikl především proto, aby dal příležitost žákům našich základních uměleckých škol Folklorika vystoupit na velkém pódiu před diváky a pokud možno v co nejvíce pořadech také po boku nějaké hvězdy svého oboru, ať už hudební, taneční nebo jiné. A protože vyučujeme všechny čtyři umělecké obory, tak se také snažíme dát příležitost všem v těch menší dovídích, je to třeba literárně dramatický obor, který žáci spolumoderují pořady, nebo v nich vystupují přímo. Žáci výtvarného oboru buď vytváří kulisy pro jednotlivá představení, nebo malují v průběhu koncertů. Ale samozřejmě nejvíc možností realizace mají žáci tanečního oboru, to jak samostatných vystoupení, nebo při doprovodu hudebních hvězd a nejvíce samozřejmě hudebního oboru, ať už při individuálních vystoupeních, nebo v součástí folklorních souborů nebo v orchestru či pěveckém sboru. Klasické programy jsou potom doplněné u nás ještě tanečními soutěžemi, soutěží ve folklorním zpěvu nebo klasickém moderním zpěvu, takže ten festival náš bych charakterizoval jako multioborový, multižánrový pro celou rodinu a každý si tam najde to svoje.
0: Ten váš Folklorika Fest začíná už zítra dopoledne. Čím tedy odstartuje?
1: Ale stejně jako v předchozích letech jsme se rozhodli pojmout páteční dopolední a polední program jako takzvaný dětský den, kdy se k nám přijíždějí děti ze základních, středních škol nebo možná i mateřských z okolí, a to jak na české straně hranice, tak slovenské straně hranice, protože ten areál máme prakticky na hranicích. A ten zájem každý rokem stoupá. My letos počítáme, že se nám tam zhruba sjede 1000 dětí letos. A kromě klasického festivalu programu, které už budou moci vidět a navštívit, tak tam každoročně máme a i letos mnoho řemesel, ukázky kovářů, řezbářů, pastevců a mnoho dalších. Děti si budou moc všechno vyzkoušet, sami si něco vyrobit nebo uvařit a podobně. Mm-hmm. Ten celý páteční program nám vlastně startuje v 9 hodin programovým číslem s názvem Rytmix, který jakož tradičně vede skvělý tanečník a choreograf Kuba Mazuch, který je známý mimo jiné ze Stardance a vždycky vlastně po každé po ránu děti roztančí, rozhýbe a ve 12 hodin máme skvělou zpěvačku Katarínu Knechtovou. Takže tak.
0: Vy jste krásně popsal velmi podrobně zítřejší program, ale pojďme ještě trošku pohovořit o víkendu. Co je podle vás nejočekávanější část programu o víkendu?
1: Máme tam to hodně, jak jsem vzpomínal, ve třech dnech vlastně máme 30 programových čísel, takže obecně asi z těch neočekávanějších věcí se dá předpokládat, že to budou ty hlavní večerní pořady. A pro mě osobně samozřejmě ty největší hvězdy jsou naše děti, naši žáci, kteří vystoupí v těch večerních programech a to, ať už to bude s kapelou Desmond, anebo večer v pátek se Obudešovou, v sobotu s folklorním souborem Puls a celý festival vyvrcholí v neděli večerním koncertem opět orchestra sboru s Anetou Langerovou, se kterou nám v úterý vyšel nový krásný videoklip, který už je ke zhlédnutí v médiích nebo na sítích.
0: To zní opravdu velmi láhavě a já věřím, že milovníci kultury k vám do Starého Hrozenkova určitě tento víkend přijedou. No a pojďte ještě prozradit, kromě hudebního programu na pódiu se totiž areál promění i doprovodným programem, tak co to bude?
1: My tam každoročně kromě skvělé gastrozóny, která je chválená, tak samozřejmě řemeslného jarmarku, ukázky různých výrobí, soutěží, zábavy pro celou rodinu, tak bych asi upozornil na jednu novinku, kterou letos máme, a to je, že v spolupráci s naším novým partnerem postavíme u lesního pódia odpočinkovou takzvanou chillout zónu, kde si budou v průběhu festivalu moc návštěvníky především s malými dětmi odpočinout, pohodlném sezení u chládku lesa pod slunečníky, tam připraveno bludiště, zrniště a osvěžení vodní mlhou a podobné, takže i v tom horkém počasí, které nás pravděpodobně čeká, tak si tam všichni přijdou na své a nemusí se bát, že by bylo horko nebo zima. Kdo by se chtěl osvěžit úplně, tak máme vedle koupaliště, takže za každého počasí je u nás dobře, takže srdečně zvu všechny a těšíme se na ně.
0: To je opravdu lákavá pozvánka. Moc vám děkuji za pozvánku na Folklorika Fest. Zval nás Tomáš Štefánek, předseda správní rady nadačního fondu Folklorika. Pane Štefánku, děkujeme tedy za informace a za pozvání do Starého Hrozenkova.
1: Děkuji, nashledanou.
0: A vy, milí posluchači, další tipy na víkend najdete i na našem webu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Místo po komářím štípnutí nemusí ani svědět, ani opuchnout. Stačí znát pár triků, které vás už za chvíli naučí naše dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Je 10 hodin 56 minut, za chvíli už kolegyně Barbora Hejtmánková přijde do studia s čerstvými zprávami, no a po 11. hodině už přivítám Kristýnu Odložilovou, která bude hostem dnešního rozhovoru Českého rozhlasu Zlín. Jak se žije s handicapem a co jí dává sílu zvládat své postižení s humorem? To se dozvíte snad už za chvíli, tedy po 11. hodině. Krásné dopoledne vám přeje Markéta Macháčková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Holešovská regata. To jsou Tata Boys, MiG 21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Zlínský kraj podpoří péči o zvláště chráněná území částkou přesahující 1,4 milionu korun. Holešovská regata v pátek a v sobotu změní trasu autobusové linky 250. Zaměstnanci úřadu vlády se dál obávají přesunu agend pod jednotlivá ministerstva. Během dneška bude převážně polojasno s nejvyššími teplotami kolem 29 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
3: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí, koz nebo skotu.
2: Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušena zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov Zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. Přesun protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví dál zůstává nevyjasněný. Po dnešní schůzce s vedením rezortu a úřadu vlády to řekla šéfka Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chominová. Změny mají platit od července. Na ministerstvu vznikne zvláštní sekce. Podle Chominové ale není jasné, kdo ji povede ani kdy se k tomu vypíše výběrové řízení. Zaměstnanci přesun agendy kritizují. Obavy mají třeba z omezení služeb nebo odchodu odborníků. Podle vlády ale změny přinesou úspory a větší efektivitu.
4: Sport.
2: Českou fotbalovou reprezentaci čeká na mistrovství světa druhý zápas. V Atlantě nastoupí proti Jihoafrické republice, která stejně jako Češi úvodní duel na turnaji prohrála. Hlavní ofenzivní hvězdou Jihoafričanů je útočník Burnley Lyle Foster, kterého z anglické ligy zná reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Co se týče jeho kvality, tak si uvědomujeme, jak silový hráč to je. Připravovali jsme se ale nejenom na něj. Víme o dalších kvalitách toho kádru, takže musíme si na tu útočnou fázi, kde jsou více hráčů velice šikovních, dávat pozor a zabránit v tom, aby ukázali svoje přednosti.
2: Utkání Česko-Jihoafrická republika začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Počasí.
2: Během dnešního dne bude na území našeho regionu převážně polojasno, později očekávejte přibývání oblačnosti a postupně se na většině míst vytvoří oblačno. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní.
0: Více

0: Je krátce po 11. hodině, je čtvrtek 18. června a krásné dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Zlín vám přeje Markéta Macháčková. No a po zprávách s Lukášem Jakubíčkem už můžu jako vždycky uvítat ve studiu svého dnešního hosta. A musím říct je, že já jsem se na dnešní rozhovor opravdu hodně těšila, protože jsem věděla, že i když pro ženu, se kterou si dnes budu povídat, nebude tak snadné dostat se sem ke mně do studia, jako pro většinu mých hostů přijde s nadšením, protože právě tak dělá ve svém životě spoustu věcí. Kristýna Odložilová přijela do studia na vozíku, protože celý svůj 27 let dlouhý život žije s nemocí artrogripózou. No a co to je, to si řekneme už za chvíli, no ale teď musím Kristýnu u nás přivítat. Tak Kristýno, vítejte.
1: Dobré dopoledne, děkuju za pozvání.
0: My moc děkujeme, že jste za námi přijela a budeme se těšit na rozhovor. Krásné dopoledne.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Před malou chvílí jsem přivítala ve studiu Kristýnu Odložilovou z Otrokovic a vítám ji tady ještě jednou. Kristýno, dobré dopoledne ještě
1: dobré
0: jednou.
1: Dobré dopoledne ještě jednou, děkuji za pozvání.
0: Já jsem, Kristýno, říkala před malou chviličkou, že vy trpíte

0: Víte takzvanou artrogrypózou. Co to vlastně je? Je to takový složitý název.
1: On to není celý název. Celý název je artrogryposis multiplex congenita, což je takové zaklínadlo. A je to laicky řečeno stuhlost některých svalů a kloubů. Mám to od narození, je to vrozená genetická vada. A to znamená, že nesedím, nechodím, nestojím a potřebuji invalidní vozík a pomoc druhých.
0: Vás sem do studia přivezli vaši dva přátelé. Věřím, že jedni z řady, protože jak jsem se dívala na informace o vás, tak vy opravdu máte spoustu přátel, jste za ně ráda.
1: Určitě, já mám velké štěstí jak na rodinu, tak na přátele.
0: Pro mě to bylo taky krásné setkání, potkat se s vámi všemi. Teď tady spolu sedíme a povídáme si. Pojďme ještě jednou vlastně k tomu onemocnění. Je to vzácná genetická vada. S touhle nejtěžší formou žijí v celém Česku snad jen 2 nebo 3 lidé. Jsem se někde dočetla, tak snad je to správná informace. No a slovo vzácný to používáme nejenom ve významu neobvyklý, ale také cenný. Což v tomto případě zní tedy absurdně. Já si říkám, že i takové slovní spojení by možná mohlo být takovým nápadem pro video na vašem instagramovém profilu Humor na kolech. Co myslíte? Už jste o tom někdy přemýšlela, o tomhle?
1: O tomhle zrovna jsem nepřemýšlela, ale je to dobrý nápad. Já si myslím, že svým způsobem je to taky cenný, protože mi to zase přináší jako jiný výhody, ať se to nezdá. Tak aspoň díky tomu člověk třeba pozná pravé přátele a tak.
0: Já jsem si takový vtípek opravdu jako dovolila, protože vím, že vy svoje onemocnění nebo svoje specifikum berete vlastně takhle s humorem, právě třeba i na tom Instagramu. No a lidi to na internetu hodně baví, tohleto porušování trochu těch hranic a myslím, že můžou se na vás dívat i s úctou, ale zároveň si z toho dělat legraci s vámi. Jak to vlastně vnímáte?
1: Tak důvodem, proč jsme založili tady ten profil, byl, že vlastně jsme chtěli bořit mýty, určitě v první řadě, a taky dělat si z toho srandu, aby lidi pochopili, že to není vždycky úplnej průšvih, nemusí, a záleží na tom, jak to ten člověk jako vnímá. Já jsem se odjakživa nelitovala, protože rodiče mě nikdy nelitovali, přátelé taky, a taky mám asi na to dobrou povahu. Takže já jsem si vždycky ze sebe uměla udělat srandu a tak nějak se snažíme to přenášet do těch videí, i když pro některé lidi je to třeba moc a nepochopí každý humor, jo. Ale...
0: Ono je vlastně možná i dobré trochu ty bariéry takto překonávat, protože když člověk se v uvozovkách bojí o tom mluvit, tak si vlastně vytváří ty bariéry a je to ta vzdálenost mezi lidmi. Ale když si z toho člověk dělá legraci, tak je vlastně možná trochu blíž.
1: Určitě. A díky tomu vlastně mě nikdo ani nešikanuje, nebo tak, protože vlastně zjistili ti lidi, že když si z toho sama udělám srandu, tak mi nemají jak ublížit. Já jsem zjistila, že ty hranice mám hodně posunutý.
0: Takže jste vlastně v pohodě.
1: Ano.
0: To je moc dobře. Já jsem moc ráda, že jste za námi přijela do studia. A když jsem se dívala právě na ta videa, tak jsem chtěla vědět, o čem vlastně bylo to úplně první video. O čem bylo? Jak to vzniklo všechno? Nebylo to jenom váš nápad, bylo to i s kamarády?
1: Ano,
0: to tak?
1: Vzniklo to tak, že jsme se po letech viděli s kamarádem, který se narodil bez nohy a bez ruky a on už roky právě působil takhle na sociálních sítích a natáčel videa, kde právě taky hodně jel ten černý humor a tak. A taky chodil denně do fitka, takže motivoval jak zdravé, tak jako handicapované sportovce a ukazovalo, že vlastně nic není nemožné, že vždycky se dá najít způsob. A mělo to úspěch a my jsme se potom právě potkali a on říká, ty, ale ty bys taky mohla něco takového jako zkusit natočit a já říkám, ne, to je blbost. A potom jsme natočili jedno video spolu, které do pár dní mělo asi 1,5 milionu zhlédnutí.
0: To už je úctyhodné číslo.
1: Tak jsem si říkala, aha, tak na tom něco asi bude. A pak jsme si založili vlastně profil a zatáhla jsem do toho svoje kamarádky ze základky.
0: Jmenujte je.
1: Markéta a Pavla. A potom jsme vlastně odjeli na dovolenou do Krkonoš, kde vzniklo první video.
0: A pojďte ho trošku popsat. O čem bylo? Pamatujete si to ještě? Protože pak je vzniklo spousta. Už to je nějaký pátek.
1: První video, tuším, vzniklo u naší chaty, to byla taková houpačka a holky si sedly na tu, na tu houpačku a nějak jsme se bavili, že jako bude letní kino ve Špindlu.
0: Jo.
1: A že pojďme, že to ještě stíháme. A holky se zvedly a nechali mě tam. A já jako halo. A potom přiběhla ta kamarádka a říká, aha, já jsem zapomněla, že ty neumíš chodit.
0: Ano, to jsou ty běžné situace, které vlastně se můžou stát a je krásné, když je berete s humorem. Kristýna Odložilová je hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín a bude i za chvíli.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.

0: 27letá Kristýna Odložilová z Otrokovic je mým dnešním hostem rozhovoru pro Český rozhlas Zlín. Kristýno, my jsme si spolu před chvílí povídali o chorobě, kterou trpíte, a ta se jmenuje artrogrypóza. Vy jste řekla ještě i ten přesný latinský název, který já nebudu opakovat, protože už se mi vykouřil z hlavy. Ale je to vlastně věc, která vás provází celý váš život. Vy se snažíte ji brát s humorem, o tom jsme si před chvíli už povídali o vašem instagramovém profilu Humor na kolech. No a mě by zajímalo, já věřím, že i ostatní posluchače, jak vlastně vypadá váš běžný den? Protože věřím, že ten vlastně ovlivňuje taky toto vaše specifikum. Jak vypadá?
1: Ono přes tady ten poměrně těžký handicap bydlím sama v 1+1 bytě. Je to asi 7 let, co jsem se osamostatnila, ale rodiče mám poblíž, takže jsou ochotní mi kdykoliv pomoct, kamarádky taky. Jinak prostě dochází za mnou asistence 3x denně, ráno, na oběd a zase večer, když jsem celý den doma. A pracuji na home officeu, takže s notebookem, s mobilem si poradím a když mám kolem sebe všechno, co potřebuji, tak zvládnu i půl dne sama být.
0: Já si říkám, když vidím svůj běžný den a ještě k tomu, kdyby mi to takto komplikovalo vlastně takhle neuvěřitelná ta stuhlost kloubů, všechno, že vy musíte používat různé pomůcky, tak co vám ulehčí ten život? Samozřejmě jsou to ti přátelé a pomoc druhých, ta je nutná.
1: Já doma pracuji vlastně z leže, nebo funguji v leže, což je pro mě největší odpočinek. A jinak vlastně používám jen vozík. A pak takový ještě stroj větší na hory, na túry a takhle, ale jinak jako já nemám pocit, že bych trpěla, nebo tak, jakože pro mě to není náročné, to si spousta lidí myslí ano. Právě, ale tím, že žijí s tím od narození, tak pro mě je to automatická věc, samozřejmá, takže já to neberu něco jako, že vlastně já asi možná ani si neuvědomuji tolik, o co přicházím.
0: Rozumím.
1: Takže já to vidím třeba u druhých, ale já jsem se s tím naučila tak žít, že spoustu věcí zvládnu buď své pomocí, nebo svým vlastním způsobem jinak.
0: A to je pravda, těch věcí je opravdu celá řada, protože vy jste slezla skály, vy jste i lyžovala, když jste byla mladší, teď nevím, jestli lyžujete taky?
1: Teď se snažím aspoň jednou, dvakrát za rok zajednat takový jako menší kopec.
0: No to já taky nestihnu častěji než jednou za dvakrát za rok.
1: Protože lyžuji na bisky a tam nemůže být úplně velký ten svah prudký.
0: Co je to přesně bisky?
1: Bisky to je taková židle na dvou lyžích, bych to popsala. Že teda v tom sedím a zatím je lyžař, který to ovládá a koriguje. A pak je tam vepředu takový lano, který se zatáhne za vlek nebo pomů a vyjede to s náma nahoru.
0: Vy se moc věcí nebojíte, vidím.
1: Nebojím, anebo si možná neuvědomuji ty rizika. Spíš já totiž, jak jsem odkázána celý život na pomoc druhých, tak mě ani nic jiného nezbývá. Já vždycky musím všem bezmezně důvěřovat, takže asi to je i v těchto věcech a miluju adrenalin, takže se nebojím, no.
0: To zní moc dobře. A já věřím, že i vašim přátelům je s váma dobře, protože vy prostě do toho jdete po hlavě a užíváte si život. Říkám si, že o těch věcech, co všechno vlastně v životě podnikáte, tak o tom si ještě za chvíli řekneme. Ale vy jste říkala, že pracujete na home office.
1: Ano.
0: Pracovat taky s handicapem není úplně lehké. Spousta lidí vlastně si to musí takzvaně vybojovat. Vy teď měníte práci, jste mi zmínila, a budete spolupracovat na zajímavém projektu. Prozradíte, co to bude?
1: Ano, je to projekt, kontaktoval mě vlastně známý s Obrnou, který se svým kamarádem elektrikářem založil takový projekt, je to něco jako chytrá domácnost na míru. A je to projekt, který je unikátní v tom, že je opravdu jako na míru, jako podle individuálních potřeb člověka. Je to především pro lidi s handicapem, ale taky pro lidi třeba s omezenou schopností pohybu nebo orientace. A funguje to tak, že vlastně v bytě je jedna centrální jednotka, taková krabička, kterou ten člověk přes mobilní aplikaci ovládá veškeré zařízení. Hlavně světla, otevírání dveří, televizi a podobně.
0: To je ta technologie, která vlastně vám může hodně pomoct.
1: Ano.
0: Tady s těmi věcmi, které máte mnohem složitější než my ostatní. Vy asi pracujete hodně z domova, ale když vyrazíte ven do ulic, tak jak se vám tady na Zlínsku s vozíkem vlastně funguje? To si myslím, že nás všechny zajímá, protože my si nedokážeme představit ty jemné niance těch věcí, které vy musíte denně řešit a které vám můžou zkomplikovat život.
1: Já bych asi neřekla jako přímo na Zlínsku, ale obecně v České republice. Mm-hmm. Ono je to jako všude podobný.
0: Takže jsme tady v regionu na tom dobře porovnání
1: myslím
0: s republikou.
1: Myslím si, že ve Zlíně, ano, že to je takové jako poměrně už jako rovné město, ale třeba když člověk přijede opravdu jako do Olomouce nebo do Prahy, je to horší. Praha je asi nejhorší. A co se týče bariér, máme určitě co dohánět oproti zahraničí. Takže takové ty fyzické bariéry, jako že člověk dojede třeba na konec chodníku a není tam sjezd, to si člověk jako většinou zdraví neuvědomí, ale pak se kolikrát musí jako vracet, jo. Mm-hmm. Takže těch bariér je spousta, nebo nefunkční výtahy, nefunkční plošiny ve vlacích, je to hodně náročné.
0: To mě docela překvapilo, že jste říkala, že Praha je na tom asi nejhůř, což by člověk očekával, že možná to bude naopak.
1: Je to historické město, takže tam je těch bariér opravdu hodně, jsou ty chodníky hodně nahnutý do silnice nebo do kopce, výtahy v metru často nefungují nebo na několika stanicích dokonce ještě nejsou, takže tam je to opravdu náročné.
0: S Kristýnou Odložilovou z Otrokovic si povídáme dnes nejen o životě s handicapem a budeme zase za chvíli.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli o 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Zlín, dopolední vysílání. Zdraví vás Markéta Macháčková. Je čtvrtek 18. června a mým dnešním hostem je Kristýna Odložilová z Otrokovic. Dívka, která už od narození 27 let žije s handicapem. A povídáme si o tom, jaké to je, povídáme si o humoru, povídáme si o každodenním vlastně boji za to, jak si užít život. A vy si ho umíte, Kristýno, užívat opravdu hodně, protože třeba jste mi povídala při písničce, že jste byla i týden v Alpách. Ano. Kde přesně to bylo?
1: Bylo to v rakouských Alpách a jela jsem tam loni v červnu na týden se studenty tělovýchovy z Olomouce ve spolupráci s Centrem aplikovaných pohybových aktivit.
0: No, teda v Alpách, tak co jste tam všechno zažila? Kam jste se dostala?
1: To byl týden plný cyklistiky, turistiky, vodáctví a kromě toho ještě ferraty.
0: Mm-hmm. Takže jsme tam zažili. A jste taky třeba jezdila na kole? Můžete ano, jezdit na
1: ano,
0: kole?
1: Můžu.
0: Wow.
1: Spíš se vezu teda.
0: Jasně, ale stejně.
1: Ano, mám takový ten stroj, o kterém jsem tady mluvila, nahory. To je taková tříkolka, jakoby, která se dá zapojit i za kolo.
0: No tak to je úplná paráda. Takže jste jezdila na kole, ano. Ale vy jste si dokonce i slezla skálu.
1: Ano.
0: Dostala jste se na skálu.
1: Víceméně. Spíš mě tam vytáhli.
0: Jasně.
1: Než...
0: Ale zkrátka ano. Viděla jste ten svět z ano. toho vrcholu ano. hory, což je úplná krása.
1: Bylo to nádherný. Byl to jeden z nejsilnějších zážitků mého života.
0: Já
1: jsem se
0: fajn.
1: docela bála na ten týden tam jet a byli to navíc lidi, kteří mě v životě neviděli a já jsem neviděla je. Neznala jsem je, znala jsem jen pár lidí.
0: A prostě jste opravdu, zase překonala to, ano. co mnozí z nás i třeba zdraví kolikrát neumí překonat a prostě jste do toho šla.
1: Zpětně to hodnotím jako jedno z nejlepších rozhodnutí v životě.
0: Kromě toho, že jste byla týden v Alpách a teď jste tady popisovala různá dobrodružství, tak vy jste se vydala i na půť do Santiago de Compostela.
1: Ano, to bylo zase se španělským malteským řádem, kde vlastně jsme dostali pozvánku i jako Česká republika. Takže jsem se tam vydala s bráchou a ještě se známou. A taky jsme byli týden na cestách. Bylo to teda uspůsobený pro handicapovaný. Byli jsme tam asi tři s handicapem plus jako posádka, když si to tak řeknu. A zhruba za ten týden jsme ušli 100 kilometrů a vždycky to bylo uspůsobené tak, že dvě noci po sobě jsme byli v jednom ubytování. Mm-hmm. Takže autobus nás často vozil tam a zpátky a tak, ale...
0: Jasně, museli jste si ano. to přizpůsobit, ale přesto jste potom dorazili do cíle.
1: Ano, z Madridu do Santiago. A musím říct, že to byl velice silný zážitek a doporučuji úplně všem.
0: Mm-hmm. To je krásné. Vy vlastně spoustu věcí můžete dělat právě díky tomu, že máte kolem sebe dobré lidi. A my jsme si před chvílí povídali i o různých překážkách, které vás na tom v každodenním životě čekají a potkávají. A někdy to nemusí být překážky jenom fyzické v terénu, ale můžou to být třeba i překážky v lidech. Máte pocit, Kristýno, že je to už teď trochu lepší než dřív?
1: Překážky v lidech, to je asi to, v čem vidím největší problém, protože myslím si, že kdyby nebyly překážky v mentalitě těch lidí a celkově v tom nastavení, tak by se nám tady jako v České republice žilo i líp. Ono se to samozřejmě zlepšuje, ale velice pomalu, a to by řekl každý člověk s handicapem, protože oproti zahraničí opravdu máme co dohánět a tam i ta mentalita je úplně jiná. Jo? Tady na vás každý jako kouká prostě jako na zjevení na ulici a tam jako nikdo si ani nevšimne a bere to jako naprosto samozřejmou věc, že takový lidi mezi náma jsou.
0: Takže ta integrace do společnosti vlastně u nás podle vás ještě opravdu má na čem pracovat?
1: Určitě.
0: Já jsem si právě říkala, že se vás zeptám, protože vy hodně cestujete a tak máte možnost porovnávat to, jak jsme na tom my a jak je na tom zahraničí. Tak co byste třeba konkrétně jako řekla? Vy jste říkala, že to, jak se vlastně zdraví lidé dívají na lidi s postižením, je jiné v zahraničí. Pardon. Ale co je to ještě?
1: Určitě hlavně teda ty bariéry, no. To je taková další důležitá věc, která s tím vlastně souvisí, protože třeba pro příklad já jsem přijela do těch Alp a tam jsme byli, ne, to bylo ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku jsme byli ubytovaní ve sportcentru, ve vysokohorském středisku. Mm-hmm. A tam prostě i na místě, kde člověk by jako člověka s handicapem nečekal, tak tam automaticky byly všude nájezdy. Rampy v soukromé kavárně nebo i ve veřejných kavárnách. Všude byly nájezdy automaticky. Nebo třeba v Itálii přímo v Koloseu jsou dva velké prosklené výtahy, přestože tady se argumentuje pořád tím, že je to historická budova, že se do toho nemůže zasahovat. Ono může, ale lidi si myslím, že spíš jako nechtějí. Já chápu, že se musí dodržovat nějaká legislativa, pravidla a takhle, ale spíš bych řekla, že největší problém bude v těch lidech.
0: Kristýna Odložilová z Otrokovic je naším dnešním hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín a povídáme si nejen o tom, jaké to je žít u nás s handicapem.
2: Český rozhlas Zlín

patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj domov, když život patří katům,

0: My jsme si tady ve studiu notovali na písničku Václava Neckáře, kterou všichni známe z filmu Pelíšky. A notovala si tu se mnou i Kristýna Odložilová z Otrokovic, 27-letá dívka s handicapem, ale říkám si, že možná ani není potřeba tohle furt dodávat, ale dodávám to proto, protože vy rozhlasoví posluchači tady nevidíte, stejně jako ji vidím já. Tak proto to říkám, ale jinak je to prostě velmi milý host čtvrtečního dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Kristýno, my jsme si spolu povídali o tom, jak vlastně specificky máte život. A mě zajímá právě život těch, kteří jsou handicapovaní i proto, protože my, když vlastně vás potkáváme, tak kolikrát se možná na vás díváme trochu jinak, než na člověka, který handicap nemá. Tak co byste vlastně třeba vzkázala lidem, kteří člověka na vozíku potkají a vlastně neví třeba, jak reagovat? Jak to vnímáte vy z té druhé strany?
1: No, jak už jsem tady jednou řekla, tak lidi často koukají jako na zjevení. Ono se to dá pochopit u dětí, ale oni se často nehlídají, ani ti dospělí a jako kolikrát několik vteřin prostě jenom hledí, tak mě to třeba nevadí, já už jsem si zvykla, ale jsou lidi s handicapem, kterým to třeba nemusí být příjemný, takže určitě tolik jako nekoukat na ně a neupozorňovat a třeba nenabízet pomoc jako sám od sebe. Protože to je to, co mi jako často vadí, nebo jakože nejlepší je se zeptat toho člověka. Potřebujete pomoc, ale ne automaticky pomáhat, protože ten člověk na ulici neví, s čím potřebuje ten člověk pomoct. Takže určitě se nejdřív zeptat a když ten člověk s handicapem řekne ne, děkuji, tak ho opravdu nechat a nevšímat si ho. Protože mě vadí, když jako něco se snažím udělat, pomoc nechci, ale jenom na mě hledí, jestli to zvládnu.
0: Takže vlastně možná to brát vás úplně stejně, jako ano. Toho druhého člověka, který handicap nemá, to je to, co můžeme pro vás udělat nejvíc.
1: Ano. Brát mě jako zdravýho.
0: To je krásné, že jste nám takto vlastně poradila, protože pro nás to může být úplné prozření v mnoha věcech. No ale vy právě tady tyto v uvozovkách nárazy s tou taky zase v uvozovkách normalitou probíráte i v těch svých videích, které zveřejňujete na Instagramu se svými kamarádkami. No a vy už tam máte snad několik desítek videí, tak plánujete v tom ještě pokračovat? Nebo co bude dál?
1: No, to by mě samotnou zajímalo, protože my jsme to natáčeli v době, kdy ještě jedna z těch kamarádek byla na výšce, takže měla víc času. Teď už je v práci a my se samozřejmě pořád vídáme, ale už toho času tolik není a nechceme tam za každou cenu dávat nějaká jako videa jenom proto, aby tam byly. Chceme si tu kvalitu udržet. Takže jsme se odmlčeli, ale neříkám, že je to úplně jako konec. Myslím si, že ještě pár videí určitě vznikne.
0: Jasně. Vy nedáváte takto do éteru jenom nápady na videa, ale také jste začala s podcasty. Co vás vlastně k tomu vedlo? Co jste řešila v těch povídáních na internetu?
1: Já jsem si říkala, že bude fajn nejen jakože vést, tady ukazovat ten černý humor nebo tak, ale taky dělat osvětu. A řekla jsem si, že přes ty videa asi tam nemám na tu osvětu tolik prostoru, co bych chtěla. Tak jsem si řekla, že si založím jako podcast a zvala jsem si tam různé hosty, taky s nějakým handicapem, kteří vyprávěli zase ten svůj příběh a tak si myslím, že šíříme osvětu.
0: Tak já vám budu přát hodně času a energie a i třeba pomoci kamarádů na to, abyste s tím mohla pokračovat. Děkuju. A když už jsme u těch přátel, tak samozřejmě dnes musíme ještě zmínit i vaši rodinu, protože vy jste v pěstounské rodině vyrůstala a říkám si, protože vaše maminka byla navíc i fyzioterapeutka, tak vám asi hodně pomáhala s tou fyzickou stránkou, ale někdy možná to mohlo být i nepříjemné, ne? Musela vás honit do toho, abyste na sobě pracovala.
1: Na začátku v dětství to mělo hlavně smysl, kdy jsem se vlastně vyvíjela, takže mi často, nebo vlastně každý večer cvičila nohy, ruky mi protahovala a tak, ale v dospělosti už to nemá tolik význam. Rovnala mi taky záda, Jo, díky těm nohám třeba a nějakým operacím můžu teď nosit v podstatě normální boty nebo si vyberu z normálního obuvnictví, ale nějak jako si nepamatuju, že by mi to bylo vyloženě nepříjemné. Já jsem to chápala, proč to dělá a viděla jsem, že to je pro moje dobro, takže nikdy mě nějak jako tím netýrala.
0: Jasně, ale věděla jste, že prostě musíte na sobě pracovat, ano. A že nic není zadarmo. Kristýna Odložilová je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Zlín a bude i po písničce, tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Helena Vondráčková se v písničce smála. My jsme se tady smáli předtím taky i při písničce, i při rozhovoru. Já jsem za to dnes moc ráda. Jsem tady s Kristýnou Odložilovou z Otrokovic. A Kristýno, asi říkám, ne vždycky je chuť se smát. Často má člověk smutné chvilky. Někdo k tomu má víc důvodů, někdo míň, ale zkrátka někdy to přijde na nás, na všechny. A já jsem si říkala, že se vás zeptám, co děláte, když je vám uvej?
1: Mim

0: 7. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů, mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
1: Bravo.
2: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Iránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Irán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice, nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, chvílemi i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně v Holešovské ulici havaroval cyklista.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

vyřešili kumpánovi muzikanti. A já jsem také velmi potěšena, že mohu pro vás dnes vysílat. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. A já v tuto chvíli chci potěšit všechny Milany, kteří slaví svůj svátek. Na Slovensku slaví Vratislav. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. Tak tedy Soňa Poláková, Odvedená láska a Legruti.

0: Vítám ve vysílání paní Boženku z Dolního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, já vás zdravím i vaše posluchače. Chtěla bych vás dneska poprosit o písničku pro moji dlouholetou spolupracovnici a kamarádku Věrku Prášilovou z Moravských Málkovic. Má dneska narozeniny, takže Věruško, všecko nejlepší, hlavně zdraví ti přeju. Pohodu, ať jsi šťastná, spokojená, a to opravdu ze srdce ti přeje Božka a Jožka z Dolního Němčí.
0: Výborně. Je to vše, prosím.
1: Ano, děkuji vám.
0: Ano, přeji vám pěkný den, ať se daří,
1: nashledanou.
0: A teď už se přeneseme do Bojkovic. Vítám pana Karla. Dobrý den.
2: Dobrý den. Paní Navrátilová, já bych chtěl poslat písničku k zítřejším narozeninám naší sousedce, paní Mirečce Gabrhelové, a popřát jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. V pondělí bude Pavli, tak bych chtěl poslat tu písničku a hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a pohodu a klídek paní Pavle Michalčíkové do Krhova, a bude taky Pavla, on se manželem a Pavla to samé jeho jako Pavlíkovi Michalčíkovém, a pak ještě bude Ladě, tak ještě panu Vladislavovi Rapantovi z Bojkovic.
0: Ano.
2: Hodně zdraví, štěstí a hlavně tu pohodu a klídek. Děkuju.
0: Také přejeme vám krásný den, ať se vám daří. Nashledanou. Tak a pojďme teď na psaná přání. Prosíme o písničku pro paní Aničku Čajkovou z Velké nad Veličkou k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje rodina Rybova. Tak a další přání tady mám. Přeji vám dobré ráno ze Strání a chci poprosit o pěknou písničku pro milou kamarádku Lidušku Balogovou z Kroměříže k dnešním narozeninám. Pevné zdraví, štěstí, lásku od blízkých, mnoho božího požehnání a splnění všech přání přeje Marie ze Strání. A připojíme písničku pánové Vandjura, Procházka na Straňanských lukách a Javorinka ze Strání.

0: Vítám paní Jarku z náměště na Toslavou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku panu Milanovi Kazatelovi staršímu, potom Milanovi prostřednímu a ještě Milanovi nejmladšímu. Ježišmarja, ten zapomněl. Z Ocmanic.
0: Dobře, ale vzpomněla jste si. Dobré je to.
1: Potom Milanovi Zoubkovi z Koněšina a Milanu Musilovi ze Zbišova.
0: Ano.
1: A takže jim přeji hodně štěstí, hodně zdraví, spokojenosti a co jim splní, to si přeji a hlavně by se měli dobře všichni.
0: Ano, ano. Jim
1: přeji
0: ano,
1: Jarka
0: ano.
1: Z náměště. Děkuji moc krát.
0: Dobře, také naschledanou, pěkný den. Tak a teď už pan František Urbánek z Křepic, vítám vás.
2: Dobrý den, Pětuško, dobrý ránko, nebo dobrý poledne.
0: Dobré poledne, jo? Jak do, no, kdo jak stává, že ano?
2: Ano, přesně tak, no. Takže včera oslavila narozeniny paní Zdenička Ružičková z Velkých Němčic. Tak Zdeničko, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeju Urbánkovi z Křepic. Dneska mají svátek Milan, tak je Milanovi Makovičkovi do Štítar. Pan Milan Maška z Tvrdonic, je to rodák z Křepic. A naposledy paní Milan je Novotní z Velkých Němčic, mladej a starej. Tak hoši, všecko nejlepší, hodně štěstí, hlasí, hlavně to zdraví. Vám přeje Urbánek z Křepic a Milanovi Novotnímu, a se sem tam ta roka něco trefí, no. Je to hajný.
0: No ano. Tak, dobrou mušku.
2: A ještě teda do té nedělních narozenin vám přejeme s manželkou hodně štěstí, lásky a zdravíčka, zdravíčka, zdravíčka.
0: Ano,
2: a
0: děkuji.
2: A tam v té Praze pěkně poslavíte.
0: Děkuji, tak. Děkuji. No. S vnoučatama to bude, panočku, paráda.
2: No, no, tak,
0: už se na to těším. Tak děkuji za přání, vám přeji taky vše dobré, ať se daří a naschledanou.
2: Naschle, paní Kytušku, naschle.
0: Tak pojďme na psané přání na e-mailovou poštu. Dobrý den, dnes má svátek Milan Mach z Tasovic. Vše nejlepší, hlavně zdraví, trochu štěstí, spokojenosti a pohody. Přichází popřát švagrová Růža, kamarádka Boža a všichni kamarádi z Tasovic. A jedeme dál, přátelé. Písničku k dnešnímu svátku posílám Milanovi Budajovi z Bystřice pod Hostýnem. Štěstí, zdraví, pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše vydaří, přeje Hanka Zoulína. Děkuji a přeji hezký den. Hana Druláková, tak my také děkujeme. A pokračuji ještě do třetice, přání dám tady. Dnes má svátek Milan. Chtěli bychom tímto popřát dnešnímu oslavenci a tím je pan Milan Dušek ze Starého Města. Tímto mu přejeme hodně zdraví, štěstí a ještě další léta prožitá ve spokojenosti se svou manželkou Aničkou a přejí Chrástkovi z Mařatic. A já připojím písničku lidovou Já mám milou pěknou. Milou a zpívá Josef Laša a hraje Jan Rokita starší.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Šidlíkovou z Lechotic. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak já taky zdravím všechny posluchače i vás, paní Květuško.
0: Ano, děkuji.
1: Včera měla narozeniny moje dcera, paní Zdeňka Šestáková ze Sazovic, rodačka z Lechotic. A v úterý bude mít i svátek. Takže milá dcero, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A to ti přeje manžel Pavel, děti Pavel a Martin, rodina Bouškova, Šidlíková z Velehradu, Šidlíková z Lechotic a maminka. A dnes má svátek pan Milan Navrátil z Holešova. Takže Milane, my ti taky přejeme hlavně zdraví, štěstí a co si sám přeješ. A to ti přejí všichni bratránci a sestřenice a teta z Lechotic. Děkuji moc krát a nashledanou, Květuško.
0: No nashledanou, ať se daří, pěkný den vám
1: ano,
0: přeji, paní Šidlíková.
1: Ano, příjemný den, ano, děkuji.
0: Ano, nashledanou. No a já si teď vezmu tady napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Halo, tu Milan ze Smolínského.
0: No tak přeji vám vše nejlepší ke svátku a prosím, co máte na srdci, pane Milane.
2: Dobrý den, paní Navrátilové. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Dnes oslavuje meniny kamarád a veterinár na dôchodku Milan Polášek z Breznice u Zlína. Prajeme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Prajú mu to kamarádi ze Smolinského Slovensko. A ešte bych nechal zahrať pre manželu Milana a Jarku Kubinových zo Smolinského. Prajeme im veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života. Ďakujem pani Navrátilová, nejaký nashledanou.
0: Ano, také pěkný den a nashledanou. A já připojím, přátelé, e-mailovou poštu máme tady. Dnešní den má narozeniny naše milovaná máma Ludmila Klinerová. Přejeme ti hodně zdraví a pohody a děkujeme za vše, co pro nás děláš, Věra a Lída s rodinami. Další přání tady máme, prosíme o písničku pro Milana Bednáře z pečovatelského domu Otrokovicích. Přejeme vše nejlepší, pohodu, štěstí, zdraví, spokojenost a to přeje sousedka ze zahrádky. Tak také jsme předali, no a do třetice tady mám přání, hezký den a bezpečnou cestu do teplých krajin přeje své kamarádce Ester Lukáš. Nakresli u moře nějaký pěkný obrázek a moc se tam nespusť. No tak, to je takové varování, dobře. Tak pojďme na písničku. Nehubuj, cérečko, no tak snad to tak nebude. Petr Černička, Dalibor Kosmík a Lidečanka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tak a máme tady další volající, kterou je paní Anička z Miroslavy.
3: Hezký den přeju všem vám v rozhlase a všem, kdo je u rozhlasu. No dneska se honosí jménem a mají sváteční den pánové jménem Milan. A máme také jednoho Milana, sympatiáka, který volá občas do rozhlasu, do Českého rozhlasu Brno a pozdravuje Aničku a Jindřicha Hlávkovi z Miroslavy. Tak já bych ho mu chtěla popřát, taky je to pan Milan Makovička ze Štítar, tak bychom mu o vás, Jindřichem, chtěli popřát taky hlavně štěstí, zdraví, pohodu. Pokud ještě stále se stará o ty ptáčky své, tak ať se mu daří v tom chovu a ať se o ně dobře stará, ať si s manželkou užívají, s manželkou Aničkou, a ať se jim daří. Zdravím taky všechny naše přátelé a známé, ať se jim daří, ať jsou zdraví, taky vám, ať jste zdravá přeji, a slyšela jsem, že budete mít narozeniny, tak ať si to užíváte, ať jste hlavně zdravá, to přeju všem nejvíce.
2: To vám velice děkuji. Ano, tak to potřebujeme všichni. Určitě.
3: Tak si té písničky taky užijte a užijte si ji všichni, komu se bude líbit. Jinak děkuji moc za ní a mějte se moc a moc hezky všichni. Nashledanou a zase někdy naslyšenou.
2: Ano, budu se těšit. Nashledanou. Tak a teď už paní Bětka Svobodová z Petrova. Vítám vás.
4: Děkuju a já vás vítám, paní Navrátilová. To je náhoda. Já bych jen také chtěla popřát Milanovi Makovičkovi k dnešnímu svátku a také k narozeninám. A nedávno měla jeho manželka Anička také narozeniny, tak jim obom přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdraví a nech jsou stále zdraví a užívají si všeckého dobrého. A ještě bych se chtěla poslat písničku panu Petrovi Janku, který také slaví narozeniny. To je bratr Mirka Janku. Ano. Je muzikant, tak mu přeju také všecko nejlepší, nech mu to pořád dobře hraje a hlavně hodně zdraví a ať Božího požehnání, ať se zase někdy potkáme. A Mirek s manželkou jsou na dovolené, tak ať si to tam užívají a nech se zase spokojení vrátí. A písnička nech jich potěší. Paní Navrátilová, moc vám děkuju a vám přeju také všecko nejlepší.
2: Děkuji moc, děkuji.
4: Naschledanou.
2: Ano, ať se vám daří a budu se těšit někdy příště, paní Bětko. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak a teď pojďme na psané přání. Je tady přání pro paní Martu Petrikovou z Brna, tak nebo Petrikovou z Brna, která oslaví 86. narozeniny. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví a pohodu. A ještě dlouho, ať ještě dlouho posloucháš své oblíbené písničky. To ti přejí děti Radek, Vlasta a Táňa s rodinami. Pravnoučátka Matýsek, Teuška, Edík, Leontýnka, Pepinka a Daneček ti posílají velkou pusu. Přání se připojuje sestra Božka s rodinou. A ještě jedno přání tady mám. Prosím o písničku pro kamarádku Mílu Celou, která slaví dnes své 69. narozeniny. Mílo, Přejeme ti hodně štěstí a hlavně zdraví a radost z vnuka Vojty. Rok po roku léta běží, zastavit je jde, ale stěží. Pugét růží chceme ti dát, štěstí, zdraví, blahopřát. Lásku od těch, co tě znají, přání ti posílají. To vše přeje Růža, Hela a Vlasta. Děkuji za odvysílání, s pozdravem Růžena Pěničková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Milocká cestička a Miločanka.

0: Tak, vážení a milí, pojďme na přání, která tady mám. Dnes má svátek náš velice dobrý kamarád Milan Bašný z Prostějova. Kamarádství spolu udržujeme již od dob základní vojenské služby v Kroměříži, tedy od roku 1961. Jsme stále v kontaktu i s jeho milovanou ženou Jiřinkou. Vždy na něho bylo spolehnutí i při výkonu vojny, kde pracoval jako automechanik. Jeho milá a upřímná povaha nás přátelila navždy. Tak k dnešnímu svátku mu s celou mojí rodinou přejeme hlavně hodně zdraví, boží požehnání, protože v těchto letech je to vlastně to štěstí, které se vždy v přání objevuje. Přání i s pěknou písničkou zasílají Stejskalovi z Jižních Čech. Tak to bylo jedno přání a jdeme na další. Dobrý den, milé rádio. Dnes, 18. června, slaví naše maminka paní Antonie Slezáková z Hovoran, rodačka ze Žeravic, krásné jubileum 80 roků. Chtěli bychom vaším prostřednictvím poprosit o písničku a poblahopřát hodně zdraví, štěstí, lidu, pohody a radosti do dalších let. Děkujeme za péči, starost, obětavost a za lásku. Ať si maminka nadále užívá své zahrádky, kterou má tolik ráda, a blahopřání posílají syn Jiří, dcera Jarka, zeťové Laďa a Drahoš, vnučky Stanička, Deniska a Markétka s rodinami a vnuk Ladík. Pravnoučata Eliška, Markétka, Viktorek, Víteček a Lukášek posílají sladkou pusu. A ještě bychom rádi poblahopřáli panu Josefu Andrýskovi z Žeravic, který je dvojčetem naší maminky, a přejeme také vše nejlepší ke krásným kulatinám. Za celou rodinu děkuje dcera Jarka Zahnašová. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Lidová, Čerešničky a Mistříňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Polka dozněla a pojďme přivítat paní hejtmánkovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký sluní den. Svátek má Milan. Tak bych chtěla, aby písnička potěšila Milana Surovce, rodáka z Biskupitu Hrotovic, který teď bydlí, teď nevím přesně, ale bydlí u Brna. 22. bude mít čvagrová Miluše hejtmánková z Moravských Budějovic 65 let. Tak ať písnička potěší i mého brata Slávka, který určitě u toho vyští křížovku. A 26. bude mít taky narozeniny pan Ferdinand Maštadíř Biskupic. Tak všem poslouchám písničku a kdo má svátek, ať je to já příštím týdnu, tak ho máme v rodině. Všechno má svátek narozeniny, všechno písničku. Děkuji a nashledanou.
0: Ano.
1: Tak a má písničku taky k narozeninám. Děkuji, nashledanou.
0: Velice děkuji a přeji vám vše dobré. Tak a teď už paní Vilma z Ostrovačic, vítám vás.
2: Dobrý den, paní Navrátilová.
0: Dobrý den.
2: Zahrajte prosím Marušce Jelinkové z Ostrovačic. Oslavíme s ní krásné kulaté narozeniny a taky přeji všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, hodně štěstí a ať je jí na světě ještě dlouho hezky. Ze srdíčka ti to Maruško přeje kamarádka Vilma. A vám děkuji, paní Navrátilová. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Ano, také naschledanou. No a já tady připojím další přání, která tady mám. Tak mám tady přání 17. července. Tak to je asi přání, které bude na jiný měsíc, takže to odložíme tady. No ale pojďme dále, máme tady další e-maily. Dnes by měla, ano, takže to je zase vzpomínka, no vidíte, jak se to tady krásně vrší. Tak jdeme dál. Dobrý den, zdravíme ve studiu všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o pěknou písničku pro naši milou sestřenku Janičku Sochorovou z Pozděchova k jejím dnešním narozeninám. Jani, vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu, lásku svých blízkých a k tomu hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie svatohostinské. Ze srdce přejí sousedíkovi a Zetkovi ze Želechovic, Vajďákovi z Neubuze a připojují se i všichni Polčákovi z Pozděchova a Zdenka Kobzová s celou rodinou z Petřvaldu. Živio. Tak to jsme předali a pojďme dále. Máme tady ještě další přání. Tak no ano, dnes jsme už s panem Františkem Urbánkem mluvili a řekli jsme si, popřáli jsme si takto. No a tady je ještě pro něho přání. Takže pan František Urbánek z Křepic právě slaví 21. června 74 roků. Roky letí, zdraví chátrá, pro mě však jsi a vždycky budeš ten nejlepší táta. Vše nejlepší, tati, přijmi naše blahopřání, ať štěstí tě doprovází, zdraví, ať máš náruč plnou, radosti nech se jen hrnou a humor ti neschází, to vše ti přejí manželka Jarka, dcera s rodinou. Tak to předali jsme a hrajeme písničku. Tak bude to taková, přeladíme, cymbálová muzika, nám zahraje Bron, budou nám zpívat Zdena Hovorková, Jarmila Kachyňová a lidovou Červené vínečko.

vážení a milí, pojďme na další přání, které tady máme, ráda předám. Takže dnes slaví své narozeniny drahá manželka, maminka, babička a prababička, paní Erika Foltýnová ze Zdounek. K narozeninám jí přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu životního elánu a mnoho krásných chvil. A to jí přejí manžel Jaroslav a celá početná rodina. Tak to bylo tady. Tak máme tady další přání, které ráda předám. Dobrý den, paní Navrátilová, přeji všem ve studiu i všem posluchačům. Dnešní den je narozeninový pro moji kamarádku, paní Lidušku Balogovou z Kroměříže, která včera oslavila narozeniny. Z Kroměříže. A teď to je další přání. Včera oslavila narozeniny Jiřinka Millerová z Brna. Do dalších let přeji oběma hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hojnost božího požehnání a těším se na brzké setkání. Z celého srdce přeje spolužačka a kamarádka Marie. A písnička Táska lidská brána, Antonín Gajdoš, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: Vítám ve vysílání paní Hoškovou z Křenovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím.
0: Také.
1: Dneska má svátek můj manžel Milan Hošek. Chtěla bych mu popřát hlavně hodně zdraví, štěstí. A ještě máme příbuznýho, je to Milan Kysilka z Kobylnici a taky mu přejeme hodně zdraví, štěstí a pošlete mi jim nějakou hezkou písničku. Děkuji.
0: Rádi pošleme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A teď už do Šidbořic, paní Lejkebová, vítejte.
2: Dobrý den, já vám přeji krásný den dnešní a já bych chtěla nechat zahrát mému kamarádovi a jeho dceři, kteří byli dneska v Brně na zkouškách. Slavuška bude dělat vysokou a překvapili mě krásnou návštěvu. Takže jsem moc ráda, děkuji, že přijeli. A přeji jim zpáteční krásnou cestu a ať jsou hlavně zdraví. A je to Mila Sobotka a Slavuška Sobotková.
0: Výborně.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Ano, také děkujeme, nashledanou, ať se daří. Tak a teď už pojďme na e-maily. K tvým narozeninám, milý Tomáši Jakšo, ti přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Ať se ti splní všechna přání, daří se ti ve všem, do čeho se pustíš a každý den ti přináší důvod k úsměvu. Vše nejlepší k narozeninám a hodně krásných let, plných pohody a dobré nálady srdečně přeje Jarda Wolf. Já tady mám ještě další přání. Prosíme o písničku pro paní Aničku Čajkovou z Velké nad Veličkou k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje rodina Rybova. A já tady chci předat ještě jedno přání, které tady máme a je to k svátku Milanu Makovičkovi a přeje hodně zdraví, štěstí, lásky, životní pohody. Ať se splní všechna přání, daří se v práci i v osobním životě a každý den přináší vám radost a úsměv. Přeji mnoho krásných chvil v kruhu rodiny, přátel a dobré muziky. Všechno nejlepších svátků a přání je pro Milana Makovičku a srdečně přeje Jarda Wolf. A teď už poslední zpívaná písnička lidová Na té louce zelený Josef Zíma a sbor Pavla Kína a studiový orchestr.

0: vážení a milí, dozněla nám poslední písnička, vaše gratulace. Budeme se pomaličku loučit. Já bych jenom chtěla říci, že na e-maily, na které nedošlo teď v poledne, je jich tu pár, bohužel ta hodina není nafukovací, ráda bych, tak předáme večer na začátku hodiny té večerní, protože se těšíme po té 18. hodině. Já vám přeji radostný poslech plný pohody a to vám přeji od mikrofonu Květa Navrátilová a budeme poslouchat orchestrální skladbu, která právě už zní. Antonín Žváček, Motřenka a hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve druhém ročníku kampaně Valašská krev přišlo do nemocnice ve Vsetíně 100 dobrovolníků. V Uherském Brodě bude centrum výuky nových technologií. Slovenský parlament projednává vyslovení důvěry vládě. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Ve Vsetínské nemocnici včera lidé znovu darovali krev při tradiční akci Valašská krev. Pořadatelé chtěli před letními prázdninami přilákat hlavně nové dárce, protože v létě bývá krve nedostatek. Samotný odběr zabere zhruba 7 minut.
3: Letošní ročník Valašské krve přilákal podobný počet dárců jako loni, dodává mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
4: Valašská krev stejně jako v loni oslovila více než stovku dárců, čekali na ně drobné dárky i slosování o hodnotné ceny.
3: Podle vedoucí laborantky Marie Kašparové je ale dárců i tak stále nedostatek.
5: Pořád to nestačí, protože jsou dovolené, dárci nám cestují do zahraničí a tam je odklad dárcovství na jeden měsíc.
3: Situaci v létě komplikují taky klíšťata, protože po jejich přisátí musí dárci měsíc odběrem krve počkat. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky, zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionu korun. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa.

0: meč a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, k večeru čekejte skoro jasnou nebo jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V Lidečku na Vsetínsku se srazila dvě osobní auta. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní už začíná pořad Alex a host.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
3: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
4: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátí vší z New Yorku. Už to bylo podruhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program větší tréma, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho, nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká, už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: naplní. Máme to ještě tak na rok, takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to
1: ano.
0: Tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
0: zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré saka?
1: Jasně, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo, Steinway & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě, určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš zhruba tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všichni spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon, já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula si s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už si v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy si úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy si byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď si Drákula.
1: Teď jsem, ano, tehdy jsem, to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchov, no a tak dále.
0: Takže se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

jestli vůbec někdy byl. Pohleď, jaký zločin způsobil.

0: V Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál v roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme, no a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla, samozřejmě určitě, a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po... tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak sám připomněl, také operní pěvec. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního, tam je takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval Tenten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho Z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za vraždu známého na Zlínsku uložil soud Martinu Vyoralovi 12 let vězení. Zlínský kraj podpoří péči o zvláště chráněná území částkou přesahující 1,4 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj vypíše dotační program dostupného nájemního bydlení. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 29 stupňů. S odpoledními zprávami je to Barbora Hitmánková. Vítám vás u nich. Krajský soud ve Zlíně dnes uložil 12-letý trest vězení Martinu Vyoralovi. Podle rozsudku letos v únoru v Provodově na Zlínsku v opilosti hodil petardu do Unimo buňky, ve které spál jeho známý. Buňka následně zhořela a muž uvnitř zemřel. Oba byli v době činu pod vlivem alkoholu. Státní zástupkyně se oproti rozsudku na místě odvolala. Druhá strana si ponechala lhůtu pro případné podání odvolání. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady a další přírodně hodnotná stanoviště.
2: Podpořené projekty zahrnují například ruční a strojní sečení luk, odstraňování sena, výřez náletových dřevin a křovin, údržbu podmáčených lokalit, péči o jalovcové porosty nebo obnovu drobných tůní. Součástí péče bude také šetrná pastva ovcí.

0: kos nebo skotu.
1: Obce, města a soukromé firmy budou moct znovu žádat o dotace v programu Dostupné nájemní bydlení. Představila ho dnes ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Podle ní ministerstvo nabídne dalších zhruba 6 miliard korun, zejména pro žadatele, kteří v minulém období neuspěli. Města a obce se budou moct přihlašovat od konce letošního roku, říká Mrázová.
2: Máme k dispozici těch necelých 6 miliard, abychom uspokojili alespoň některé žadatele, kteří neuspěli v programu Dostupné nájemní bydlení z Národního plánu obnovy. Předpokládáme zveřejnění výzvy zhruba v prosinci letošního roku, s tím, že ta samotná výzva a příjem žádostí by se měl otevřít na začátku roku příštího.
1: Program je určený na rekonstrukce nebo výstavbu nových bytů. Obce v něm dostávají výhodný úvěr a taky dotaci, která pokrývá část nákladů.
3: Sport.
1: Čeští fotbalisté nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Oba týmy jsou po úvodních zápasech bez bodu. Souboj v Atlantě tak rozhodne o jejich šancích na případný postup, který má podle trenéra Miroslava Koupka i větší rozměr.
4: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec. Naopak je to motivace to otočit. Jsme přesvědčeni, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
1: Zápas českých fotbalistů s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin našeho času.
3: Počasí.
1: Dnes bude v regionu oblačno, chvílemi i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Zlíně v Gahurově ulici se srazilo osobní auto a chodec. U stupavy na silnici 50 ve směru na Uherské Hradiště stojí porouchané nákladní auto. V zádveřicích Rakové na Zlínsku je sražena srna uprostřed vozovky. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Vacek.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné odpoledne. Dnes je to rovných 211 let, co se odehrála slavná bitva u Waterloo. Napoleon v ní utrpěl zdrcující porážku, musel znovu opustit trůn a tím skončilo období jeho stodenního císařství. Známe z dějepisu. Věřím, že u vás se 18. červen vyvíjí bez problémů a že si užíváte vysílání Českého rozhlasu Zlín. Stejně jako den, kdy je podle mě v našem kraji ještě velmi příjemně. Pokud nemáte rádi vysoké teploty, tak se připravte, že bude hůř. Horké počasí ovlivní příští dny v našem regionu. Meteorologové vydali výstrahu. Nejvyšší teploty mají od zítřka, tedy od pátku, až do pondělí přesahovat 31 stupňů. Co v takovém počasí dělat a jaká koupaliště třeba budou otevřená, ať se na téma podíváme také z té příjemnější stránky, tak o tom všem uslyšíte už za chviličku. Dodržujte pitný režim ideálně už dnes a stále si zachovávejte pohodu. Ať se vám dobře poslouchá.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Zapotíme se, jak teď také uslyšíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vysoké teploty mají zítra a o víkendu zasáhnout zlínský kraj. Jejich hodnota bude zřejmě stoupat nad 31 stupňů Celsia. Varují předtím meteorologové, kteří na příští dny vydali i výstrahu. Více teď proberu k tématu s reportérem Davidem Jabůrkem. Hezký den, Davide, zdravím do terénu.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak se horko projeví ve zlínském kraji, ty to víš?
1: Ano, už se projevuje dneska, každopádně pokud se naplní předpověď meteorologů, půjde o první tropický víkend v tomto roce. To znamená, že s vysokou pravděpodobností teploty na většině míst regionu přesáhnou 31 stupňů. V sobotu zřejmě místy vystoupají až k 34 stupňům. Výstraha s nejnižším stupněm platí od zítřejších 11 hodin a vyhlášená je na celý víkend i na pondělí. Podle meteorologů bude navíc v příštích dnech panovat dusné počasí s možností lokálních bouřek. Doplním, že stejná situace platí i pro okolní regiony. V sobotu ale ve velké části Jihomoravského kraje, včetně okresů na hranicích se Zlínským krajem, bude platit vyšší stupeň. Teploty se tam tak můžou vyšplhat i nad 34 stupňů.
0: Co by lidé v takovém počasí měli a naopak neměli dělat?
1: Úplným základem je samozřejmě dodržovat pitný režim, nejlépe konzumovat minerální vody. Lidé by také odpoledne měli snížit fyzickou zátěž a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci nebo v zaparkovaných autech. Velmi opatrní by měli být také seniori, vysvětluje Martin Hinčica z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V důsledku těch vysokých teplot hrozí zejména přehřátí a dehydratace organismu, zejména v těch odpoledních a podvečerních hodinách, kdy ty teploty společně s vysokou vlhkostí budou nejvíc zatěžovat lidský organismus, takže tam doporučujeme hlavně konzumovat nealkoholické nápoje.
1: Připomenu, že při pohybu venku by se lidé měli vyhýbat slunci a chodit nejlépe s pokrývkou hlavy.
0: Pojďme se na to vše podívat i z té světlejší stránky. Kam se momentálně dá ve Zlínském kraji vydat schladit, Davide?
1: Dnes odpoledne například poprvé v sezóně otevírají městská koupaliště Panorama a Zelené ve Zlíně nebo Baťov v Otrokovicích. Zítra spustí provoz také koupaliště ve Vizovicích. Stejně tak mají otevřeno třeba ve Valašských Kloboukách, v Bystřici pod Hostýnem, Kroměříži nebo Holešově. Velmi dobré podmínky ke koupání jsou ale také v přírodních koupalištích. Podle krajských hygieniků je nejlepší kvalita vody na Štěrkáči v Otrokovicích, ve vodních nádržích Horní Bečva a Bystřička na Vsetíně, ale i v koupališti Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uhersko-Hradišťsku. Další možnost schlazení nabízí třeba také mlžítka ve městech.
0: A pojďme se podívat i dál, jaký je dlouhodobější výhled počasí.
1: Podle Českého hydrometeorologického ústavu bude příští týden ještě teplotně výrazně nadprůměrný a nejvyšší denní teploty můžou dosahovat k 30 stupňům. První prázdninový týden by se ale počasí mělo vrátit k průměru, teploty tedy podle aktuální předpovědi budou kolem 25 stupňů a lze očekávat také více srážek, po případě bouřek.
0: Zítra v 11 hodin začne platit v celém Zlínském kraji výstraha před vysokými teplotami. Ty budou na většině míst v příštích 4 dnech přesahovat 31 stupňů. Právě to jsme probrali s reportérem Davidem Jabůrkem. Děkujeme za všechny důležité informace. Měj se hezky, Davide.
1: Díky a hezký den.
0: Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. To bude naše další téma. Sjeli se tam týmy ze všech krajů České republiky, aby na technicky náročné trati prokázali preciznost a zručnost na kole. Jak se děti popasovali se špalíčky, kuželkami a lávkami, to uslyšíte v reportáži hned po písničce.
3: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Blíží se prázdniny, pojďme se projet na kole, ale bezpečně. Rožnov pod Radhoštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se sem týmy ze všech 14 krajů České republiky. Mladí závodníci si poměřují síly ve znalostech dopravních předpisů i ve zdravovědě. A za sebou už mají to nejnáročnější, technickou trať plnou kuželek, špalíčků a lávek, kterou organizátoři hodnotí jako jednu z nejtěžších v historii soutěže. Pojďme to zkontrolovat.
1: Seřaďte se za sebou, hezky budeme se fotit, teď máte památku z Rožnova, ale honem.
2: Organizátor teď dává pokyn všem účastníkům, aby se podle jednotlivých krajů z celé České republiky seřadili k focení. Po společném fotografování se týmy se svými učiteli vydávají obhlédnout trať.
3: Najedeš. A jedeš skrz ty kuželky. Rozumíš?
2: Vy to teď ještě na poslední chvíli vysvětlujete dětem.
3: Jsou vlastně poprvé na republice, takže jsou z toho nervózní, takže je potřeba to opravdu s nima projet, jak to mají najet, protože to je jinak postavený, jinak si tam najíždějí, tak jim důležitý ukázat ty směry.
2: Jak jste trénovali u vás v Ústí nad Labem?
4: V tělocvičně každý pátek máme prostě trénink různých překážek.
2: Říká Jirka, Radované, ty už jsi tady po třetí na dopravní soutěži. Co by si vzkázal dětem, které soutěží úplně poprvé?
5: Já bych jim určitě řekl, že vůbec není potřeba se strachovat, že když se uklidníme a zamyslíme se a jedeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby z nervozity.
2: Trasu už mají nastudovanou dva týmy ze základní školy Kravsko. Paní učitelko, kde je ten největší problém?
6: Tak určitě tady ty špaličky, ty jsou takový likvidační, ale jinak jsme trénovali, tak uvidíme.
2: Říká paní učitelka Miroslava Pešková. Leni, ty jsi úplně zelená, tak bojíš se?
7: Je to takový zvláštní pocit, takový strach, ale zároveň i jakoby tréma.
2: Za tebou je plocha, která je plná různých stojanů, kuželů, lávek, překážek.
7: My jsme si to prošli a vlastně všichni víme, kudy a kam.
2: Toby, jak jsi trénoval? A dá se to vůbec natrénovat třeba u vás v Kravsku?
8: Trénujeme, že v horších podmínkách. Třeba každá kachlička je jiná, jinak třeba vysoká.
2: Jak to myslíš?
8: No jakože prostě tam máme nerovnej povrch hrozně. Tak tohle pro nás bude lehčí, si myslím.
9: Tak, osmičku, úplně ideálně, jedna pravou stranu z těch výmolů, když budete najíždět opravdu pořádný oblouk, když půjdete doprava, aby se vám tam dokázalo té osmičky dobře najet.
2: Na průběh závodu dohlíží také Judita Stochlíková. Jak náročnou tady v Rožnově postavili trať?
10: Letošní dvě jízdy zručnosti jsou postavené opravdu technicky velmi náročně. Bude to o preciznosti, o technice a třeba tyhle ty puky, které tady máme v závěru, tak ty jsou opravdu hodně náročné.
2: Jaké ceny dostanou děti na konci závodu?
10: Nejúspěšnější jednotlivci, dívka i chlapec, vyhrají jízdní kolo.
2: Ale úplně největší motivací je pro děti, že postoupí do evropského finále. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Tak možná je to příležitost k tomu i vaše ratolesti či vnoučata poučit o tom, jak se jezdí bezpečně na kole, zvláště s blížícími se prázdninami se takové informace můžou hodit. Stejně jako informace o počasí, ty vám přineseme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už za pár minut.
11: Máte pocit, že byste měli být šťastní, ale něco tomu pořád chybí? Chcete vědět, co zatím je a dá se to změnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
12: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
13: Těší se na vás Oskar Hess.
12: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší. Prosím, namaluj, Bože, už sluneční svět, ty oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv, který jsi mi dala na rozloučenou.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Možná si právě teď říkáte, že byste si udělali nějaký hezký výlet. A tuto myšlenku hned střídá otázka. Ale kam? A právě tuto otázku teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín hodlám položit i Arnoštu Lukešovi. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům.
1: Tak kam bychom se mohli vydat, pane Lukeši?
2: K této pozvánce mne inspirovali turisté z Uherského Hradiště. Újezdec je místní část města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště. Před rokem 1976 existoval Újezdec jako samostatná obec. Od nádraží v Újezdci u Láčovic přijdeme ke kostelu svatého Jana Křtitele z poloviny 19. století. Tady se navážeme na újezdeckou naučnou stezku. Je schůdná za každého počasí. Přibliží historii místních částí Uherského Brodu, Těšova a Újezdce, seznámí s pověstmi, místním nářečím a také s historií místního kroje. Zajímavá je zdejší archeologická lokalita a pestrá škála rostlin a živočichů. Cestou lze pozorovat panorama Bílých Karpat. Stezka má 6 informačních panelů. Od stanoviště číslo 6 v lese naváže na Maršovskou naučnou stezku. Ta má ze všech naučných stezek na Uherskobrodsku nejvýše položenou trasu a vede převážně lesem. U odpočívadla pod kopcem Barák je na stezce okruh vedoucí přes Maršov. Okruh měří asi 2,5 kilometru. Můžeme si vybrat, zda půjdeme proti směru hodinových ručiček nebo po směru. U vyhlídkového bodu jsou nainstalovány obří dveře.
1: To je jistě originální zajímavost. Co dalšího zajímavého můžeme na této naučné stezce vidět?
2: V Maršově je zvonička, která stojí za zastavení. V obci žijí 30 obyvatel. V dětství zde bydlela snowboardická Šárka Pančochová, olympionička a stříbrná z mistrovství světa v roce 2011. Po návratu k odpočívadlu budeme pokračovat do Uherského Brodu. Na naučné stezce se seznámíme především s faunou a florou této oblasti, historii skautingu v Brodě nebo pohnutou historii Maršova, který vlivem masivních sesuvů půdy málem zanikl. Zastávka u křížku v polích nad Maršovem nabídne nejkrásnější panorama Bílých Karpat, chřibů nebo Vizovické vrchoviny. Přijdeme k turistickému rozcestníku u silnice do Maršova. Stezka dále prochází okrajem lesa a zahrádkářskou kolonií. Končí u rybníka na sídlišti pod vinohrady. Tam lze vidět zajímavou ceduli s vyobrazením ptactva žijícího v okolí Brodu. Odtud na vlak nebo autobus budeme mít jen 1,5 kilometru. Celá trasa měří asi 17 kilometrů.
1: No vida, a už si nemusíme lámat hlavu s tím, kam se vypravit. Cesta z Újezdce do Uherského Brodu je zajímavá a jistě vás potěší. Ať se vám na ní hezky šlape, přeje Český rozhlas Zlín i Arnošt Lukeš, se kterým se pro dnešek s díky loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Někdy

0: I Marek Ztracený byl součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Myslím, že v tom teplém počasí, které v našem kraji panuje a před tím přívalem ještě většího horka, přivítáte dnešní téma seriálu Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se totiž bude zabývat sněhovými vločkami. Už za pár minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zkoumali jste někdy sněhovou vločku, třeba jen tak pouhým zrakem jako malé děti? Tajemství sněhových vloček odhalí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo Martin Písařík, a to i přísně vědecky.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Změny v sestavě, role lídrů týmu, motivace po úvodní porážce. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa asi klíčový zápas o naději na postup ze skupiny. Hrát budou dnes na večer v Atlantě s Jihoafrickou republikou. A do Spojených států se vydáme i s naším vysíláním. Jen co dospívá Vlasta Rédl. Pro vás a vaše ještě hezčí čtvrteční odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Vastarédlá hudba našeho kraje 10 minut před 15. hodinou. My teď ale naše pohledy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín rozšíříme bez nadsázky na celou planetu. České fotbalisty čeká od 18 hodin na mistrovství světa zápas pravdy. Stejně jako jejich soupeř z Jihoafrické republiky na úvod turnaje nebodovali, cesta za reálnou nadějí na postup ze skupiny tak vede v Atlantě přes výhru.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec, naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři, ale jako hlavní trenér, samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přenesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svůj roli, není to, že teď najednou potřebujeme, je to o konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčení, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času v přímém přenosu radiožurnálu Sport a radiožurnálu. Z Atlanty, Mirko Vasič, Český rozhlas.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Frištáku pokračuje rekonstrukce náměstí Míru za 60 milionů korun. Holešovská regata v pátek a v sobotu změní trasu autobusové linky 250. Češi spouští v ukrajinském Lvově novou solární elektrárnu na střeše nemocnice. Dnes bude polojasno, teploty 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré odpoledne. Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Frištáku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Pokračuje nezávislý starosta města Pavel Galík.
3: Jsme nyní ve fázi, kdy se buduje retenční nádrž. V souvislosti s tím se budou budovat hlavní řády kanalizační a pak bude pokračovat náměstí v rámci provádění přípojek, různých zpevněných ploch a tak dále.
2: Práce začaly letos na jaře, hotovo by mělo být v září roku 2027. Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušená zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov Zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. Česko má před sebou tropický víkend. Varují před tím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Na střeše nemocnice svatého Lukáše v ukrajinském Lvově začne dnes díky českým dárcům fungovat nová solární elektrárna.

0: Fotovoltaika má zajistit stabilnější dodávky elektřiny pro oddělení mikrochirurgie oka, které léčí civilní i vojenské oběti války. Projekt nazvaný Slunce pro Ukrajinu organizuje spolek Nesehnutí. Jeho sbírka vynesla 450 tisíc korun. U slavnostního spuštění bude i generální konzul ve Lvově Jiří Borcel, podle kterého Ukrajinci českou pomoc velmi oceňují.
1: Během těch zimních měsíců tady byly dodávky proudu přerušovány třeba na 15 hodin, takže to, že ty budovy, nemocnice, školy a další zařízení mají díky tomu nepřetržitý přívod energie, tak je nedocenitelné a ukrajinská strana si toho velmi váží.
2: Počasí.
0: Dnes bude v regionu oblačno, místy i polojasno, k večeru postupně skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Lidečku na Vsetínsku se poblíž čerpací stanice stala dopravní nehoda. Jezděte opatrně. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek. Příjemný poslech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ano, i po 15. hodině pro vás Český rozhlas Zlín sleduje vše podstatné, co se děje v našem kraji. A nejen to, také vás o tom samozřejmě informujeme. Jako třeba o tom, že Krajský soud ve Zlíně dnes nepravomocně poslal na 12 let do vězení 33-letého Martina Vyorala. Muž se přiznal, že letos v únoru vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho známý. Ten následný požár nepřežil. Podrobnosti o případu už za chviličku. Ale přineseme i veselější témata, jako třeba pozvánky na kulturní vyžití či seriál Tomáš Baťa Známý neznámý. A samozřejmě také písničky, které nestárnou. Ta následující bude od Ivana Hlase. Aranka umí hula hop. Tak třeba vás tahle píseň trošičku probudí takhle 5 minut po 15. hodině, pokud zrovna upadáte do lehké letargie mezi obědem a večeří. Tak hodně vzpruhy a hezký den.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Krajský soud ve Zlíně dnes nepravomocně poslal na 12 let do vězení 33-letého Martina Vyorala. Podle rozsudku letos v únoru v Provodově na Zlínsku vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho známý. Muž při následném požáru zemřel. Podrobnosti sledovala přímo u soudu reportérka Českého rozhlasu Zlín Michála Kočendová a teď s těmi podrobnosti dorazila do studia, kde ji vítám. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Soud uložil trest na spodní hranici sazby za vraždu. Jaké okolnosti soud při rozhodování zohlednil?
1: Především to, že se k tomu Martin Vyoral přiznal, prohlásil vinu a projevil lítost. Zohlednil také jeho dosavadní řádný život bez závažnější trestné minulosti. Podle předsedy senátu Radomíra Koudely šlo navíc o tragédii, které předcházel dlouhodobý konflikt mezi oběma muži.
2: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
1: Na druhou stranu soud dospěl k závěru, že Vyoral musel vědět, že silně opilý muž uvnitř buňky nebude schopen uniknout případnému požáru a přesto zapálenou petardu dovnitř vhodil.
0: Jak vlastně soud popsal samotný průběh činu?
1: Podle rozsudku přišel Vyoral v noci 5. února ke stavební buňce v Provodově, kde jeho známý bydlel. Do buňky vybavené dřevěným nábytkem vhodil zapálenou petardu. Poté odešel domů a požár oznámil na tísňovou linku až po více než hodině. Ta už byla v plamenech. Muž uvnitř zemřel na otravu oxidem uhelnatým.
0: Jak se k celé věci stavěl obžalovaný?
1: Martin Vyoral u soudu opakovaně zdůrazňoval, že svého známého nechtěl zabít. Vypověděl, že ho znal od dětství a v posledních letech mu pomáhal. Koupil mu stavební buňku k bydlení, zajišťoval mu jídlo a dával mu práci. Poškozený mu na oplátku pomáhal s opravami domu a dalšími pracemi. Podle obžalovaného ale býval problémový a dlouhodobě pil alkohol. Vyoral také řekl, že ho měl rád téměř jako bratra a jeho smrt ho velmi zasáhla.
0: Rozsudek zatím není pravomocný. Co bude následovat dál, Míšo?
1: Státní zástupkyně Renata Bártková se proti dnešnímu rozsudku odvolala, protože požadovala přísnější trest. Obžalovaný si ponechal lhůtu na rozmyšlenou, zda se odvolá také. Případem se tak bude zabývat ještě vrchní soud v Olomouci. Do té doby zůstane Martin Vyoral ve vazbě.
0: Říká reportérka Michála Kočendová o dnešním nepravomocném rozsudku Krajského soudu ve Zlíně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a díky tomu se dozvíte, jak můžete trávit příjemně volný čas nejen ve čtvrtek 18. června. Jedno upozornění na úvod, dnes se z provozních důvodů ruší divadelní talk show na letní scéně Městského divadla Zlín, a to bez náhradního termínu. Vstupenky můžete do 10 dnů ode dne konání, tedy ode dneška, vrátit na pokladně Městského divadla Zlín. Městské divadlo Zlín se omlouvá. Druhým dnem probíhá v zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí festival Špalíček, i na ten zveme. Dnes večer můžete slyšet polské i maďarské blues, legendu folku Jiřího Dědečka a nebo například Brita Jerryho Jablonského s kapelou The Electric Band. Valašský Špalíček se koná až do neděle v areálu zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, tak můžete zajet na tento beat festival. Dnešní program začíná v 17 hodin. V Kroměříži dnes zazní jazzoví velikáni Jiří Stivín a Laco Deči. Dvojkoncert těchto osobností začíná v 18 hodin v klubu Starý pivovar v Kroměříži. A pakliže máte rádi tradice a folklor, tak si také přijdete na své. Ode dneška ožijí Kunovice na Uhersko-Hradišťsku setkáním zahraničních i našich folklorních souborů 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Začíná dnes výstavami a besedami. Od 14 hodin můžete navštívit výstavu v Leteckém muzeu Poznej náš kraj, letíme do světa. A od 17 hodin je připravena pro návštěvníky výstava krojů Slovácka a také z Horní Nitry s besedou o krojích v aule staré školy. A od 18 hodin vás čeká beseda s Josefem Lenhartem a výstava lidové architektury Horní Nitry. V dalších dnech se můžete těšit na mnohá folklorní vystoupení, i třeba sobotní Gulášfest. Festival Kunovské léto potrvá až do neděle. Určitě o něm ještě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín uslyšíte, anebo se o něm také můžete dočíst, stejně jako o dalších kulturních typech a zajímavostech na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Až do 2. červencového týdne si vždy ve čtvrtek před 15:30 odpoledne můžete poslechnout reportáž Markéty Macháčkové a Zdeňka Urbanovského z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý. Dnes se zastavili například před jednou ze soch Tomáše Bati ve Zlíně, a to u jeho z bronzu odlité postavy v nadživotní velikosti u fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jaký je příběh sochy? Prozradíme v reportáži už za chvíli.
1: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
2: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
1: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
2: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
1: Strom lásky mý.
2: Pavel Mašek
1: a Standa Hložek.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Českým rozhlasem Zlín procházíte virtuálně, alespoň tedy náš kraj, i 4 minutky před 15:30. Teď například společně zamíříme do našeho krajského města u budovy Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně stojí bronzová socha Tomáše Bati. Znáte její příběh? Jestli ne, tak si poslechněte další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským a připomeňte si tak s námi letošní výročí 150 let od narození zlínského podnikatele Tomáše Bati o stopách, které zanechal v našem kraji.
1: Díváme se na sochu Tomáše Bati přímo u Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
2: To je socha, která má, Markéto, velice zajímavý příběh. Ona totiž není jediná na světě. Je hned 5 soch Tomáše Bati, které vypadají úplně stejně.
1: Takže toto je kopie?
2: To je, ano, to je jedna ze 4 kopií, které byly zhotoveny podle originálu. A teď se podrž, ten originál bychom našli ve Velké Británii. Byl do Zlína zapůjčen v roce 1993.
1: Byl zapůjčen, aby byly odlity ty kopie.
2: Ty kopie byly vyrobeny pár kilometrů odsud, v Tečovicích, kde je slévárna pana Hvězdy.
1: No ale mě moc zajímá ten originál.
2: Vraťme se trochu do historie. Rok 1955, Zlín není Zlínem, je Gottwaldovem, továrna Baťa není továrna Baťa, jmenuje se Svit a komunistický režim pozvolna vymazává veškeré vzpomínky na Tomáše Baťu.
1: A v té době vzniká socha Tomáše Bati ve Velké Británii?
2: Přesně tak, v roce 1955 v městečku Istilbury, což je takový malý Zlín, zhruba 40 km východně od Londýna, je Tomáši Baťovi vztyčena 240 cm vysoká bronzová socha, protože si místní uvědomili, jakou hodnotu měla práce Tomáše Bati pro rozvoj maličké vesničky, kde se dřív pěstovaly převážně brambory, a její proměnu na moderní průmyslové centrum.
1: A z East Tilbury potom tedy tato socha putovala sem do Tečovic, aby v 90. letech vznikly ony kopie.
2: Po sametové revoluci zlínští baťovci se domluvili s baťovci z Tilbury. Originál byl zapůjčen do Zlína a v Tečových se odlili 4 sochy. Jedna z nich byla postavena ve Svitu pod Tatrami, jedna v Partizánském, jedna stojí v Otrokovicích naproti společenskému domu a ta 4. socha byla přivezena do Zlína.
1: A na tu se teď díváme. Zdeňku, stála vždycky tady?
2: To je právě takové drobné tajemství. Ona původně totiž byla postavena před tehdejší dům umění, možná v naději, že jednou bude dům umění přebudován na památník a že ta socha tam zůstane, ale nevydržela tam dlouho. Stála tam 6 let. Také je potřeba říct, že v době, kdy ta socha byla zhotovená a přivezena do Zlína, ještě neexistovala Univerzita Tomáše Bati. V roce 2000, kdy už se schylovalo k tomu, že univerzita bude založena, bylo rozhodnuto i se souhlasem Tomíka Bati, syna, že bude socha přemístěna právě před budovou Fakulty managementu ekonomiky, která byla jedním ze základů dnešní Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
1: Bronzová socha Tomáše Bati je na piedestalu, kde je napsáno Tomáš Baťa 1876 až 1932.
2: To není jediná socha Tomáše Bati ve Zlíně. Ještě nedaleko odtud v univerzitním parku stojí takové dvousoší Jana Antonína Bati a Tomáše Bati přímo proti budově 21. A docela nedávno byla instalována socha Tomáše Bati do foaje městského divadla. Hypoteticky stojí nad bývalým rodným domem Tomáše Bati.
1: Myslím ale, že ani mnoho Zlíňanů netuší, že tato socha Tomáše Bati není originál, ale jenom kopie a její cesta vede až do East Tilbury, východně od Londýna ve Velké Británii. Ze Zlína Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Do studia Českého rozhlasu Zlín si dnes dopoledne moderátorka Markéta Macháčková pozvala Kristýnu Odložilovou, i když pro ní bylo složitější než pro většinu hostů se do studia dostat, dorazila s nadšením, právě tak totiž dělá ve svém životě spoustu věcí. Kristýna Odložilová přijela do studia na vozíku, protože celý svůj 27 let dlouhý život žije s nemocí, které se říká atrogrypóza. Ukázku z rozhovoru vám pustíme už za chviličku, ještě předtím si užijte píseň Lenky Filipové

0: Lenka Filipová rozlévala lásku po celém našem kraji a přesně taková atmosféra panovala i v dnešním dopoledním vysílání. Jehož hostem byla Kristýna Odložilová z Otrokovic. Od narození je odkázaná na pomoc druhých kvůli chorobě, která postihuje klouby a svaly. Jak takový start do života člověka změní a co mu přinese? I na to se Kristýny Odložilové ptala moderátorka Markéta Macháčková.
1: Já jsem, Kristýno, říkala před malou chviličkou, že vy trpíte takzvanou artrogripózou. Co to vlastně je? Je to takový složitý název.
2: On to není celý název. Celý název je artrogripózis multiplex congenita, což je takové zaklínadlo. A je to laicky řečeno stuhlost některých svalů a kloubů. Mám to od narození, je to vrozená genetická vada. A to znamená, že nesedím, nechodím, nestojím a potřebuji invalidní vozík a pomoc druhých.
1: Vás sem do studia přivezli vaši dva přátelé. Věřím, že jedni z řady, protože jak jsem se dívala na informace o vás, tak vy opravdu máte spoustu přátel, jste za ně ráda.
2: Určitě, já mám velké štěstí jak na rodinu, tak na přátele.
1: Pro mě to bylo taky krásné setkání, potkat se s vámi všemi. Teď tady spolu sedíme a povídáme si. Pojďme ještě jednou vlastně k tomu onemocnění. Je to vzácná genetická vada. S touhle nejtěžší formou žijí v celém Česku snad jen 2 nebo 3 lidé. Jsem se někde dočetla, tak snad je to správná informace. No a slovo vzácný to používáme nejenom ve významu neobvyklý, ale také cenný, což v tomto případě zní tedy absurdně. Já si říkám, že i takové slovní spojení by možná mohlo být takovým nápadem pro video na vašem instagramovém profilu Humor na kolech. Co myslíte? Už jste o tom někdy přemýšlela, o tomhle?
2: O tomhle zrovna jsem nepřemýšlela, ale je to dobrý nápad. Já si myslím, že svým způsobem je to taky cenný, protože mi to zase přináší jako jiný výhody, ať se to nezdá. Tak aspoň díky tomu člověk třeba pozná pravé přátele a tak.
1: Mm-hmm. Já jsem si takový vtípek opravdu jako dovolila, protože vím, že vy svoje specifikum berete vlastně takhle s humorem. Lidi to na internetu hodně baví, tohleto porušování trochu těch hranic a myslím, že můžou se na vás dívat i s úctou, ale zároveň si z toho dělat legraci s vámi. Jak to vlastně vnímáte?
2: Důvodem, proč jsme založili tady ten profil, byl, že vlastně jsme chtěli bořit mýty, určitě v první řadě, a taky dělat si z toho srandu, aby lidi pochopili, že to není vždycky úplnej průšvih, nemusí. A záleží na tom, jak to ten člověk jako vnímá. Já jsem se odjakživa nelitovala, protože rodiče mě nikdy nelitovali, přátelé taky. A taky mám asi na to dobrou povahu. Takže já jsem si vždycky ze sebe uměla udělat srandu a tak nějak se snažíme to přenášet do těch videí, i když pro některé lidi je to třeba moc a nepochopí každý humor.
1: Ono je vlastně možná i dobré trochu ty bariéry takto překonávat, protože když člověk se v uvozovkách bojí o tom mluvit, tak si vlastně vytváří ty bariéry a je to ta vzdálenost mezi lidmi. Ale když si z toho člověk dělá legraci, tak je vlastně možná trochu blíž.
2: Určitě. A díky tomu vlastně mě nikdo ani nešikanuje, nebo tak, protože vlastně zjistili ti lidi, že když si z toho sama udělám srandu, tak mi nemají jak ublížit. A jsem zjistila, že ty hranice mám hodně posunutý.
1: Takže jste vlastně v pohodě.
2: Ano.
1: To je moc dobře. Já jsem moc ráda, že jste za námi přijela do studia. A když jsem se dívala právě na ta videa, tak jsem chtěla vědět, o čem vlastně bylo to úplně první video. Jak to vzniklo všechno? Nebylo to jenom váš nápad? Bylo to i s kamarády?
2: Ano,
1: to tak?
2: Vzniklo to tak, že jsme se po letech viděli s kamarádem, který se narodil bez nohy a bez ruky. A on už roky právě působil takhle na sociálních sítích a natáčel videa, kde právě taky hodně jel ten černý humor a tak. A taky chodil denně do fitka, takže motivoval jak zdravé, tak jako handicapované sportovce. A ukazoval, že vlastně nic není nemožné, že vždycky se dá najít způsob. A mělo to úspěch a my jsme se potom právě potkali a on říká, tyjo, ale ty bys taky mohla něco takového jako zkusit natočit. A já říkám, ne, to je blbost. A potom jsme natočili jedno video spolu, které do pár dní mělo asi 1,5 milionu zhlédnutí.
1: To už je úctyhodné číslo.
2: Tak jsem si říkala, aha, tak na tom něco asi bude. A pak jsme si založili profil a zatáhla jsem do toho svoje kamarádky ze základky.
1: Jmenujte je.
2: Markéta a Pavla. A potom jsme vlastně odjeli na dovolenou do Krkonoš, kde vzniklo první video.
1: Pojďte ho trošku popsat. O čem bylo? Pamatujete si to ještě, protože pak je vzniklo spousta, už to je nějaký pátek.
2: První video tuším vzniklo u naší chaty, to byla taková houpačka a holky si sedly na tu, na tu houpačku a nějak jsme se bavili, že jako bude letní kino ve Špindlu a že pojďme, že to ještě stíháme. A holky se zvedly a nechali mě tam. A já jako halo. A potom přiběhla ta kamarádka a říká, aha, já jsem zapomněla, že ty neumíš chodit.
1: Ano, to jsou ty běžné situace, které vlastně se můžou stát a je krásné, když je berete s humorem.
0: Hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín byla 27letá Kristýna Odložilová z Otrokovic. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu zlín.rozhlas.cz ve čtvrtečním audioarchivu, konkrétně v záznamu 11. hodiny.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: Kapela Kryštof společně s Tomášem Klusem nám zpívali v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Na ně naváže písnička z dílny dnešního oslavence. 84. narozeniny dnes slaví Sir Paul McCartney, bývalý člen skupiny Beatles. Společně s Johnem Lennonem je autorem většiny jejich hitů. Je tedy podepsán i pod skladbou Yellow Submarine, neboli Žlutá ponorka, která teď zazní. Možná si vybavíte i barvami hýřící stejnojmenný film. Tak na dálku můžeme z Českého rozhlasu Zlín popřát Paulu McCartneymu především hodně zdraví. A příjemný čtvrtek přejeme vám všem.
1: Český rozhlas Zlín.

Ευχαριστώ.

0: Cestou čtvrtečním odpolednem jsme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dorazili až k cukrárně Petra Uhříka, ve které si dopřejeme sladkou hudební tečku. A já už teď pomrkávám i po zítřejším dobrém odpoledni, ve kterém budeme mimo jiné pokračovat v rozhovorech tematicky navázaných na 150. výročí narození Tomáše Bati. Zítra po čtvrt na čtyři uvítám ředitelku nadace Tomáše Bati Gabrielu Končitíkovou a budeme řešit téma Tomáš Baťa a moderní komunikace. Buďte u toho a mějte se krásně.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnešní kapela v cukrárně je spojená s Brnem. Ve druhé polovině 80. let jsme zaznamenali prudký vzestup značky Kern. Bývalý zpěvák Jaroslav Albert Kronek k samotnému názvu mnohokrát říkal, že kvůli přehrávkám potřebovali jadrné, rock vyjadřující slovo, které nemělo být anglicky. Nesouvisí to ani s jádrem, ani irským označením obrněného pěšího vojáka, ani s ruským označením blba. Kern pěkně znělo, hezky se skloňovalo i psalo, no a nic konkrétního to prý neznamená. Zpěváků prošlo skupinou docela hodně a dokonce se jeden jmenoval Pavel Vacek, ale s naším odpoledním moderátorem je to skutečně jenom zajímavá shoda jmen. Pokud bych úspěch Kernu hodnotil na základě výsledku jedné ankety, tak dobře. Nejlepšího umístění ve Slavíkovi dosáhli v roce 91, kdy byli na třetím místě. My si pustíme písničku z konce 80. let, kdy nám skupina Kern zářila v soutěži Triangle, Větrník a úspěchy se sbíraly i v kategorii Hit Roku.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Za únorovou vraždu známého na Zlínsku dnes uložil krajský soud muži 12 let vězení. Uherské Hradiště hospodařilo loni lépe, schodek byl nižší. Čeští fotbalisté se na mistrovství světa utkají s Jihoafrickou republikou. V noci bude v regionu jasno s teplotami do 13 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32-letého Martina Viorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž při následném požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho lítost i dosavadní řádný život. Podle předsedy senátu Radomíra Koudely sehrál roli také dlouhodobý konflikt mezi oběma muži i alkohol.
4: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
2: Město Uherské Hradiště loni hospodařilo se schodkem téměř 12,6 milionů korun. Schválený rozpočet pro rok 2025 přitom počítal s deficitem 264,9 milionů korun. Příjmy města loni činily 1,15 miliardy korun a výdaje zhruba 1,28 miliardy korun. Vyplývá to z návrhu závěrečného účtu, který v pondělí projednávají zastupitelé. Slovenský parlament začal projednávat vyslovení důvěry vládě. Poslanci by o tom měli hlasovat během dne. Slovenský ústavní soud včera rozhodl, že kabinet premiéra Roberta Fica musí o důvěru požádat kvůli vysokému státnímu dluhu. Odkázal se přitom na ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle opozice měla vláda o důvěru žádat už loni v listopadu, kdy v této záležitosti skončila dvouletá výjimka. Fico hlasování považuje za formalitu. Jeho vláda má v parlamentu těsnou většinu.
3: Sport.
2: České fotbalisty čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou nastoupí na stadionu v Atlantě proti Jihoafrické republice, která na úvod šampionátu podlehla domácímu Mexiku. Pro úspěch v klíčovém utkání bude důležité dostat víc do hry ofenzivní hráče v čele s Patrikem Šikem. Myslí si to i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí.
5: Bude klíčem, aby náš styl hry, co se týče dopředu, byl více sebevědomý, více v pohybu a v prostorech, ve kterých jsme nejsilnější, dostali ty správní hráči a samozřejmě si uvědomuje, jaké má Patrik sílu a musíme dostat se do těch nejvíc výhodných pozic pro nás, aby jsme mohli být nebezpeční.
3: Počasí.
2: V noci bude v regionu

0: skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů a povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně v ulici Sokolská se srazila dvě osobní auta. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná humoriáda. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
3: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
2: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmové.
3: Ta tvoje.
2: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička. Jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano. Tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka. Na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katým. Promiň, Blaničko, Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnout, ona tam dozadu nevidí. Než aj mi našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to nevádět?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva.
3: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment. Buchty, jsi si přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale on je někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělali.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherné tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no. Tak co může v Radiopaláci nejsou? Není to, co je v divadlech, že jo?
0: Vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. nahoru, jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No, tak
0: jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercel, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu. Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, ale nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Roma Mysovec, vysoký Patriku, já i zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou, ano.
7: A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno, a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase, já ne, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa, sem budeme chodit.
3: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
6: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
3: Ano, no, tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
6: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
3: Ano, ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Palem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba to je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
9: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
3: No jo.
9: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
3: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
9: Antonie Střerová.
3: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
9: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
3: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
9: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
3: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
9: Do Berouna.
3: Libuško?
6: Ano, potvrzuju.
3: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
9: Ano, ne, nebolelo.
3: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
9: No, jestli můžu, tak Naděnku.
3: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
6: Naslyšenou Toničko.
3: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, tam je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní.
4: Ano.
3: Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru.
1: No.
2: Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: když někde
1: pobavit.
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba od toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mě někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku Rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já,

se kládal u blíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj.

0: prav, ať se na ducom zvýší pinajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší pinajmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
3: No, Aranka Plzeň.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
2: Dobře, píšeme jim bo té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
4: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
5: Dobrý
4: ano.
5: den.
4: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
2: Píšu Ačko.
5: Dáme.
2: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
6: Dobrý den, Božina ze Žadce, zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
5: Dobrý den.
6: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brněz Martina.
2: Ano.
7: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
2: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
8: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
9: V Lipníku nad Bečvou.
8: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
8: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí. Jo, teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
8: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disk žokej.
8: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko! Mezi námi disc jockey Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
8: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
8: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Ouco?
8: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
8: Oh, byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
8: Ano, byl vlastně open, by se
9: dalo. Zeptám se jinak.
8: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
8: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
8: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
8: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
8: zvolila,
5: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Uhlíř, rozhovor se slavným disc jockeyem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
10: desku?
2: No,
10: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
2: Zpívala jsi i někdy?
10: No, bohužel jsem byla donucena někdy. My jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
2: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným disc jockeyem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo, když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mohlo by být?
10: Může.
2: To je varianta ráda. B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Náš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jedno v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mručka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty A4ky na
3: spaměť. No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, ale ona se to učí.
3: Ať je radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: Herců je dost a obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape.
3: Děkuju.
2: Moc závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla, Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte
1: Děkuji.
4: Se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
8: vy zdravé.
7: Vy
8: tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je bizuš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a tečlo. 3, 2, 1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pichr, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zájský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle kuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne, já říkám, celé Španělsko musí povstát o ně, píchne, Ježíši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli, že ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jako, tam se dělá, a teď to skončilo, a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý. Ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak mu tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu? Říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolá. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné, a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
7: Díky.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka, spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Zlínský kraj podpoří péči o zvláště chráněná území částkou přesahující 1,4 miliony korun. Holešovská regata v pátek a v sobotu změní trasu autobusové linky 250. České fotbalisty čeká na mistrovství světa souboj s Jihoafrickou republikou. Zítra bude v regionu skoro jasno, teploty až 32 stupňů, povane slabý vítr. Zlínský kraj letos rozdělí mezi vlastníky, nájemce pozemků a organizace pečující o cenné přírodní lokality skoro 1,5 milionu korun. Příspěvek získá 39 projektů zaměřených na údržbu zvláště chráněných území napříč regionem. Peníze podle mluvčí hejtmanství Soni Ličkové pomohou zajistit pravidelnou péči o louky, mokřady i další přírodně hodnotná stanoviště.
3: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
1: Holešov na Kroměřížsku se chystá na 14. ročník rodinného festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušená zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Informovalo o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmu nebyla porušená, pokračuje Lukášová.
3: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
1: Reakce Ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně.
2: Sport.
1: Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup do play-off. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje nebodoval. Utkání začne přesně v poledne tamního času. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek zmínil, že i v klubových soutěžích se někdy hraje v brzkém odpoledni.
4: My jsme neměli získat toho biorytmu organismu každého hráče být nějakým způsobem rozhozený. Tréninky tady končíme i v klubech kolem poledne, nezačínáme je v poledne, ale končíme kolem poledne, takže my se nějak v tom času, často pohybujeme, takže bych to neviděl jako nějaký handicap.
2: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra bude skoro jasno, nejvyšší teploty čekejte 29 až 32 stupňů, povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Ve Starém městě v ulici Velkomoravská na Uherskohradišťsku havarovala 3 osobní auta. Jezděte opatrně. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín.

0: Cestu bez nehod při poslechu dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobrý podvečer ze studia Českého rozhlasu Zlín. Začíná Den v kraji. Zpravodajsko-publicistický souhrn událostí, které ovlivňují život v našem kraji. Nebude chybět podrobná předpověď počasí od odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu. A mezi jednotlivými tématy uslyšíte příjemnou hudbu. Po souhrnu zpráv Barbory Hejtmánkové se zaměříme na novinky o nově zprovozněném úseku dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Stavba, kterou provázely soudní spory i řada odkladů, je otevřena. Příjemný poslech přeje Jarka Barboříková.
1: Český rozhlas Zlín, Den v kraji. Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin 7 minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Krajský soud ve Zlíně dnes uložil 12-letý trest vězení Martinu Vioralovi. Podle rozsudku letos v únoru v Provodově na Zlínsku v opilosti hodil petardu do Unimo buňky, ve které spál jeho známý. Buňka následně zhořela a muž uvnitř zemřel. Oba byli v době činu pod vlivem alkoholu. Státní zástupkyně se proti rozsudku na místě odvolala. Druhá strana si ponechala lhůtu pro případné podání odvolání. Ve vsetínské nemocnici včera lidé znovu darovali krev při tradiční akci Valašská krev. Pořadatelé chtěli před letními prázdninami přilákat hlavně nové dárce, protože právě v létě bývá krve nedostatek. Samotný odběr přitom zabere zhruba 7 minut. Více sděluje vedoucí laborantka Marie Kašparová.
3: Podle vedoucí laborantky Marie Kašparové je ale dárců i tak stále nedostatek.
4: Pořád to nestačí, protože jsou dovolené, dárci nám cestují do zahraničí a tam je odklad dárcovství na jeden měsíc.
2: Do Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radoštěm na Vsetínsku se sjeli mladí cyklisté z celé republiky. V celostátním finále dopravní soutěže mladých cyklistů poměřili své znalosti pravidel silničního provozu i cyklistické dovednosti. Soutěžící čekalo 5 disciplín. Novou nádrž na dešťovou vodu aktuálně budují dělníci v rámci revitalizace náměstí Míru ve Frištáku. Projekt za 60 milionů korun přinese i nové zastávky, parkovací místa nebo park s novou výsadbou zeleně. Pokračuje nezávislý starosta města Pavel Gálík.
5: Jsme nyní ve fázi, kdy se buduje retenční nádrž. V souvislosti s tím se budou budovat hlavní řády kanalizační a pak bude pokračovat náměstí v rámci provádění přípojek.
2: V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice a umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionů korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: pořadu Den v kraji dozněla píseň o rozchodu, který bolí, ale časem se mění v tichou vzpomínku. Marcela Holanová, Karel Gott. A je tu avizované téma. Řidiči mohou od včerejška jezdit po nově zprovozněném úseku dálnice D49 z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. Slavnostní otevření mělo být původně až v sobotu. Dálnice z Hulína do Frištáku začala vznikat v roce 2008. Stavba se ale kvůli soudním sporům vlekla. Více v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Dokud to nepojede, tak nevěřím už ničemu. V této fázi je všechno možné. Možná budeme překvapení.
2: Říkala ještě ve středu dopoledne nezávislá starostka Horního Lapače na Kroměřížsku Jaroslava Hudečková o úseku dálnice D49 z Holešova do Frištáku. Ten se měl otevřít v sobotu 20. června. Těsně popolední, ale překvapení opravdu přišlo a po dálnici projela první auta. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Na zprovoznění dálnice se těšili jak řidiči, tak obyvatelé a starostové měst a obcí v okolí. Jedním z nich je nezávislý starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek.
4: Tak je to pro nás, pro ty obce, obrovský úspěch. Když si vezmeme, že nějakých 20 let to trvalo a pořád jsme nevěděli ten konec. Proto jsme vlastně museli i protestovat a ozvat se, aby se ta dálnice dostavila. Já si myslím, že nám to určitě uleví. Za to dálnici jsme tady měli nějakých 7 000 aut, že denně.
1: Pro nás je nejdůležitější bezpečnost našich občanů a to, aby ty děti mohly do té školy přejít ten přechod bezpečně, aby jsme mohli vyjet ze svých nemovitostí na hlavní cestu a šťastně dojet do práce.
2: Uzavřela starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková. Nový úsek uleví i profesionálním řidičům Jaroslavovi ze Žamberka nebo Zdeňkovi z Plzně.
5: Určitě to bude urychlení, jako to jízdy tady přes tu dědinu. Kratší, časově.
6: Budu moci jezdit po dálnici, nebudu to muset objíždět přes Zlín nebo tady přes okolní vesnice.
2: Základní kámen dálnice byl položený už v roce 2008. Stavba, kterou zdržovaly dlouhé soudní spory, stála 9,5 miliardy korun bez DPH. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale Jenehuse,
2: řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: do posledních tónů Tears in Heaven. Eric Clapton ve vysílání Českého rozhlasu Zlína.
1: Počasí.
0: Počasí připomíná spíš vrchol léta než druhou polovinu června. A na jak vysoké teploty se máme připravit v následujících dnech, nám prozradí Petr Hruška, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Brno. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaké byly dnešní maximální hodnoty, kde bylo nejtepleji?
2: Dnes sme dosahovali väčšinou 25 až 29 stupňov Celzia, najteplejšie Staré Mesto, kde práve sme sa blížili k tým 29 stupňom. V tejto chvíli je len tak približne o stupeň chladnejšie, takže ešte len veľmi jemne začína teplota klesať. K tomu oblačné až polojasné počasie a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: Jaké počasí nás čaká dál? Co bude během dnešního večera a noci?
2: Behom večera sa vyjasní, v noci potom jasno alebo skoro jasno, najnižšie nočné teploty 16 až 13 stupňov a k tomu slabý premenlivý vietor alebo bude bez vetrie.
0: Jak bude vypadat pátek ve Zlínském kraji, čili jak bude zítra?
2: Čaká nás slnečné a veľmi teplé počasie, skoro jasná alebo jasná obloha zo začiatku, potom cez deň väčšinou polojasno a maxima 29 až 32 stupňov Celzia, vietor behom dňa juhovýchodný až východný, slabý do 15 km za hodinu.
0: Myslíte, že pokoríme nejaký teplotný rekord?
2: Zajtra ešte asi nie, potom možno cez víkend, tam sú tie rekordy trochu pravdepodobnejšie, pretože sa nám bude ďalej oteplovať. V sobotu čakáme 30 až 34 stupňov Celzia, to by mal byť najteplejší deň, ale v nedeľu príliš sa neochladí, stále veľmi vysoké teploty 29 až 33 stupňov.
0: Objeví sa teda třeba o víkendu búrky nebo nejaké výraznejšie zmieny počasí? Hrozí nejaké výstrahy?
2: Tam výstrahy máme na tie vysoké teploty, zatiaľ vydané búrky sa môžu objavovať cez víkend, hlavne v sobotu niekedy k večeru alebo večer v Zlínskom kraji a potom aj v nedeľu, hlavne popoludní a večer, ale budú len také lokálne, takže určite na mnohých miestach vôbec nebude pršať a lokálne, ale teda sa môžu vyskytnúť a je v nich i potenciál na prívalové zrážky, prípadne i krúpy, ale výstraha zatiaľ nie je vydaná, zatiaľ je to len také predbežné a to ešte budeme samozrejme upresňovať.
0: Abychom si to zhrnuli, tak tedy o víkendu bude slunečno a môžeme čakať až 34 stupňů.
2: Áno, je to tak.
0: Ďakujeme za aktuální informace, přejeme hezký deň.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: Tolik meteorolog Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu z Brna a přejdeme k dalšímu tématu. Pořídili jste si elektrický vozík pro seniory a vyrážíte s ním na nákupy nebo na návštěvy? Nebo vaše děti dostali elektrokoloběžku? Jaká je povinná výbava a pravidla pro jejich provoz? Jaká jsou rizika a následky? Hostem rozhovoru z cyklu Českého rozhlasu Zlín O čem se mluví bude krajský koordinátor BESIP Zdeněk Pátík. Moderuje Markéta Macháčková už za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: O čem se mluví?
1: Na silnicích, cyklostezkách i chodnících se stále častěji objevují elektrické vozíky pro seniory i elektrokoloběžky. Jaká úskalí mohou vzniknout při jejich používání? To vše probereme se Zdeňkem Patíkem ze zlínské pobočky BESIP, tedy z oddělení Ministerstva dopravy pro prevenci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Pane Patíku, vítejte ve studiu.
2: Přeji vám všem posluchačům dobrý den.
1: Od mikrofonu zdraví posluchače Českého rozhlasu Zlín, Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Nejprve se pojďme zaměřit na elektrické vozíky, ať už čtyřkolky nebo tříkolky, využívané nejčastěji seniory. Jak je podle pravidel silničního provozu elektrický vozík posuzován?
2: Tam jsou dvě kritéria. Jedním z nich je držitel ZTP, který vlastně to používá jako kompenzační pomůcku, tudíž má ta pravidla taková, řekněme, jednodušší a v podstatě to může používat tak, jak se používá jízdní kolo, to znamená, že může s tím na silnici, může s tím jezdit i na stezce a velice k tomu řízení nepotřebuje řidičský průkaz nebo další potřebné věci. A já jedině doporučuju, byť je tam věková hranice 18 let, tak na těch všech elektrických strojích si chránit hlavu, protože při případném pádu nebo převrácení tady tohoto stroje, tak hrozí skutečně úraz hlavy. A speciálně u těch starších lidí jakékoliv zranění může mít potom fatální důsledky. A další věc je, a to platí všude, o tom určitě bude ještě řeč, samozřejmě alkohol nula. To platí na všech dopravních prostředcích, které se pohybují po silnicích a stezkách České republiky. A druhá věc je ta, pokud si to koupí člověk, který není držitelem průkazu ZTP, tak potom tenhle ten stroj zázrakem spadne do kategorie motocyklu, té nejnižší kubatury, to znamená, že tam je ovšem potřeba řidičský průkaz minimálně té nejnižší kategorie, to je ten postaru na mopeda, na babetu, ten AM. Je potřeba samozřejmě přilbu už automaticky a povinné ručení a dokonce potkáváme takové stroje i s registrační značkou.
1: Jaká pravidla je tedy potřeba dodržovat při používání elektrického vozíku?
2: Tak v podstatě bych to srovnal s jízdou na kole, která se moc neliší ani od té jízdy třeba na nějakém tom motorovém kole nebo postaru na mopedu s vybaveným šlapadly. To znamená pohybovat se při pravém okraji pozemní komunikace. Pro chodce a cyklisty a stezky pro cyklisty smí využívat na tomto stroji pouze ti, kteří mají to ZTP, ostatní se pohybují teda v pravé části nebo při pravém okraji pozemní komunikace. Musí samozřejmě dodržovat pravidla typu nejezdit přes přechody pro chodce, nejezdit ze sluchátky na uších, používat cyklistické přilby a hlavně tam, kde prostě nemám co dělat, tak nejedu. No a samozřejmě alkohol nula.
1: Na cyklostezce se může objevit i nepřehledný úsek, například vjezd pod most, do tunelu a podobně. Jak se chovat v takových situacích?
2: Tak tam je takové to okřídlené rčení, musíme dbát zvýšené opatrnosti a v podstatě počítat s čímkoliv, co nás tam může překvapit. Jiný cyklista předjíždí druhého v protisměru a co mě tak momentálně napadlo, že je tam místo, kde je špatně vidět, takže bych měl myslet na stanovené osvětlení toho vozítka, což mají jednu z mála výhod ty elektrické stroje, které to mají automaticky už v sobě zabudováno, že svítí trvale a cyklista vlastně ty blikačky má za povinnost používat jenom tehdy, když je snížená viditelnost, to znamená, kdybychom šli do důsledku, tak před vjezdem tady do toho už by s tím měl počítat a rozsvítit stanovené osvětlení, protože je tam skutečně špatně vidět, i když je pravé poledne.
1: Dnes si povídáme o používání elektrických vozíků a elektrokoloběžek. Je v těchto případech nějak upravena maximální rychlost?
2: Tyhle ty stroje, které by se měly používat jako jízdní kola, tudíž bez řidičského oprávnění a podobně, tak mají rychlost omezenou do 25 km za hodinu. S tím, že bohužel spousta jich jde lidově řečeno přečipovat a upravit a dokonce i prodejce na to jakoby mezi řádky upozorňuje, že to lze. Potom z toho vlastně uděláme zase ten motocykl, jdete s dítětem, které jede na kole velikosti 20 palců a vyjedete s ním jako rodič s doprovodem, tak se nechcete potkat se šílencem, který po té stezce nejede 25, ale jede třeba 45 nebo 50 km za hodinu, což bohužel tady ty stroje i ty levnější umožňují.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Hostem rozhovoru Českého rozhlasu Zlín je Zdeněk Patík ze zlínské pobočky BESIP. Pane Patíku, připomeňme ještě, jaké vybavení by měl mít elektrický vozík nebo elektrokoloběžka.
2: Zase bych to svedl na to, že to je vlastně jízdní kolo, to znamená za bílého dne každý takovýto stroj musí mít dvě nezávislé brzdy, jedna působící na přední, druhá na zadní kolo. Pro viditelnost za bílého dne stačí odrazky. Vpředu bílá, z boku oranžová a vzadu červená. Pokud dojde k tomu, že já na té koloběžce nebo na té trojkolce jedu za snížené viditelnosti, musím si zapnout takzvané stanovené osvětlení, to znamená vpředu bílé světlo, vzadu červené a dokonce některé ty stroje, ale to už není povinné, tak mají i směrová světla, což pokud nemám, tak to nahrazuju upažováním levé či pravé paže podle toho, kam měním směr jízdy. Toto jsou věci povinné za bílého dne, přidali jsme k tomu povinné za snížené viditelnosti. Z těch doporučených já jakoby nejvíc doporučuji ten onen hodně diskutovaný zvonek, který byl dříve ve výbavě povinné. Zejména jedete-li o víkendu po nějaké exponované cyklostezce, tak se vám ten zvonek může hodit. U těch koloběžek bych chtěl upozornit na gumové zakončení řídítek, protože pokud je nějakým způsobem poškozeno a vykukuje tam místo pěnovky kus kovu, tak případu vás může velice nepěkně zranit.
1: Pojďme ještě pro úplnost zmínit, jak se posuzuje klasický elektrický invalidní vozík.
2: Klasický elektrický invalidní vozík se posuzuje v podstatě podle zásad pro chodce. To znamená, že ten člověk se s ním může pohybovat po chodníku, může jezdit přes přechod pro chodce, může použít samozřejmě i kombinovanou stezku pro chodce a cyklisty, případně stezku pro chodce. Pozor na stezku, která je jenom pro cyklisty, to je modrá kulatá značka, na které je pouze symbol jízdního kola, takže tam by tady tenhle ten v podstatě podle našich právních norem chodec nesměl.
1: Pane Patíku, jaké nebezpečné situace tedy mohou při používání elektrických vozíků nastat?
2: Zase takové okřídlené heslo nehoda není náhoda. Byť já jsem tady rodilý Zlíňák, Moravák, tak bohužel tady role podceňování alkoholu je prostě ve všech těch okresech našeho kraje je všudy přítomná. To znamená, že nějaká decka neškodí, ale znova upozorňuji, že při řízení jakéhokoliv vozidla u nás v České republice platí 0 promile alkoholu v krvi, tudíž první nebezpečí je tento jezdec pod vlivem

0: platku, tak tam je ještě 80 jako minimální. Takže na normální běžné komunikaci po městě mimo obec může, mimo dálnic.
1: Pane Patíku, na závěr bych se chtěla zeptat, jaká doporučení byste tedy měl pro ty, kteří si chtějí elektrický vozík nebo elektrokoloběžku pořídit?
0: Já bych doporučil pořádně si nastudovat, co si vlastně kupuju a nedát jenom na sladké řeči toho prodejce, protože prodejce chce prodat, zákazník chce jezdit, ale pak jsou věci, které vás přivedou ke zbytečným komplikacím, protože si třeba koupíte něco, na čem jezdit nemůžete. A když teda jezdíte na čemkoliv, tak vždycky se snažte jezdit tak, aby jste dojeli do svého cíle se zdravou kůží a bezpečně.
1: Říká Zdeněk Patík, krajský koordinátor BESIP. Pane Patíku, děkuji vám za rozhovor.
0: Já děkuji taky a mějte krásné léto.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví? Den v kraji.

0: Pořad Den v kraji pokračuje 11 minut před 18. hodinou sportovním tématem. Rožnov pod Radhuštěm hostí republikové finále dopravní soutěže mladých cyklistů. Sjeli se sem týmy ze všech 14 krajů České republiky. Mladí závodníci si poměřují síly ve znalostech dopravních předpisů i ve zdravovědě. A za sebou mají už to nejnáročnější. Technickou trať plnou kuželek, špalíčků a lávek. Organizátoři ji hodnotí jako jednu z nejtěžších v historii soutěže.
1: Seřaďte se za sebou, hezky budeme se fotit, teď máte památku z Rožnova, ale honem.
2: Organizátor teď dává pokyn všem účastníkům, aby se podle jednotlivých krajů z celé České republiky seřadili k focení. Po společném fotografování se týmy se svými učiteli vydávají obhlédnout trať.
3: Najedeš. A jedeš skrz ty kuželky. Rozumíš?
2: Vy to teď ještě na poslední chvíli vysvětlujete dětem.
3: Jsou vlastně poprvé na republice, takže jsou

0: jsou nervózní, takže je potřeba to opravdu s nima projet, jak to mají najet, protože to je jinak postavený, jinak si tam najíždějí, tak jim důležitý ukázat ty směry.
1: Jak jste trénovali u vás v Ústí nad Labem?
2: V tělocvičně každý pátek máme prostě trénink různých překážek.
1: Říká Jirka, Radované, ty už jsi tady po třetí na dopravní soutěži. Co by si vzkázal dětem, které soutěží úplně poprvé?
3: Já bych jim určitě řekl, že vůbec není potřeba se strachovat, že když se uklidníme a zamyslíme se a jedeme pomalu a precizně, tak je to mnohem lepší, než když se bojíme a pak děláme chyby z nervozity.
1: Trasu už mají nastudovanou dva týmy ze základní školy Kravsko. Paní učitelko, kde je ten největší problém?
4: Tak určitě tady ty špaličky, ty jsou takový likvidační, ale jinak jsme trénovali, tak uvidíme.
1: Říká paní učitelka Miroslava Pešková. Leni, ty jsi úplně zelená, tak bojíš se?
5: Je to takový zvláštní pocit, takový strach, ale zároveň i jakoby tréma.
1: Za tebou je plocha, která je plná různých stojanů, kuželů, lávek, překážek.
5: My jsme si to prošli a vlastně všichni víme, kudy a kam.
1: Toby, jak jsi trénoval? A dá se to vůbec natrénovat třeba u vás v Kravsku?
6: Trénujeme, že v horších podmínkách. Třeba každá kachlička je jiná, jinak třeba vysoká.
1: Jak to myslíš?
6: No jakože prostě tam máme nerovnej povrch hrozně. Tak tohle pro nás bude lehčí, si myslím.
7: Tak, osmičku, úplně ideálně. Jedna pravou stranu z těch výmolů, když budete najíždět opravdu pořádný oblouk, když půjdete doprava, aby se vám tam dokázalo do té osmičky dobře najet.
1: Na průběh závodu dohlíží také Judita Suchlíková. Jak náročnou tady v Rožnově postavili trať?
8: Letošní dvě jízdy zručnosti jsou postavené opravdu technicky velmi náročně. Bude to o preciznosti, o technice a třeba tyhle ty puky, které tady máme v závěru, tak ty jsou opravdu hodně náročné.
1: Jaké ceny dostanou děti na konci závodu?
8: Nejúspěšnější jednotlivci, dívka i chlapec, vyhrají jízdní kolo.
1: Ale úplně největší motivací je pro děti, že postoupí do evropského finále. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

Pořad Den v kraji končí, ale dál pro vás hrajeme písničky, které nestárnou, a sledujeme aktuální dění v našem kraji. Do zítřejšího vysílání pro vás připravujeme například reportáž ze Vsetína. Tam si připomínají 100 let od narození Břetislava Krále, účastníka protikomunistického odboje, který za své postoje zaplatil dlouholetým vězením i prací v uranových dolech. Více uslyšíte před 7:30 ráno. Jarka Barboříková děkuje za pozornost a těším se na slyšenou na vlnách Českého rozhlasu Zlín.

0: To jsou Tata Boys, MIG21, Jiří Korn, Tomáš Klus, Mňága a další super kapely. Léto vyplouvá na Holešovské regatě 19. a 20. června. Těšíme se na vás v zahradách zámku Holešov.
1: Mediálním partnerem je Český rozhlas Zlín.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Vsetíně skončila kampaň s názvem Valašská krev. Holešovská regata v pátek a v sobotu změní trasu autobusové linky 250. Čeští fotbalisté hrají na světovém šampionátu proti Jihoafrické republice. Zítra bude v regionu skoro jasno, teploty až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkný podvečer. Ve Vsetínské nemocnici připravili v tomto týdnu kampaň s názvem Valašská krev. Společně tak chtějí popularizovat dárcovství a získat nové dobrovolníky. Zvláště během léta je počet dárců významně nižší a nemocnice bojují s nedostatkem krve.
2: Pořád to nestačí, protože vlastně jsou dovolené. Dárci nám cestují do zahraničí a tam je výluka až na jeden měsíc nebo odklad dárcovství na jeden měsíc. A další problém je s klíšťaty, takže dárce, který je infikovaný klíšťatem, tak opět je odklad dárcovství na jeden měsíc.
0: Holešov se chystá na další ročník festivalu Holešovská regata. Ten se uskuteční v pátek a v sobotu v Zámeckém parku a přinese i změny v dopravě. Po dobu festivalu bude zrušená zastávka autobusové linky 250 s názvem Holešov Zámek. Objízdná trasa linky povede ulicemi Bezručova a Masarykova, kde bude autobus mimořádně zastavovat. V Bruselu právě začíná vrcholná schůzka evropské 27. Česko chce podle jejich závěrů prosadit odklad termínu pro ukončení distribuce bezplatných emisních povolenek. Požaduje po Evropské komisi urychlenou revizi směrnice ETS 1.
3: Česku se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podařilo sestavit koalici zemí, kterým se nezamlouvá výrazné zpoplatnění emisí CO2. Podobně jako Česku jde i Itálii, Polsku, Belgii nebo Rakousku o ochranu energeticky náročných provozů.
4: My potřebujeme, aby náš průmysl nebyl drcen a aby naše firmy dostávaly povolenky zdarma i po roce 2034.
3: Kromě energetiky a konkurenceschopnosti Evropy se bude mluvit i o zahájených předstupních rozhovorech s Ukrajinou. Evropští lídři budou jednat s ukrajinským prezidentem Zelenským. Diskuse o víceletém finančním rámci a přidělování evropských prostředků jednotlivým státům se odehraje v pátek. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
0: Právě začal druhý duel ve skupině světového šampionátu. Po prohře s Jižní Koreou nastoupili Češi proti Jihoafrické republice. V dalších zápasech na mistrovství světa bude hrát od 21 hodin českého času Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině a v noci na zítřek Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: Bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno, teploty 29 až 32 stupňů. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově v ulici Novosady na Kroměřížsku se srazilo osobní auto s koloběžkou. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní už podvečerní Morava krásná zem s Ivanou Slabákovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Pěkný podvečer, milí posluchači. Začíná druhá hodina pořadu Morava krásná zem. Vítejte. Moravanka pro nás hrála směs písniček Jana Slabáka a Františka Juráčka, ta naše kapela. Věřím, že vás příjemně naladila a rozproudila a pojďme si jenom připomenout, kdo dnes slaví svátek. V českém občanském kalendáři je Milan a na Slovensku slaví Vratislav. Ještě jednou vše nejlepší. Říká se, že květina potřebuje slunce a člověk lásku, aby se stal člověkem. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička Lanžhotety dědinečko, pánové Mordych Tesařík napsali tento valčík a bude nám hrát tu Faranka.

Tak přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Dnes slaví své narozeniny naše drahá manželka, maminka, babička a prababička, paní Erika Foltýnová ze Zdounek. K narozeninám jí přejeme vše nejlepší, pevné zdraví, spoustu životního elánu a mnoho krásných chvil. To jí přejí manžel Jaroslav a celá zbylá početná rodina. No a já tady mám další přání, ráda ho předám. Tak vidím, že už se dneska po třetí bude milé posluchačce Lidušce Balogové přát, ale pojďme tedy na toto přání. Dobrý den, přeji všem ve studiu. Dnešní den je narozeninový pro moji kamarádku paní Lidušku Balogovou z Kroměříže. Včera oslavila narozeniny Jiřinka Millerová z Brna. Do dalších let oběma přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a hojnost božího požehnání a těším se na brzké setkání. Z celého srdce přeje spolužačka a kamarádka Marie. Tak to jsme také předali. No a ještě tady jedno máme. Blahopřejeme Ladislavě a Milošovi Musilovým z Velkých Němčic k jejich 65. výročí jejich svatby. Přejeme jim hodně, hodně dalších společných let. Hlavně spoustu zdraví a tak to přejí Marcela a Miloš s rodinami. Tak přidáme písničku Můj milý Šohajku, Jan Slabák a Tufaranka.

0: Tak tu faranka dozněla a pojďme tady na e-mailovou poštu. Milá babičko, táničko, Šajche Nostová ze Zborovic, k tvým krásným 60. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, lásky a pohody v kruhu celé rodiny. Ať ti každý den přináší důvod k úsměvu, ať jsi stále obklopena těmi, kteří tě mají rádi. Velkou pusu posílají vnoučci Honzík, Maruška, Eliška a Viktorka. S láskou a přáním všeho nejlepšího tví synové Honza, Vojta a Michal s rodinami. Ale pro paní Táňu přišlo ještě jedno přání k jejímu krásnému jubileu, a to v tomto znění: ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání ze srdce přejí rodiny Smetanova a Světinská. Takže předali jsme a hrajeme další písničku. Janušku, Janošíčku, Valašská Lidová, Jarmila Šuláková, a hrají Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž na cymbál.
1: Český rozhlas Zlín.

Jarmila Šuláková nám dospívala krásnou Janošku Janošičku Valašskou Lidovou. No a pojďme dál předávat tady vaše přání. Mám tady přání pro pana Milana Sukupa z Lipiny. Milane, k dnešnímu svátku ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a ať se ti v životě daří na 100%. Ať máš kolem sebe jen skvělé lidi, užívaj si každý den plnými doušky a hlavně, ať máš spoustu důvodů k úsměvu, to ti z celého srdce přejí Petr a Mirka z Vizovic. No a ještě jedno přání dáme. Dnes je tomu přesně 60 let, co si řekli své ano a vykročili na společnou cestu životem manželé Danuše a Jiří Lightkebovi z Nových Bránic. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za lásku, péči a obětavost, kterou nás celá léta zahrnují. K jejich diamantové svatbě jim přejí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti i do dalších společných let v kruhu svých nejbližších, synové Jiří a Marek a dcery Dana a Petra s rodinami. No a dáme další písničku. Tmavá noc, tmavá noc. Bude to polka a bude hrát Dambořanka.

0: Tak přátelé, a pojďme přivítat paní Marušku z Vysočiny. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Paní Květiško, já vás zdravím a také všechny posluchače. Děkujeme. Tohoto krásného pořadu. Prosím o pěknou písničku, co vy teda hrajete. Pro tyto oslavence 17. června měl narozeniny pan Jaromír Kozelek. 18. června, to je dnes, má narozeniny paní Maruška Smetáková z Výtonic. 21. června má narozeniny pan František Urbánek z Křepic. Takže všem třem přeji hodně zdraví, štěstí do dalších let. To přeje Maruška z Vysočiny. A zdravím moje tři bratříčky a jejich protějšky a celou rodinu do Telnice u Brna. Květinku a Viléma, Aničku a Jindřicha, Marušku a Mirka z Bánova a všechny známé kamarády, kamarádky. A vám ještě jednou všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Mějte se moc hezky a děkuji.
0: Ano, děkuji moc a ať se vám daří a pěkný čas děkuji. Přeji. Teď co budou krásné dny. Doufejme, no, že si to užijeme.
1: Až moc,
0: začnou rozkvétat lípy, bude to vonět. Já se těším na ten příští týden. Doufám, že to bude to teplo tak akorát, že jo?
1: Já si myslím,
0: Ano.
1: Tak jo, takže se mějte moc hezky a moc děkuju.
0: Ano, také velice děkuji. Naschledanou, pěkný večer. Tak a máme tam ještě další telefon, tak já ho teď vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý večer, paní Květuško Navrátilová, tady je paní Zita z Jevíčka.
0: Ano, vítejte.
2: A paní Květuško, já vám v první řadě gratuluji, hodně štěstí a zdraví, boží požehnání k vašim nedělním narozeninkám.
0: Děkuji, děkuji vám. Jste milá, děkuji.
2: A taky František Urbánek má narozeniny s vámi, takže jemu taky gratuluji. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka a hodně lásky. A Pavlínka Pelková má v pondělí narozeniny, tak Pavlínce také gratuluji k jejím narozeninám. A dnes má narozeniny paní Marie Smetáková, takže také jí gratuluji a posílám všem vám píseň. Ano? I zvukovému mistru posílám píseň a všem vám přeju co nejvíce zdravíčka a božího požehnání.
0: Aby se to zdraví tak nějak uchovalo tak co nejdéle,
2: vidíte. Tak,
0: abychom trošku to všechno zvládali. I vám přeji, paní Zito, abyste to všechno zvládala a hlavně nestrácejte prostě ten optimismus a takový ten jas, aby to prostě, to nás trošku drží a
2: ano,
0: dobrou mysl, ano, abyste měla dobrou mysl.
2: I vy, ať máte dobrou mysl.
0: Ano, děkuji, snažím se.
2: Opatrujte, protože to je opravdu nejdůležitější a hlavně, aby vám chodili nohy.
0: No, teď jste to trefila. Tak děkuji moc.
2: Mějte se všichni krásně.
0: Přeji vám krásný podvečer. Naschledanou.
2: A zdravím Jarouška Wolfa.
0: Ano.
2: Toho nesmím, toho mého milého kamaráda. Na něj nesmím zapomenout.
0: Dobře. Tak
2: Jaroušku, měj se krásně.
0: Ano,
2: naschledanou.
0: Ano. Naschledanou. Tak a já tady mám ještě jedno přání, které ráda připojím. Prosíme o pozornost ve Velké nad Veličkou. Právě tam dnes slaví své krásné šestkové narozeniny paní Anička Čajková. Milá Aničko, přejeme ti pevné zdraví, kolečko ať dobře šlape, pak odpočni si na kanape. A s přáteli nebo sama zaspívej si bez piána, moc dobře víš, jak srdíčka uzdraví a rozveselí písnička. Ráda si zaspíváš, s přáteli se pobavíš, žádnou legraci neskazíš. Sluníčko, ať přináší ti štěstí, větřík bolístky a šrámy odvane, když někdy dojdeš na rozcestí, ať zvolíš cestu, kde se ti nic nestane. Boží požehnání, ať tě životem provází a nic ti neschází. To ti upřímně a z celého srdce přeje Hana a Slávek Suchovi a Český rozhlas Brno ti pošle krásnou písničku, u které si zaspíváš anebo zatancuješ, třeba zvládneš obojí. Děkujeme Českému rozhlasu Brno za pěkný pořad, který za ta desetiletí, co ho posloucháme, neubral na kráse ani aktuálnosti a stále se mu daří dělat svým posluchačům radost. A věřte, že poděkování je upřímné a s velkou radostí a vděčností sdělené. A my vám velice děkujeme a vážíme si těchto krásných a upřímných slov. Děkujeme ještě jednou. Takže která, že to bude písnička? Jak to tak bývá, když jsem taky mezi vámi, těmi oslavenci, tak si i zaspívám. Modré zvonky Vladimír Fefr neboli paní Marie Veselá otextovala. Bude to Valčík, zaspívá Jarka Kachyňová, já se připojím a bude hrát Moravěnka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: A jsme zpět v pořadu Morava, krásná zem. A já chci přivítat paní Květu z Vilémova. Dobrý podvečer.
3: No já vám také všem přijo hezký podvečír v rozhlasi a také všem známým. Já bych dneska ráda popřála Milanům.
2: Ano.
3: A sice všem třem Milanům z Biskova Coufalovým, ať mají hodně zdravíčka, ať se těší z vnoučat, z pravnoučat a od nejstaršího Milana až po toho třetího nejmladšího Milánka vám přeje hodně zdraví, Milánci. A ať se vám daří v životě a máte v rodinách jenom štěstí a ať všechno kvůli.
2: Ano.
3: Tak a ještě krom toho bych chtěla dodatečně popřát Tuničkovi Čechovi z Podhostýnek.
2: Ano.
3: Hodně zdravička a jeho partnerce Věrušce a všetkým známým tam. Hodně zdravička a těšíme se zase ze všetkým a úplně nashledanou na setkání. Takže
2: výborně.
3: Děkuji vám, paní Květušku.
2: No ano, tak ať se vám daří.
3: Mějte si také moc hezké.
2: Paní Květo, ano, nashledanou.
3: Děkuji za písničko, nashledanou.
2: Rádi, ano. A teď už paní Marie z Moravce, dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, zdravím vás a vaši kolegyni nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A chtěla bych poslat tuto písničku vám k narozeninám nedělním. Přeji vám všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, zase zdravíčko, štěstí a pohodu tomu všemu Boží požehnání a hodně spokojenosti v rodině. To vám přeji já, Marie a Zdeně z Moravce a tuto písničku posíláme do Lanžota, do Měvnice, do Miroslavy a do Otnic. Oni ví komu. Ke krásnému večernímu posezení.
2: Ano,
4: děkujeme,
2: určitě.
4: Děkujeme, paní přeji Marie a Zdeně z Moravce. Děkuji a zase někdy nashledanou.
2: Ano, a já vám, paní Marie, velice děkuji za přání, ať se vám daří a budu se těšit někdy
4: také.
2: Příště.
4: Ano,
2: nashledanou. Tak a já tady ještě připojím přání e-mailové, které tady mám. Hezké pozdravení posíláme vám, Květuško, i všem posluchačům. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat se zpožděním do Němčic nad Hanou k sobotním jmeninám pro pana Antonína Ošťádala. Je to bývalý učitel a muzikant, tak věříme, že ho písnička potěší a udělá alespoň trochu radosti v samotě. Toníku, tak hlavně ti přejeme zdraví, aby tě moc nezlobilo a nožky tě líp nosily. Vše jen to dobré ti přejí Anička a Karel Štolfovi. No a v sobotu mají svátek Květušky, tak písničku posíláme do Blučiny Květě Strouhalové a také vám, Květuško, budete mít narozeniny, tak i vám oběma. Přejeme jen všechno nejlepší, především dobré zdraví a osobní spokojenost. Písnička pro potěšení, ať zaletí i ke všem našim přátelům a známým. Anička nebo manželé Štolfovi nám takto napsali. Takže děkuji moc, já opravdu velmi děkuji. Moc si toho vážím, je to moc milé od vás. Takže dáme písničku, přátelé. Když sa dvě srdéčka hněvají, pánové Procházka, Pernička a bude nám hrát Krumsíňanka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak přátelé, a máme tady také vzpomínku, máme tady přání, které přišlo, teda e-mail, který přišel. Dnes by měla narozeniny moje milá babička Oldřiška Marková. Vzpomínáme na tebe, babičko a prababičko. Všechno nejlepší k narozeninám posíláme do nebe. Děkuje paní Gerhátová. Tak to byla jedna vzpomínka, já tady mám ještě jednu. A dnes, 18. června, uplynulo 6 let, kdy nás opustil pan Josef Winter z Hodějic. Na manžela, tatínka, dědečka a pradědečka vzpomíná manželka Anna a synové Josef a Milan se svými rodinami z Hodějic a Křižanovic. Tak to byly vzpomínky, přátelé. No a já tady mám další přání, které ještě k tomu připojím. Tak, dobrý večer, dnes má svátek kamarád a muzikant pan Milan Bartoš z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přichází popřát celá rodina, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, dnes má svátek kamarád a spolužák, pan Milan Adámek ze Strání Květné. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a já tady budu hrát další písničku. Lidová, kdyby černé očenka, Mistříňanka, a zaspívají nám Štěpánka Pavlušová a Dominika Pavlušová.

Tak, vážení a milí, pojďme pokračovat ve vašich e-mailech. Mám tady e-mail od Broňka Uhra a já to tak trošičku shrnu, protože jich opravdu velké množství. Budeme vinšovat Milanu Zachodilovi z Hodonína, dále panu Milanu Milan Bída z Dolního Němčí slaví svůj svátek, no a také pan Milan Janča z Horního Němčí. Přejeme vám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání a tak to přeje celá rodina a kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme tato tři přání, no a pojďme, přátelé, já tady mám ještě klub přátel, který před sebou a já bych ráda popřela k dnešnímu svátku panu Milanu Djuržo, pan Milan Djuržo slaví svůj svátek, pan Milan Dymák slaví svůj svátek ze Zlína a pan Milan Djuržo ze Starého Hrozenkova slaví svůj svátek. Tak to je tady jedna část, no a pojďme dále, neboť pan Milan Vaňura z Brna slaví také svůj svátek a je v tom klubu, našem klubu přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Takže také jsme předali. No a pojďme dále. Máme tady i narozeniny. Paní Jaromíra Straková z Tišnova slaví své narozeniny a paní Marta Petříková z Brna Starého Lískovce. Takže předali jsme přání a co popřejeme? Popřejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, ať se vám dá.

přátelé, a máme tady další e-mailovou poštu. 18. června, což je dnes, slaví krásné jubileum 60 roků života paní Gabika Šimková s Kůtou. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přichází popřát sestra Mária s manželem Štefanem a celou rodinou. Tak předali jsme a pojďme dále. Já tady mám další přání, které pro nás tady připravil milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova, a ten by rád popřál Milanům. Tak a jsou to mladšímu synovci Milanu Boleslavovi, jenž pracuje v povodí Moravy jako počítačový specialista. Je vždy ochotný a pomůže mi s počítačovými problémy, nastavením kabelové televize a podobně. Dalším nositelem jména je bývalý kolega z Lachemy Brno a symptomu Blansko Milan Havlíček. Je chovatelem papoušků, sběratelem starých mincí a znalcem historie Podkarpatské Rusy. Předevčírem jsem telefonoval s inženýrem Milanem Kakrdou, jehož znám též z Lachemy Brno. Má rád jako já staré mapy a tisky a je nadšeným amatérským fotografem, dle vlastních slov tedy polovičním bláznem. Všem přeji hodně zdraví, štěstí, radosti a příjemných lidí kolem sebe. Tak to byl milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav z Tišnova, náš věrný posluchač. Takže přátelé, a já tady mám ještě jedno přání, tak a je to, chtěl bych poslat pěknou písničku k dnešním

Svátku našim chlapům, bráškovi a synovci Milanům Šlesovým z Jezeřan Maršovic, Milanu Hamalovi z Kupařovic a kamarádovi Milanu Prokešovi z Velkých Pavlovic. Přeji jim všem hlavně hodně zdraví, štěstí a všeho, co si jenom přejí. To vše přeje Radek Šles z Jezeřan Maršovic. Ještě bych chtěl zavzpomínat na našeho velkého kamaráda Milana Hamalu mladšího, který nás nedávno náhle opustil. Nikdy na něho nezapomeneme. Děkuji a pozdravuji vás všechny. S pozdravem Radek Šles, Jezeřany, Maršovice. Tak přátelé, pojďme na další písničku Počkaj synečku, Václav Maňas mladší a Moravenka.

0: Polka nám dozněla a pojďme ještě si tady přidat pozvánky. Mám tady další, mám tady pozvánku první. Dobrý den. Sbor dobrovolných hasičů Pavlovice a krojovaná chasa z Pavlovic vás srdečně zvou na krojované hody, které se konají tento víkend. Program je opravdu velmi bohatý. Začíná to v pátek 19. června 18 hodin. Stavějí máje cymbálová muzika. Bude hrát při Zuš Bučovice cymbaho. Bude zábavová kapela. Hrát také Black Forex z Březí. V sobotu ve 13 hodin průvod obcí, vyzvedávání statků, 17 hodin požehnání pana faráře u kapličky, 17.30 předání práva pana starosty s zápletkami máje, hanácká beseda s vystoupeními, vystoupí děti, no a ve 20 hodin nástup statku a zahájení zábavy s moravskou besedou. 21.30 čardáš a celým dnem bude provázet dechová hudba Vlkošáci. Neděle 8 hodin mše svatá u kapličky svatého Jana a Pavla, žehnání nového hasičského praporu a za všechny zve velitel sboru dobrovolných hasičů Pavlovice Zdeněk Skokan. Tak to bylo jedna pozvánka, pojďme ještě tady rychle na další. Třaslavičáci z Jundrova vás srdečně zvou na vystoupení pěveckých sborů. Druhé jundrovské zpívání pod lípami. V sobotu to začíná 20. června na 14.30. Program je taky velice bohatý a je to až do 21. hodiny. Budou tam Traslavičáci z Jundrova, dále Barborky z Komořan, Jundrovské Falešnice a tak dále, Jundrovská Chasenka. Zkrátka opravdu přijďte se podívat, bude to velmi zajímavé. No a do třetice tady mám ještě jednu pozvánku. Maňasovi Sehradice, 27. ročník, festival dechových hudeb. Budou hrát Ištvánci, Polančanka a Vacenoviáci. Je to neděle 21. června, o 15. hodině to začíná a bude moderovat Joška Šmukař. Tak a vážení a milí, já už se loučím. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přivětivý večer přeje Květa Navrátilová. Tak a v této chvíli už posloucháte orchestrální skladbu, kterou pro nás hraje Gloria s názvem Moravské nocturno. Tak říká se, že přátelství půlí žal a znásobuje radost. A to je určitě pravda, takže přeji vám krásný večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Za únorovou vraždu známého na Zlínsku dnes uložil krajský soud muži 12 let vězení. V Uherském Brodě bude centrum výuky nových technologií. Čeští fotbalisté právě hrají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Zítra bude skoro jasno, teploty až 32 stupňů. U večerních zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32-letého Martina Vyorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž při následném požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho lítost i dosavadní řádný život. Podle předsedy senátu Radomíra Koudely sehrál roli také dlouhodobý konflikt mezi oběma muži i alkohol.
2: Je zjevné, že obžalovaný by trestnou činnost nespáchal, kdyby tam nebyl nějaký ten dlouhodobější konflikt týkající se chování poškozeného a jeho podnapilost.
0: Státní zástupkyně Renata Bártková se proti rozsudku odvolala. V Uherském Brodě vznikne tréninkové centrum průmyslové robotiky zaměřené na výuku, testování a vývoj nových technologií v automatizaci, robotice i umělé inteligenci. Projekt připravuje Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod. Investorem bude Zlínský kraj. Náklady dosáhnou 42,5 milionu korun. Téměř polovinu má pokrýt dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% bodu na 3,75%. Pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
3: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
4: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
5: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
3: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou aktuálně bojují o své první body na turnaji s Jihoafrickou republikou v Atlantě. Po prvním poločase je skóre zápasu 1-0 pro Čechy. Druhou půli můžete dál poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnál Sport. V dalších zápasech na mistrovství světa bude hrát od 21. hodiny českého času Švýcarsko proti Bosně a Hercegovině a v noci na zítřek Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou.
1: Počasí.
0: V noci bude v regionu skoro jasno, nejnižší teploty naměříme 16 až 13 stupňů. Zítra čekejte jasno, teploty 29 až 32 stupňů, povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kelči na Vsetínsku se srazila dvě osobní auta. Jezděte opatrně. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje pořad Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný dobrý podvečer a možná už i večer vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Jan Kosík. Začíná naše oblíbená půlhodinka s lidovou písní Pořad na pěknou notečku. Hned v úvodu nás velmi energicky přivítala známá cymbálová muzika, kterou já osobně mám velmi rád a také hrdě můžu říct, že jsem s ní chvilinku asi možná před čtvrtstoletím hrával. Zkuste ještě chvilku popřemýšlet, o koho se dnes jedná.

Určite ste, milí posluchači, poznali, že se jedná o cimbálovou muziku Grajcár z Dolních Bojanovic. Pouštím vám dnes nahrávky, které vznikly při živém vystoupení v pořadu Na živou notečku v roce 2017. Já věřím, že si na tento projekt Českého rozhlasu mnozí ještě pamatujete. Cimbálová muzika Grajcár vyniká skvělými zpěvy i muzikantskou dovedností. Začali spolu hrávat prý na Silvestra v roce 2000 a krátce na to se jejich sestava ustálila na 6 muzikantů, kteří spolu hrají dodnes. V jejich podání já osobně mám asi nejraději píseň Za horama dědina. Tak si ji pojďme poslechnout z živého koncertu.

Milí posluchači, je tu s vámi pořad Na pěknou notečku, ve kterém si dnes hrajeme ze záznamu koncertu Na živou notečku cymbálovou muziku Grajcár z Dolních Bojanovic. Kluci sami o sobě říkají: šíře a žánrová pestrost repertoáru je pro cymbálovou muziku Grajcár příznačný. Nejedná se totiž vyloženě o muziku čerpající pouze ze studnice pramene lidových písní, i když tyto patří k základním zdrojům. Členové muziky si rádi poslechnou i big beat, proto svůj repertoár rozšířili i o úpravy světových hitů legendárních kapel, například Queen, Metallica a dalších, nebo filmové hudby, například Tenkrát na západě s hudbou Ennia Morriconeho. Tímto stylem se Grajcár také často prezentuje. Muzika se na svých vystoupeních podle požadavku pořadatele prezentuje dvěma dramaturgickými liniemi. První tvoří vystoupení samostatné cymbálky nebo ve spolupráci s taneční složkou, ve kterých posluchačům nabízí program ryze lidových písní a tanců spojených se slovem konferenciéra či lidového vypravěče. Druhou složku tvoří tzv. Moderní styl. Ten právě zahrnuje úpravy písní populární hudby v podání Grajcáru. Takže nyní uděláme malou folklorní odbočku a pojďme si pustit i styl hudby, který je pro cymbálovou muziku Grajcár také velmi charakteristický.

Milí posluchači, s cymbálovou muzikou Grajcár se pravidelně můžete setkat na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebo na řadě plesů, koštů vín, hodů či jiných zábav. Za dobu své činnosti se zúčastnila desítek folklorních, folkových či multižánrových festivalů. Cymbálová muzika Grajcár má na svém kontě několik zvukových nosičů. Také spolupracuje s mnohými známými interprety populární hudby, ať třeba s Ilonou Čákovou nebo skupinou Krištof. Pravidelně se také Grajcaři umísťují v anketě Zlatý slavík. Primášem muziky je Martin Zlomek, druhé housle hraje Roman Hořák, klarinet Marian Dvořák, za cymbálem sedí Petr Zlomek, violová kontra Radek Pekařík a kontrabas Ondřej Kaňa. 29. srpna tohoto roku mají Grajcaři výroční koncert ke svému založení v Dolních Bojanovicích. Tak jste všichni srdečně zváni. Doufám, milí posluchači, že jste si dnešní pořad krásně užili a mějte hezký večer. Loučí se a za pozornost děkuje Jan Kosík.

0: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
1: Máte pocit, že byste měli být šťastní, ale něco tomu pořád chybí? Chcete vědět, co zatím je a dá se to změnit? I o tom si budu v sobotu po 17. na Pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeutkou Markétou Kořínkovou a v neděli od 11. vám s terapeutem Adamem Schmidtem poradíme, kde se bere strach a jak s ním pracovat. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Joška Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukar šuněbena. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy. Ve vztahu právě k různým rezortům nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.

0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili Ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata a na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticykanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticykanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: 20 hodin. Český rozhlas zprávy. Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
1: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmostí nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než milion korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
2: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
3: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny. Počasí. Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem u omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
4: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
4: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště. Já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne, no.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se možná brzy
1: naplní. Máme to ještě na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: Chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý Orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 už, let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ tenory.
1: No. Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Zpomali vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významní, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
0: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně. To, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
1: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
0: To byste si vydělali, že?
1: Určitě.
0: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Deana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, ano. takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Deany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no,
0: zhruba
1: to už,
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, taky v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako že to bych dal na jeviště. A,
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi jsi jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem, ano, tehdy jsem, to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíři žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí, ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje, a tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval, určitě ví, ale Drákula, to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: To byly takže strašný. Se ti to vrací.
1: No, vrací ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo? A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh té choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

od tvorstva vyrval ze svých brást. Tupé ovce dál se můžou pát.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše. Takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové. Takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo. A který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce. A v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný zkosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, a to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, který prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního, tam je takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále, všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no,
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 arena vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na Zámcích, na Hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva měsíce prázdnin.
1: No.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je drák.

0: Drákula, mušketýři Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod Holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna, takže takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, a i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
1: Teda takové obnažení,
0: jo,
1: jsem ani nečekala na závěr.
0: Já jsem úplný jako, že kliděz, pokud mě někdo naštve.
1: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
0: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
1: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
0: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: V Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jako by špatně půlce června, vlastně strávním se začátkem prázdním, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči, včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořdorák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
3: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobek a vyznání krásné Amandě. S ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Dan Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jenningse z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání, jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela 2 týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Čert si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O 5 let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový single nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 Budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a benžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trebských elit, mimořádně vytrvalá poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trebské písně vám ještě připomene člen Nashvillské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný. Cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytráselo. Musíme si teď říct točí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance. Takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický. 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionki, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Seca krapes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl jsi to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, seca krapes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pyšně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí, alo po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paži jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuálním jistě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkalo pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: ješ znaš, a te prave srce daš.
1: Vjer, že jedno je, když ta tvoje

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu. Já
1: zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceově, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co, abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou rolí je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin, tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sportiči, mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, zemání jo na štvát.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj?
7: Divil se kontrabas.
8: Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já, vydechla harfa. Jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme, asi nějakou skladbu, nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Měl taky.
7: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
7: No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
7: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
7: zvolal kontrabas. A teď mu řekni Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo. A teď.
10: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí?
11: Diví se kytara.
7: No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy. Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
10: Hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem Fagote přivedl pěkného šťourala.
11: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
10: Dobrý trvení, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech.
7: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
10: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom mi napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině?
2: A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili.
1: Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů.
3: Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina.
1: No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka.
3: Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného.
1: No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny.
3: A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka.
1: Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky.
3: No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená,
1: povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky.

kočky s lepidlem stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jaký ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Všetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byli malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěli pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: taky neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě jste i znají, že volám do té noční linky.
1: Tak, paní Iveto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let. Mě bylo 12 akorát a my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam, na ty chatky, na dovolenou a já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18 a my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem. A já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no, a já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no, já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem, o čem jste tak psali?
2: No, že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny, jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo, a naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stykali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla. Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce. On se jmenoval George. George. Oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A kdy jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si tak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát. Jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa. Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš. Já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlebenu. Hamburg Barleben to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku,
1: A pak to skončilo, ale...
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Yeah.
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě, skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já na něho do dneška vzpomínám. Uh-huh. A on už dneska může mít 60 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, no, o dopisech.
2: No, krásný.
1: Zdravíme
2: já
1: George, třeba
2: nešťastná.
1: To k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já
1: jo.
2: Jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba
2: ano.
1: Se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete
2: tak,
1: s úsměvem. Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím vám všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Linky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší a měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka a mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý a my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl. A rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis. A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozporuží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr, tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku. A chci podat na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já jdu někde, já chci pořád někde na výletě,
0: ano.
1: Tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě. No. A taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon.
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně člověk. Jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní.
1: Každý den jsou někde.
0: Aha. Posíláte někde pohledy?
1: No, já vždycky teda na Velikonoce posílám.
0: Jo, takhle, dětem, přáníčka.
1: Až já nikomu volomoci nemám ze svých dětí, tak já jim posílám o Velikonocích, o Vánocích, tak to jo.
0: Tak jo.
1: A já nejezdím moc daleko. To já takových 5-6 kilometrů.
0: No to vůbec nevadí. To vůbec nevadí. Hlavně, ale že nesedíte doma pořád jenom.
1: Ne, nedokážu to.
0: To je dobře.
1: Já jsem se dneska vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
0: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
1: Ale já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, abych to měla pohotový, takže já jsem ráda venku mezi lidma.
0: Jasně.
1: Já nedokážu být sama.
0: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
1: A no určitě.
0: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční
1: já
0: linky.
1: Taky.
0: Ať se vám daří, pozdravujte v Olomouci.
1: Ano, děkuju.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: závidí. Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to zralá, jako byly předchozí účastnice tohle vysílání, teprve 2.40. Takže, ale taky jsem zažila krásný takový to dopisování z táboru a přesně takový ty brieffreundy, což bylo jako milý, ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, nep muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, jsem chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva, jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď se mi stalo, setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
0: Ano.
1: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
0: To by mělo být zakázané, takhle když sedíte, že v nějaké společnosti.
1: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají, že tu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, toho vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdílet.
0: Ale je to tak.
1: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
0: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva.
1: Ano, ano.
0: No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
1: Ano,
0: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
1: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně, ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám tak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, 2 puberťáky, 13, 11 a do toho 2letáčka, který je totální torpédo. Tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co psát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. Samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
0: Lepší se dívat dopředu prostě.
1: Ano, jo, stavíme to spolu, vlastně v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
0: Ano.
1: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
0: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
1: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu a paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo a opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc, protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou a vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně, tak vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková moje ukolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si jí váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád v radosti. Snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
0: a že se těšíte.
1: A dělat radostným ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prošoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
0: Perfektně.
1: Jo, třeba teďka jsem stála, to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
0: Ano.
1: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahují ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
0: To je přístup.
1: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
0: Je to tak.
1: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
0: Tak, a tím bych
1: proto,
0: to
1: když
0: uzavřel.
1: Vidím, někoho, jak se rozčiluje v obchodňáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
0: jak je to
1: Bože,
0: zbytečný.
1: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju, že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli puberťáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
0: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
1: Ano,
0: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale to nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
1: Děkuju Mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek tohoto
0: Díky.
1: Vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta. A
0: no počkejte, zbytek, ještě to začíná.
1: Ano.
0: Tak díky.
1: Pojďte ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude?
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, Bardějově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám whisky, no a z Prešova, z Bardějova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi z toho do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě se kouřilo tuhleto, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak Prešova, který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a ránou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak. Tak říkám, hele, já se zeptám té slečně takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám té slečně, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla k městní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, ptali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, vedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No?
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pás.
0: No.
1: To tak rozpustěný. Tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili. Já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No, a když jsme vystupili ve Vranově, tak on jel jiným autobusem, zase jiným směrem. No, a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali. Jo, no rozloučili jsme a kašli jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Uh-huh.
1: A že kdo chce z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím párem se skončíme spolu. A nebo on.
0: Uh-huh.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: O zážitku a o všechno možníka jsem jezdili. Jsem jezdila s kamarádkama a takhle, no zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom seznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No, jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil.
0: Hmm.
1: No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát. A takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem jako s tím, a jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo, no, tak takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu a když jedu kolem, jo, vždycky já
0: tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé teda, musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky, mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly všelijaké známky.
0: To
1: jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelijaké květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže pak, vy jste filatelistka.
1: To mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala. No a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnázium, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled se mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska
1: no, a
0: píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že
0: ano,
1: jo,
0: aha.
1: Tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no, prostě jsme to využívali.

0: zaklepali tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
1: No a co teda zkusit proto napsat to... nějaký dopis v dnešní době někomu,
0: no, já jsem,
1: co?
0: Jako já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tam, ještě tam mám nějaký bratrance se Střenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
1: Takže to funguje pořád.
0: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mm-hmm. Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
1: No jo, tak jako dneska tak jsou ty ceny drahý, jinde, no. to je pravda, to pak poslouží
0: no,
1: ta SMS-ka.
0: Právě. A oni to furt natahují a natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
1: No, tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
0: No, já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že jo, do zahraničí za 5, no, takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
1: Ale
0: no,
1: takový tak... neosobní, ne?
0: No, je to tak, no, ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je tak ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A měla jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako a nakonec to byla těžka provdaná na Slovensko, no.
1: Jo, takhle.
0: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě skovanou, no. A teď... možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám skovaných. No.
1: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoliv na světě, kdo by to byl?
0: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
1: Čekal
0: a
1: jsem
0: prostě
1: to trošku.
0: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že.
1: Takže jim, no tak...
0: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
1: Dopis jim poslat.
0: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všechny zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
1: To je
0: jak
1: správný,
0: jen
1: to je správný, tak bezvadný.
0: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
1: Jo, jo, jo, jak to říkala paní Dáša.
0: Ano.
1: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání, zdravíme do Teplic.
0: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště naslyšenou.
1: Taky, dobrou noc naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenuje to křestním jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšet i ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903, byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s těma nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč.
0: Uh-huh.
1: A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to myduo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, vždycky se to ještě dělá, ty tušky nevím, na pěkný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je po kunovsky a toto je spisovně. A aj ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 47. roku se s toma odstěl. Tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku. A já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak dá ty pohledot. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tože, ale taku tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli, třeba že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez, manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kolicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí, jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže
1: to je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratr rodní, potom o 2 roky mladší. A ten to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Aha. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což bá, ale on a v tom duchu takto napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka si říkal, bože, to je starý blázen. A ten žil na Valbrechici, od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze na Zbraslavi, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. Uh-huh. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roku, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže to díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci
1: zařídit. Ale ano,
0: zařídit.
1: Samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem,
0: děkujem.
1: No,
0: dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potom. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchů a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu. Diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on pracuje v rádiu Libanon, v rádiu Beirut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky. On mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak. Ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že vzpomíná I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da, da. Tak mě to připadlo tak strašně vtipné. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, tam v tom Libanonu. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadení.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané, to jsem se dozvěděla. A že on by neopustil je ty rodiče právě.
0: Takže
1: to bylo zřetelné. Ale mně to stačilo těch pár dní třeba, co jsme tak se setkávali a tak. A musím na něho vzpomínat, kdykoliv se podívám na zprávy a vidím právě ten...
0: To dění. Dobře, tak...
1: Tak je to jenom moje vzpomínka. Mám jedinou pohlednici, ale je to hezké.
0: No jo, tak o to víc těch událostí ta pohlednice nese, zkrátka.
1: Určitě. Děkuji vám.
0: My také děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
1: No, nashledanou.
0: Nashledanou. Děkuji. Taky.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dobrou noc.
1: Dobrou noc přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav. Dobrý večer.
2: Ano, správně. Dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
1: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
2: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
1: No?
2: To jako pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodbíhal od tématu.
1: Ano, já napjatě poslouchám.
2: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Mm-hmm. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
1: Teda tak teďka smyslu, úplně... No, v jakém smyslu?
2: Ve smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
1: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, aby jsme se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
2: To si pište, že mám.
1: No to já to tady
2: píšu.
1: Já
2: to mám tolik na srdci, no. Že už ani nevím, kudy kam.
1: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
2: No, zkusme to.
1: Tak pojďme do toho.
2: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty... já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi...
1: No.
2: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To no. Je pro mě prioritní.
1: Tak to
2: já
1: jsme rádi.
2: Já sloužil v armádě.
1: Jo, lítal se s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Fajerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Ano, já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak to je
1: úžasné. Já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přeci nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle ty SMSky a tyhle ty vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Tak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
0: aha.
1: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže no vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu. Jejich tak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi na nějakých závodech, byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal, jako, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Tak. A z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. A takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano, ano. Aha. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou maličkosti a nehledím na to, že stojí o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali, ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď užívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera, příjemné společnosti.
0: Díky, díky. Tak jo, naslyšenou. No já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu, zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, tak, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám, ano.
1: No, takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně.
0: Tak to nefunguje úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posílali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby to napsali. No,
0: aby
1: taky už teďka moc neposílají. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně jste říkal.
1: No, takhle to je. A nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A už všechny je zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek byl, pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu a i dopisu, ale hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi ne.
1: Ale to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jezdívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byli pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká

0: blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
1: No jo, to je jasné, no.
0: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově. Mm-hmm. A my si spolu píšeme, už příští rok to bude 40 let.
1: Ale tyhle dopisy máte schované?
0: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90. A my dva teda jsme vydrželi.
1: Ano.
0: A píšeme si do dneška.
1: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
0: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
1: Ano.
0: Sedneme v počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
1: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
0: Ano, i tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
1: To asi
0: ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
1: Děkujeme. Díky moc.
0: Mějte se hezky.
1: Taky.
0: Přeji hezké léto a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, no divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep, to má, to je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mně tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd a chodím dennodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe, to kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne, pokrejváč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízely jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav beztíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat ti bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejde, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulé.
3: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel. A děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
3: Jenom mě.
2: Ano. Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To, tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, ty pak strejček a kočky. No. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no tam si vzpomněl. Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan Stric o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan Stric jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to k flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: No, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila. Vždyť vy ani žádného mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starého chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měla?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do této doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá, na to štěd, jde. S tím nebo s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho nepleďte, jo.
5: Dovolte, pane,
4: tak co,
5: prosím,
4: ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vy měla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Pustěte to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přivěli úroky, že?
6: Ano, přivěli.
2: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem toho chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Mě nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
6: Strašně.
7: Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nebudu, jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu, kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám a proč píseň lásky radši vůbec už nespívám, neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc milovat nebudu.

milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy

0: na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu, nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavně tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesťák, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny 50 milionů korun a že jsme nákladem 1 milionu korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl. To okno,
3: takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekurita, Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty dogy.
4: Dogy,
3: ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. Jo, a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel.
4: Já.
3: A takovou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buš tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buštu, pak jsem se zarazil, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tavu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl potvoro a už byl konec ven, jak nebo že ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě ne, rozuřený. Poznám.
4: No to... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a dole. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Jo, pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo? Jo. A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. Tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak vzlikla. Ano, tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: On můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholera.

0: právě s ním prejtem, tak to byla taková.
1: Můj tatínek vlastně málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem došel mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějaký tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. Teď bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vylečel a už jsme byli v oba pod prejtem.
1: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
0: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.